0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tu ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobbyredaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic, poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zapodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal, a v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby, a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem ho dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo, a dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové v krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější, jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách.
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt, na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety, na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétně mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco to plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, to jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme peletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pronostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pitlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica. Strumming.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděla jsem

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helman.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan Krůta.
2: Teď je

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Policie obvinila strojvedoucího, který silně opilý řídil vlak na Přerovsku. Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hupnutí. Olomoucká fóra rozšířila své národní sbírky o česneky a kaktusy. Dnes má být proměnlivě oblačno s přeháníkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění. Pokračuje policejní mluvčí Miloše Zajícová.
3: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMSek poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
4: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Pojišťovny

0: by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označuje za drastickou. V zemi je skoro 250 000 obézních dětí. Ministr Vojtěch proto navržený krok vnímá jako investici do veřejného zdraví.
1: V případě té dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
0: Výstaviště Flora Olomouc rozšířilo počet svých národních sbírek. Nově zahrnují kolekci česneků v botanické zahradě a historickou sbírku kaktusů ve sbírkových sklenicích. O udělení statusu národní sbírky rozhodla Unie botanických zahrad České republiky. Uvedla to ředitelka olomouckého výstaviště Eva Fugličková. Dosud byla za národní sbírku Flory označena pouze kolekce růží v rozáriu. Sport. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Německu. 24-letý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Do finále kajakářek postupila poprvé v sezóně Kateřina Beková a obsadila 10. místo. Vyhrála Němka Funková. Počasí. Dnes se čekáme zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne pak proměnlivou oblačnost s přeháňkami, ojediněle bouřkou. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane mírný západní vítr, který večer zaslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dálnice D48 u Hustopečí nad Bečvou směr Olomouc je zúžena na jeden jízdní pruh. Stavební práce tady potrvají do 28. června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc právě začíná, je sobota 13. června, u mikrofonu je Tomáš Kedzior, Karel Gott, Václav Neckář a za chviličku kalendář s Petrem Jungmannem.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
3: Koníku, nepij mi tu kořelku. Víš, že pak děláš příkusí.
2: Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantickou pokutu ve výši 1 miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Vzpínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na tři íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho, od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
4: Máš místo mozku, zpěj na kostu.
5: Dovol.
4: Taky pak dovol.
2: Populární herečka Helena Růžičková.
6: Ani z Outlova s dcerou Drobienou.
2: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.

0: počasí.
1: Čtvrt na šest a dvě minuty. Dneska bude spíše zataženo s občasným deštěm, později oblačno a občas nějaká přeháňka. Teploty dneska odpoledne, ale příjemné 19 až 23 stupňů, vítr jenom mírný západní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších pět, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
3: Kdyby snad mě nechtěl vážně, kdyby snad mě nechtěl vážně, vážně brát.
4: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov-Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: půl šesté zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouckém kraji klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku bylo téměř 1000 lidí. V regionu takže zhruba 630 tisíc obyvatel. Více lidí zemřelo, než se narodilo. Uvedl to Český statistický úřad. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle navrhované novely trestního zákoníku půjde třeba o nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie. Hasiči v Olšanech na Šumprsku slaví sté výročí od založení tamního sboru. Připravili proto sportovní a kulturní akce, která začne na hřišti ve 14 hodin. Návštěvníky čekají například ukázky vyprošťování osob z auta, lezení po lanovém žebříku a hry pro děti i dospělé. Spojené státy a Irán jsou možná blízko podpisu mírové dohody. Memorandum by obě země mohly podepsat už tento víkend ve Švýcarsku. Hlavním bodem dohody je znovu otevření Hormuzského průlivu výměnou za zrušení amerických sankcí na vývoz ropy a uvolnění zmrazených iránských aktiv. Za sportu tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafova 6-4 a 7-6 a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. Na turnaji v Nizozemsku se dařilo Barboře Krejčíkové, která zdolala Rumunku Rusovou a postoupila mezi nejlepší čtyřku. Počasí dnes čekáme zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne pak proměnlivou oblačnost s přeháníkami, ojediněle bouřkou. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14, povane mírný západní vítr, který večer zaslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Hranicích je uzavřena třída 1. máje kvůli stavbě mostu. Omezení potrvá do poloviny prosince.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Máme 13. června, je sobota. Zlatokopecký skanzen, tak tam dělníci dokončují opravy po předloňských záplavách. V červenci by měl být skanzen kompletně obnovený. Pojďme se podívat přímo na místo.
1: To je ohrady z druhé strany. Ty nánosy těch věcí byly povrch, to kouřený přesto lítali.
2: Vzpomíná ředitel skanzenu Jiří Juráš. Povodně v areálu zasáhly téměř všechny hornické repliky.
1: My teďka stojíme před replikou hornické osady. Když obrátíme pohled a podíváme se na kamenný základ, který má zhruba 40 cm a půjdeme nad jeden druhý trám, tak pod tu nám tekla voda.
2: Nejvíce poškozený byl ale podle Juráše terén.
1: To znamená přístupové komunikace tady a celkově to množství vody meandrovalo v tom údolí, tak ty cesty byly prakticky jako zničené. Dokonce i za mlýnama vlastně zmizelo i kousek lesa.
2: Opravy trvají už přes rok a půl. Podle nezávislého starosty Milana Ráce jsou důležité i pro město.
3: Toto místo není jenom turistickým cílem, ale je to i vhodný areál pro pořádání různých městských akcí. Pořádáme zde například zahájení turistické sezóny, také se zde pravidelně konají soutěže v rýžování zlata. Je to pro nás důležité místo.
2: Podle Juráše se už většinu hlavních škod povedlo odstranit.
1: Primárně šlo o terénní úpravy. Bylo potřeba tady v replice hornické osady. Tam jsme dělali uklidová práce a nové podlahy. Potom teďka tady stojíme u závodiště, které jsme museli udělat kompletně nové. Bylo potřeba i odvodění a svody vody pod zlatorudnými mlýny, potom nějaké drobnosti ve smyslu informačních tabulí.
2: Dokončit ale ještě zbývá několik posledních prací, dodává Juráš.
1: Bude se jednat o nový asfaltový povrch od parkoviště k nám ke srubu na pokladnu.
2: Nová komunikace má usnadnit přístup do areálu, říká Juráš.
1: My se snažíme být family friendly. Spoustu rodin má kočárky a jde nám trošku i ten bezbariérový přístup, tak se bude jednat o vlastně pohodlné projetí s kočárkem z parkoviště přes most Olešnici až na pokladnu.
2: Celkové náklady na obnovu skanzenu se podle Ráce vyšplhaly přibližně na 4 miliony korun.
3: Byla tam dotace z nadace ČES, významná ve výši milionu korun. Potom proběhla sbírka na pomoc skanzenu, tam se vybral přes 300 tisíc korun a na elektřinu a komunikaci žádáme z programu Ministerstva pro místní rozvoj Živel 1.
2: Nová přístupová komunikace má být hotová v červenci. Poté budou opravy skanzenu kompletně dokončené. Ze Zlatých hor Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dneska čekáme ještě ráno, zprvu zataženo s přeháňkami, později potom oblačno a těch přeháněk už bude méně. Teploty dneska 19 až 23, v Jeseníkách kolem 15 a vítr mírný západní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Další archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miky Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celý album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Muzeum umění v Olomouci má povolení na stavbu budovy SEFO. Dálnice z Holešova do Freštáku bude kompletně zprovozněná příští týden. V Rychlebských horách je dnes tradiční turistický pochod. Budeme mít převážně oblačnost, přeháníkami naměříme až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Stavba Středoevropského fóra v centru Olomouce by mohla začít příští rok. Otevření moderního muzea je plánováno na rok 2031, řekl to Tomáš Kasal, mluvčí Muzea umění v Olomouci, která stavbu za 1,25 miliardy korun připravuje. Takzvané SEFO, jehož podoba vyvolává rozporuplné reakce, získalo stavební povolení. Vznikne v Proluce v Denisově ulici, dodává Kasal.
4: Dalším krokem k uskutečnění stavby je výběr generálního dodavatele. Přípravy na výběrové řízení na zhotovitele stavby jsme zahájili už v průběhu projektování formou předběžných konzultací. Stále platí, že nadzemní část SEFO by měla vzniknout technikou 3D tisku. Není to ale dogma, hodně záleží na předložených nabídkách.
2: Ředitelství silnic a dálnic plánuje na 20. června otevření části dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Freštáku na Zlínsku. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ŘSD Jan Riedl. Řidiči tak budou moct po roce a půl průtahu využívat celý úsek vedoucí z Hulína až ke sjezdu na Zlín u Freštáku, dlouhý 17 kilometrů. Dálnice D49 se v tomto úseku začala budovat v roce 2008. Stavbu provázely dlouholeté soudní spory i nedostatek peněz. Yes. Na tradiční pochod se dnes můžou vypravit turisté v Rychlebských horách. Trasa začíná v Javorníku na Jesenicku. Zájemci si můžou vybrat z různě dlouhých tras. Na první z nich se zájemci vydají v 9 hodin. Pokračuje Michal Zajonc z městského úřadu.
5: Výběr je z 5 náročnosti tras 7 km, 20, 30, 40 a pro ty nejnáročnější až 50 km. Trasy jsou určené pro běžce, pro děti na už na stezka 7 km a chce se koná za každou.

0: počasí.
1: Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově u Nového Jičina si dnes návštěvníci můžou prohlédnout a vyzkoušet armádní techniku. Státní podnik slaví 80. výročí od svého založení. Na tankodromu předvede všechny tanky, které závodem prošly, a taky švédské obrněnce CV90. Organizátoři očekávají velký zájem a doporučují dorazit na akci vlakem. Sport. Po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný. Bylo mu 76 let. Jako hráč nastupoval za Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Sigmu pak dovedl jako kouč k vítězství v domácím poháru. Během trenérské kariéry vystřídal Uličný řadu prvoligových klubů. Na hráče dokázal být velmi náročný, ale byl k ním i srdečný, řekl Uličný před časem pro Český rozhlas.
2: Jsem byl jako ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku, nebo tu vděčnost, nebo tu pochvalu jsem jim tak chtěl vyjádřit, a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože se asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když je do té kabiny, tak to byla bouřka. Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne pak proměnlivou oblačnost s přeháňkami, ojediněle bouřkou. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14, povane mírený západní vítr, který večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Šumperské je uzavřena silnice mezi obcemi Hrájec a Zvole. Stavební práce tady potrvají do 23. června.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Mladé rybáře do 15 let zve Český rybářský svaz Zlaté hory na dětské rybářské závody Zlatá Udice, a je to na místním selském rybníku. Startuje se už v 8 hodin, startovné je nulové a budou tam hodnotné ceny, takže zdravíme. No a na loveckou atmosféru zase láká myslivecký den a střelby u chaty Doubrava v Litovli. Začne už v 9 hodin, bude to celý den v přírodě, spojený třeba s ochutnávkou mysliveckých specialit. No tak to se velmi těšíme. Teď je každopádně čas snídaně, anebo ještě možná i spánku, anebo ležení víkendového v posteli. Je 13. června, u mikrofonu Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc je dneska Tomáš Kedzior a taky Dita Vojnarová, za chvilku s rubrikou Stalo se před 100 lety.

0: Stalo se před 100 lety.
1: V 6.12 s Ditou Vojnarovou. O velké vodě psal před 100 lety katolický týdeník Našinec.
2: Mezi nejvíce postiženými obcemi byly Pňovice, kde bylo, jak se psalo v novinách, zatopeno 800 mír polí a 1600 mír luk, což činilo 4/5 katastrálního výměru obce. Vedle toho ale voda vnikla do 22 usedlostí a natropila v nich mnoho škod. Novináři přinášeli ve svém článku první odhady, které vypočítali na 1 milion korun československých. Nejvíce postiženi byli zejména drobní zemědělci. Povodně vznikly hlavně tím, že říčka Oskava nebyla regulována. Obec Pňovice a okolí už dříve upozorňovali na hrozbu povodní a žádali regulaci, ovšem bezvýsledně. Škody napáchané vodou v obci dal prošetřit pan poslanec Světlík hned poté, co o to byl požádán. A redaktoři doufali, že intervence jmenovaného ve prospěch těžce zkoušených zemědělců nemine se účinkem.

0: počasí.
1: 6.16. Dneska čekáme zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne pak proměnlivou oblačnost s ojedinělými přeháňkami. Teploty 19 až 23, v Jeseníkách kolem 15 stupňů a mírný západní vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
4: Máte ve svém domě netopíry a nevadí vám soužití s nimi? Realizovali jste opravu domu tak, aby v něm zůstal netopíří úkryt zachován? A nebo jste úkryt pro ně na domě vytvořili? Pak vítejte v klubu přátel netopírů. Proč je ochrana těchto ohrožených živočichů tak důležitá? Jak opravovat domy, aby v nich člověk a netopír vedle sebe mohli klidně a prospěšně žít? Poradí zoolog Evžen Tošenovský v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: času tvůj žár.
1: 6.22, zdravíme z Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc, hlavně cyklisty. Bezpečnost, především platí to i pro elektrokola a o tom je následující reportáž.
2: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
3: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
2: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
3: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
4: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
3: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
2: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlostní stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
3: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
5: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
3: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
4: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
3: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
4: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
3: 3 ze 4 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli seniori. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění. Nikomu se nic nestalo. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMS v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy. Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. V zemi je skoro 250 000 obézních dětí. Výstaviště Flora Olomouc rozšířilo počet svých národních sbírek. Nově zahrnují kolekci česneků v botanické zahradě a historickou sbírku kaktusů ve sbírkových sklenicích. O udělení statusu národní sbírky rozhodla Unie botanických zahrad České republiky. Ze sportu kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Německu. 24-letý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Počasí dnes čekáme proměnlivou oblačnost s přeháníkami. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Olomouci je částečně uzavřena ulice Pražská kvůli stavbě křižovatky. Omezení potrvá do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl sedmé a 2 minuty. Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Za chviličku se vydáme do Přáslavic. Mají tam něco nového.

0: 6.39 v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Za chvilku počasí budeme volat meteorologům. Teď se vydáme ale do Přáslavic. Zástupci armády tady zahájili rekonstrukci kasáren. Vojáci působí na místě více než 100 let a areál už nesplňuje potřebné parametry. Investice by měla zahrnovat stavbu nových skladů, ubytoven, garáží a dílen. Jako první ale přišla na řadu 2 kilometry dlouhá páteřní cesta napříč kasárnami. Potřeba je mimo jiné kvůli nové technice tankům Leopard.
1: Ta cesta, tak jak se na ní díváme, je vlastně první z etap výstavby budoucí posádky, která má vlastně pojmout Leopardy 2.8, Leopardy 2.4 a potom bojová vozidla CV90.
2: S Tomášem Suchým, velitelem 73. tankového praporu, procházíme po široké cestě k autoparku. Hrubou stavbu dělníci dokončili před několika týdny. Zbývá už jen instalovat osvětlení. Původní žulové kostky nahradil beton. Nová cesta je mnohem širší a má vyšší nosnost.
1: Je to vysokozátěžová komunikace, která v podstatě začíná od jižní brány posádky a bude končit až u střelnice bojových vozidel. Tím, že prostě přecházíme na jinou platformu, která je rozměrově hmotnostně vyšší a větší, tak stávající cesta, tak jak byla postavená, nám nepostačuje. Takže museli jsme prostě přistoupit i k tomu, že ta modernizace nemovité infrastruktury je prostě nutná a potřebná.
2: Dá se mluvit o nějakých nákladech?
1: Jsou to vyšší desítky miliard.
2: Z Válníku právě sjíždí tanky Leopard. Pro novou techniku bude potřeba vybudovat i nové garáže. Vysvětluje mi Vladimír Slováček, mluvčí praporu.
3: Ano, je to kolikrát na centimetry, kdy ty stroje jsou vedle sebe hodně blízko, proto je potřeba vybudovat to nové stání, aby ta osádka měla veškerý komfort i při tom servisu.
2: Tanky Leopard nahrazují zastaralé stroje T-72. Marek Sedlář, velitel tanku, může srovnávat.
4: Máš hlad?
2: Jo.
4: Se chytnete? No, tady jsou právě stroje.
2: My stojíme teďka vlastně přímo na tom Leopardu, díváme se dovnitř stroje a tam vy sedíte.
4: Ano.
2: Čím je to lepší, komfortnější pro vás?
4: Je tady více místa. Jo. Kdybyste se podívali do starých 72, tak ten velitel tam má ten prostor stísněný. Je tady ochranná mříž, která mě chrání vlastně před zákluzem kanonu. Celkově ta jízda v tom Leopardu, i co se týče tlumení, vyrovnávání toho terénu, tak je na vyšší úrovni.
2: Celkem bude mít prapor k dispozici 42 nových tanků. Poslední přijede v závěru června. Obměnu další bojové techniky armáda plánuje na příští rok. Kompletní rekonstrukce kasáren v Přáslavicích má skončit v roce 2035. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45 a minutka k tomu. Každý den tohle dobu voláme z Českého rozhlasu Olomouc do Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes má službu Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A rovnou se odborníka ptáme na to, jaké je počasí a jaké bude dneska v Olomouckém kraji.
2: Tak malinko teď v těch ranních hodinách se nám ta oblačnost začala protrhávat. Srážky víceméně teď v Olomouckém kraji ustaly a teploty se aktuálně pohybují většinou někde kolem 13 nebo 14 stupňů Celsia v těch nižších polohách. No a ten vývoj v průběhu dne dnes bude takový, že ta oblačnost bude víceméně proměnlivá, bude převážně velká. V průběhu dne se budou vyskytovat lokální přehánky. Co se týče teplot, tak odpolední maxima očekáváme nejčastěji na úrovni od 18 do 22 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 13 stupňů. A provázet to bude většinou mírný jihozápadní a západní vítr s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí bude v noci na zítřek a v neděli?
2: Bude to víceméně bez změny, stále většinou velká proměnlivá oblačnost, bude to i s těmi přeháňkami. Noční teploty očekáváme nejčastěji od 12 do 8 stupňů a vítr v noci většinou mírný západní do 6 metrů za sekundu a podobně. To bude i během zítřejšího dne většinou proměnlivá velká oblačnost a v průběhu toho zítřejšího dne stále v tom severozápadním proudění nějaké ty přeháňky. K večeru potom by mohly trošičku ustávat. Co se týče zítřejších maxim, v neděle bude asi o něco větrnější, takže i ty maxima budou o něco nižší, většinou teploty do 20 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 12 stupňů a ten vítr bude čerstvý západní až severozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 8 metrů za sekundu, může místy dosahovat v nárazech hodnot někde kolem 55 km za hodinu.
1: Tak to úplně příjemný vítr nebude, ale musíme s tím počítat. Meteorolog Roman Volný a teď už je 6:48.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Eponymní debutové album skupiny Suede bylo v roce 1993 doslova zjevením na britské kytarové scéně. Šlo o nejrychleji prodávanou prvotinu posledních 10 let a mluvilo se o nástupcích The Smiths. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem skupiny.

6.52 skupina Jelen v Řídeči dneska chystají veselé vítání prázdnin a vítání léta. Bude to od 14 hodin, vystoupí mimo jiné i děti z mateřské školy Babice.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V neděli se mění jízdní řády některých regionálních vlaků. Veřejnosti se otevřou zámecké, klášterní, školní i soukromé zahrady. Kékář Josef Dostal postoupil na mistrovství Evropy do finále na obou svých tratích. Dnešní počasí má být oblačné s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla podle dopravce zlepšit nabídku spojení a návaznost jednotlivých spojů. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová.
2: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Zahrady zámků, klášterů i škol, ale také soukromé zahrady nebo farmy se tento víkend otevřou veřejnosti. K vidění budou i místa, která jindy nejsou běžně přístupná. Takzvaný víkend otevřených zahrad se koná i v Olomouci. Zájemci se mohou dnes a zítra prohlédnout parkánové zahrady Univerzity Palackého.
3: Akce Víkend otevřených zahrad vznikla v roce 1998 ve Velké Británii. Cílem je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. V Česku se první zahrady otevřely pod záštitou Národního památkového ústavu v roce 2010. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Počet nehod na elektrokolech roste. Loni se jich stalo skoro 870. To je meziročně nárůst o třetinu. Vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládali řízení nebo se mu nevěnovali. Často taky nenosili přilbu. Spojené státy a Irán jsou možná blízko podpisu mírové dohody. Podle Washingtonu by memorandum mohly obě země podepsat už tento víkend ve švýcarské Ženevě. Hlavním bodem dohody je znovu otevření Hormuzského průlivu, výměnou za zrušení amerických sankcí na vývoz ropy a uvolnění zmrazených iránských aktiv. Sport. Kékář Josef Dostal postoupil na mistrovství Evropy v Portugalsku na obou svých tratích do finále. Na 500-metrové distanci prošel přímo z rozjížďky, na kilometrové musel bojovat ještě v semifinále, které po skvělém finiši vyhrál.
4: Já když jsem viděl na startu, jak to vypálil vedle mě Slovák, tak jsem si řekl, že to bude probíhat asi tak jako klasicky jezdí, no tak jsem využil toho, že jsem si sednul na vlnu a odpočíval jsem téměř 3/4 závodu a pak jsem tam poslal do poslední 300. Postoupil jsem do finále, což byl ten hlavní cíl, a tam se poperu o nejlepší umístění.
0: Obě finále.

0: stál pojede dnes. Do finále postoupili i Martin Fuxa a Denisa Řáhová a také mužský čtyřkajak.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme proměnlivou oblačnost s přeháníkami, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14, povane mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumperskou v obci Vikýřovice jsou uzavřeny ulice Klužím a Šumperská kvůli opravám plynovodu. Omezení potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc pro vás bude mít spoustu zajímavých tipů a pozvánek, ale třeba také dobré rady, například jak zabránit okurkám, aby zhořkly a co s nimi udělat, když už hořké jsou. Je to jedno z témat dnešního hobby magazínu, vysíláme ho po 10. hodině. U mikrofonu je dneska Tomáš Kedzior, přeji pěkné dobré ráno a teď mezi 7. a 8. hodinou pro vás budu mít víkendový dárek, a to vstupenky do Moravského divadla Olomouc, konkrétně na derniéru opery Nabucco, která je v plánu ve středu 17. června, to znamená hned příští středu. Vstupenky v celkové hodnotě 1200 korun získá jeden z vás, kdo se ve správný čas dovolá na náš studiový telefon. Teď ale ještě ne, ta výzva teprve přijde. Takže zatím si rozmyslete, jestli máte ve středu 17. čas, jestli byste mohli jít večer do Moravského divadla Olomouc na derniéru Nabucca od Verdiho a ušetřit na vstupném 1200 korun. Tak to je dobrá zpráva. Na úvod téhle vysílací hodiny Marie Rotrová a František Nedvěd.

0: Zahrádkáři nemusí čekat až na hobby magazín, který vysíláme po 10. hodině, a jedno téma už jsem říkal o okurkách. Mám tady pro ně ještě jednu zajímavou reportáž. Členové Českého svazu zahrádkářů začali spolupracovat s výzkumníky z olomouckého centra Katrin. Tekutý odpad z univerzitní pěstírny konopí setého, který by neměl jiné využití, se díky zahrádkářům stane experimentálním hnojivem okrasných rostlin. Od vědců dostali dokonce zahrádkáři i podrobný návod.
1: Tady toto, když nalije do konve, tak s tím normálně může zalívat.
2: Přímá aplikace, ale postupoval bych podle toho, jak jsou zvyklí.
3: Analytický chemik a botanik Petr Tarkovský předává instrukce předsedovi územního sdružení zahrádkářů tady v Olomouci, Rudolfu Dvořákovi. Kolik zahrádkářů se zapojí?
1: Vím přesně teďka o třech.
3: Tady vidím taky tři kanistry u vás v autě už, že si povezete domů. Už víte, co tím budete hnojit?
1: Jo, já konkrétně ano, žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu. Loni květly krásně, uvidíme, co udělají letos.
3: Co to může ovlivnit? Barvu květu.
2: Kvalitu toho květu může zvyšovat odolnost. Pokud bude suché léto, nepodaří se jim pravidelně zalévat, mohlo by to mít pozitivní vliv i na ten stres suchem a tak dále. Obecně řečeno, draslík je tam v takových koncentracích, že by mohl zvyšovat odolnost těch rostlin.
3: Vyrovná se to komerčním hnojivům?
2: Nebude to jako komerční hnojivo, protože přece jenom ta rostlinka konopy už si něco vzala. Je tam méně dusíku, méně fosforu, je tam poměrně dost draslíku, takže vždycky podle změřeného obsahu těch hlavních nutričních látek zvolíme aplikaci tak, aby to k něčemu vhodné bylo. Takže tady je zásobní kanistr s tím zpracovaným hnojivem.
3: Tak, Petr Tarkovský přelévá z kanistru zálivku. Téměř čirá tekutina.
2: Lehce našedlá, nazelenalá.
3: Když nahlížíme tady přes hrdlo do kanistru, prostě lehce špinavá voda.
2: Lehce špinavá voda, přesně tak. Tak to má být. Je sfiltrovaná, ten roztok je čirý, je zbavený mikroorganismu a zůstaly v něm minerální látky, které se dají ještě dál použít. Je to minerální hnojivo, které jednou bylo použito a ještě pořád má v sobě tolik minerálních látek, tolik síly, že by bylo škoda ho zničit. Nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
3: Zahrádkáři budou zálivku používat přes léto, květiny pozorovat a fotografovat. Vědci data z pilotního projektu na podzim vyhodnotí. Výsledky ukážou, jestli příští rok experiment rozšíří například na plodovou zeleninu a zapojí i víc zahrádkářů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8 a 2 minuty. Dneska čekáme spíše proměnlivou oblačnost s místními přeháňkami, teploty 19 až 23, v Jeseníkách kolem 14 stupňů a mírný západní vítr. A v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc za chviličku dárek, lístky do Moravského divadla.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
3: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Verdi a Nabucco v Moravském divadle Olomouc. Derniéra je příští středu a vy můžete být u ní a to ještě zdarma ušetřit na vstupném 1200 korun, protože právě tolik by vás stály dohromady dvě vstupenky na Nabucca. Takže telefon 221 555 444 a já zdravím prvního posluchače. Hezký dobrý den, kdo pak je na lince?
1: Dobrý den, tady Jaroslav z Mohelnice a volám ohledně toho.
0: Jarku, vstupenky jsou vaše, to je dané už tím, že jste se dovolal. A
1: ano.
0: Jak vy často třeba chodíte do Moravského divadla Olomouc?
1: No, tak byl jsem tam pouze jednou zatím.
0: Byl jste jednou, půjdete příští týden po druhé a stanete se, věřím, pravidelným návštěvníkem. Jarku, blahopřeji, vstupenky jsou vaše a byl to první z víkendových dárků Českého rozhlasu Olomouc. Další samozřejmě budou následovat.

0: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Více informací najdete na webu moravskedivadelniléto.cz. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Osmé zprávy a Gabriela Adámková.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Stavba Středoevropského fóra v centru Olomouce by mohla začít příští rok. Otevření moderního muzea je plánováno na rok 2031, řekl do Tomáš Kasel, mluvčí muzea umění v Olomouci, která stavbu za 1,25 miliardy korun připravuje. Takzvané SEFO získalo stavební povolení. Ředitelství silnic a dálnic plánuje na 20. června otevření části dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frejštáku na Zlínsku. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ŘSD Jana Rýdl. Řidiči tak budou moct po roce a půl průtahu využívat celý úsek vedoucí z Hulína až ke sjezdu na Zlín u Frejštáku. Na tradiční pochod se dnes můžou vypravit turisté v Rychlebských horách. Trasa začíná v Javorníku na Jesenicku. Zájemci si můžou vybrat z různě dlouhých tras. Na první z nich se zájemci vydají v 9 hodin. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově u Nového Jičína se dnes návštěvníci můžou prohlédnout a vyzkoušet armádní techniku. Státní podnik slaví 80. výročí od svého založení. Na tankodromu předvede všechny tanky, které závodem prošly, a taky švédské obrněnce CV90. Za sportu fotbalisté Spojených států vstoupili do světového šampionátu výhrou 4-1 nad Paraguají. Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Počasí dnes se čekáme proměnlivou oblačnost s přeháníkami. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane mírný jihozápadní až západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: V Prostějově je dnes částečně uzavřena ulice Brněnská, dělnici tu ošetřují stromy, jezdí se to kyvadlově jedním pruhem.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 7.32, přejeme dobrý start do víkendu. Zveme třeba na myslivecký den u chaty Doubrava v Litovli už od 9 hodin. Den v přírodě a třeba i myslivecké speciality.

0: Na Opavsku má Český rozhlas Olomouc spoustu posluchačů. Teď v 7.40 se podíváme na místo, kde něco stojí od roku 1891 a dodnes je to funkční. Jedná se o ojedinělý vodní náhon u řeky Moravice. 135 let stará památka láká turisty a je součástí Moravskoslezské technotrasy.
1: Klikatí se zleva doprava, tady ručně vyražený ve skále, téměř 4 kilometry. Voda ale pořád teče, i po 135 letech, a u jednoho z mostů čtu na pamětní desce. Karl Weishuhn tady postavil v roce 1891 papírnu v Žimrovicích s ojedinělým náhonem pro dopravu dřeva.
2: Jako děcko jsme si tam chodili koupat, že celý život jsem ho viděl v akci.
1: Stanislav Biller propojení s Weishuhnovým náhonem tak trochu zdědil.
2: Maminka dělala v papírně, můj děda dělal v papírně. Je neuvěřitelné, že tento kanál 3600 metrů byl vybudovaný za 9 měsíců.
1: Původně 3 ručně ražené tunely ve skále, 2 kamenné akvadukty ve svahu podél koryta řeky Moravice. Jedním z průvodců je tady Miroslav Šustek. Náhon je podle něj výjimečný už jenom tím, že pořád stojí a funguje. I když už dávno skončilo plavení dřeva do papíren, pomáhá třeba s čištěním papírové hmoty.
3: Další věc je trasování, že celý ten kanál jde vlastně po úbočí takového horského masivu nebo hřebene ve velmi těžkých jako a obtížných geologických podmínkách.
1: A tak jako kdysi zajišťuje výrobu elektřiny, je to pamětnická vodní elektrárna.
3: To znamená, je to zdroj vody pro papírenskou výrobu samotnou a je to zdroj vody pro pohon turbín, které vyrábí elektrickou energii.
2: Je to asi takových 10, když se moc daří, 13% odběru elektrické energie ze sítě.
1: Doplňuje Stanislav Binar. 135-letý Weishuhnův náhon je součástí takzvané technotrasy, propojení pozoruhodných míst v Moravskoslezském kraji, a je možné se objednat i na komentovanou prohlídku. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:45 a minutka, čekáme dneska spíše oblačno a s možností přeháněk, ale nebude jich zase moc. Teploty odpolední 19 až 23 stupňů, vítr mírný západní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Patří mezi 7 největších divů České republiky. 20. června tomu bude 30 let, co byla uvedena do provozu. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Snad každý její šroubek zná současný vedoucí provozu Ludvík Štrobl, jeden z prvních dvou tamních zaměstnaných elektrikářů. Na návštěvu do elektrárny vybudované v masivu Hory Mravenečník spolu s ním vás zve Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvoustý koncert série živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

Dobré ráno přejeme s Českým rozhlasem Olomouc na startu krásného víkendu. 7 hodin 54 minuty a po 8 hodině samozřejmě pokračujeme.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dopravu v Olomouci dnes zkomplikují běžecké závody. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Na Svatém kopečku u Olomouce se koná romská pouť. Dnes má být převážně oblačno s přeháňkami teploty do 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. S komplikacemi v dopravě dnes musí počítat řidiči i cestující MHD v Olomouci. Omezení si vyžádá tradiční půlmaraton v ulicích města. Od 12 hodin pořadatelé uzavřou Horní a Dolní náměstí a ulici Pavelčákovu. Kolem 15. hodiny pak začnou uzavírky postupně platit i v dalších lokalitách.
2: Pořadatelé budou průjezdnost obnovovat vždy po proběhnutí posledních závodníků. Akce částečně omezí i provoz městské hromadné dopravy. Informace jsou na webu dopravního podniku i na webu pořadatele běhu. Bezplatná dopravně informační linka 800 165 102 funguje i dnes od 9 ráno do půl 11 večer. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Změny v odměňování učitelů má přinést nový tzv. Kariérní řád. Ministerstvo školství chce, aby nahradil platové tabulky, které dnes vycházejí hlavně z délky praxe.
3: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
4: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
3: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
5: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
3: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Na Svatém kopečku u Olomouce se dnes koná romská pouť. Začne v 10 hodin bohoslužbou v tamní bazilice. Odpoledne pak program nabídne divadelní, hudební a taneční vystoupení. Potvrdila to Kristýna Uchytilová z Olomoucké charity.
6: V rámci pouti bude představeno také druhé rozšířené a upravené vydání sborníku romské duchovní texty a písně, který vznikl jako podpora společných bohoslužeb a setkávání romských věřících. Publikace vychází v nákladu 1000 kusů a je také volně ke stažení na webu Charity Olomouc.
1: Tradiční pěta v Lidicích na Kladensku dnes připomene 84 let od vyhlazení obce. Nacisté ji vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha. O život přišlo celkem 340 lidí, z toho 88 dětí. Pětní akce začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina. Sport. Basketbalisté Nymburka dnes mohou vybojovat 21. ligový titul. Ve finálové sérii s Pardubicemi vedou po třech domácích výhrách 3-2 a nyní se pokusí uspět i na soupeřově Palubovce. Zápas začne v 17 hodin. Počasí. Dnes se čekáme proměnlivou oblačnost s přeháníkami, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14, povane mírný jihozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas.

0: rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Jesenicku na silnici 44 v Bělé pod Pradědem pracují na mostě silničáři, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do tohoto červnového víkendu s vámi vstává Tomáš Kedzior. Přeji hezké dobré ráno v už čtvrté vysílací hodině našeho ranního bloku. Je 8.05 už skoro. Máte rádi křížovky? Pokud ano, tak o historii jejich vzniku nám něco více řekne Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo, to bude za pár minut. Vydáme se také do Zlatokopeckých, do Zlatých hor a podíváme se do skanzenu. Finišují tam s opravou popovodní, která postihla tohle místo před prakticky dvěma lety. Zvu vás třeba také do Řídeče, kde dneska chystají vítání léta. Od 14 hodin vystoupí tam třeba děti z mateřské školy Babice, bude tam ukázka policie České republiky, malování na obličeji, soutěže a tvoření. Takže i v Řídeči se něco děje a jsme velmi rádi. Teď je 8.05, přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvilovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: pohádky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Počasí.
2: Čtvrt na devět a minuta. Byly přehánky brzo ráno, musíme s nimi počítat, ale nebude jich moc. Celková situace spíše oblačno, s občasnými přehánkami, bude ale příjemně, maxima odpolední ke 22 i 23 stupňům, vítr dneska slabý, případně mírný občasný západní.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších pět, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
4: Kdyby snad mě nechtěl vážně, kdyby snad mě nechtěl vážně,
1: dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
5: Máte ve svém domě netopíry a nevadí vám soužití s nimi? Realizovali jste opravu domu tak, aby v něm zůstal netopíří úkryt zachován, anebo jste úkryt pro ně na domě vytvořili? Pak vítejte v klubu přátel netopírů. Proč je ochrana těchto ohrožených živočichů tak důležitá? Jak opravovat domy, aby v nich člověk a netopír vedle sebe mohli klidně a prospěšně žít? Poradí zoolog Evžen Tošenovský v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Stalo se před 100 lety.
1: 8.22 s Ditou Vojnarovou. Deník Našinec tehdy psal o velké vodě na Olomoucku.
2: Mezi nejvíce postiženými obcemi byly Pňovice, kde bylo, jak se psalo v novinách, zatopeno 800 mír polí a 1600 mír luk, což činilo 4/5 katastrálního výměru obce. Vedle toho ale voda vnikla do 22 usedlostí a natropila v nich mnoho škod. Novináři přinášeli ve svém článku první odhady, které vypočítali na 1 000 000 korun československých. Nejvíce postiženi byli zejména drobní zemědělci. Povodně vznikly hlavně tím, že říčka Oskava nebyla regulována. Obec Pňovice a okolí už dříve upozorňovali na hrozbu povodní a žádali regulaci, ovšem bezvýsledně. Škody napáchané vodou v obci dal prošetřiti pan poslanec Světlík hned poté, co o to byl požádán. A redaktoři doufali, že intervence jmenovaného ve prospěch těžce zkoušených zemědělců nemine se účinkem.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Půl deváté zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla podle dopravce zlepšit nabídku spojení a návaznost jednotlivých spojů. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Zahrady zámků, klášterů i škol, ale také soukromé zahrady nebo farmy se tento víkend otevřou veřejnosti. Vidění budou i místa, která jindy nejsou běžně přístupná. Takzvaný víkend otevřených zahrad se koná i v Olomouci. Zájemci si mohou dnes a zítra prohlédnout univerzitní parkánové zahrady. Počet nehod na elektrokolech roste, loni se jich stalo skoro 870, to je meziročně nárůst o třetinu, vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládali řízení nebo se mu nevěnovali, často taky nenosili přilbu. Davy lidí před Kennedyho centrem ve Washingtonu marně čekali, až z fasády historické kulturní instituce zmizí jméno Donalda Trumpa. Americký prezident je tam podle rozhodnutí soudu nechal umístit protiprávně a rada centra ho měla do páteční půlnoci nechat odstranit. To se ale nestalo. Za sportu kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy v Portugalsku na obou svých tratích do dnešního finále. Na 500-metrové distanci prošel přímo z rozjížďky, na kilometrové musel bojovat ještě v semifinále, které vyhrál. Do finále postoupili i Martin Fuxa a Denisa Řáhová a mužský čtyřkajak. Počasí dnes se čekáme proměnlivou oblačnost s přeháňkami. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14, povane mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ještě dnes a zítra bude v Hranicích uzavřena ulice Bělotínská. Důvodem jsou práce na stavbě mostu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Půl deváté a dvě minuty, ať už pojedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu v Olomouci. Myslete na maraton, těch uzavírek bude dost a dost.

0: vás ale v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc pozveme třeba na burzu do Staré Vsi nedaleko Přerova. Bude tam charitativní megaburza pro útulek voříšek dnes i zítra mezi 10. a 18. hodinou, prodej oblečení, tombola, také charitativní motovýšťka, tak přispějte. Hudební fanoušci jsou zváni do sportovního areálu Rybníček v Olšovci, kde ve 14 hodin začne 19. ročník hudebního festivalu Olšovecký Rybníček. Budou hrát mimo jiné Tučeňáci, ale z těch známějších kapel třeba AG Fleck a také skupina PK Band s hostem Petrou Černockou, takže zdravíme do Olšovce, ať se tam všechno vydaří. Teď se podíváme do Zlatokopeckého skanzenu, dělníci tam dokončují opravy po předloňských záplavách, v červenci by to mělo být vše hotovo.
1: U té ohrady z druhé strany, ty nánosy těch věcí byly povrch, to kořeny přesto lítaly.
2: Vzpomíná ředitel skanzenu Jiří Juráš. Povodně v areálu zasáhly téměř všechny hornické repliky.
3: My teďka stojíme před replikou hornické osady. Když obrátíme pohled a podíváme se na kamenný základ, který má zhruba 40 cm a půjdeme nad jeden druhý trám, tak pod tu nám tekla voda.
2: Nejvíce poškozený byl ale podle Juráše terén.
3: To znamená přístupové komunikace tady a celkově to množství vody meandrovalo v tom údolí, tak ty cesty byly prakticky jako zničené. Dokonce i za mlýnama vlastně zmizelo i kousek lesa.
2: Opravy trvají už přes rok a půl. Podle nezávislého starosty Milana Ráce jsou důležité i pro město.
4: Toto místo není jenom turistickým cílem, ale je to i vhodný areál pro pořádání různých městských akcí. Pořádáme zde například zahájení turistické sezóny, také se zde pravidelně konají soutěže v rýžování zlata. Je to pro nás důležité místo.
2: Podle Juráše se už většinu hlavních škod povedlo odstranit.
3: Primárně šlo o terénní úpravy. Bylo potřeba tady v replice hornické osady. Tam jsme dělali uklidová práce a nové podlahy. Potom teďka tady stojíme u závodiště, které jsme museli udělat kompletně nové. Bylo potřeba i odvodění a svody vody pod zlatorudnými mlýny. Potom nějaké drobnosti ve smyslu informačních tabulí.
2: Dokončit ale ještě zbývá několik posledních prací, dodává Juráš.
3: Bude se jednat o nový asfaltový povrch od parkoviště k nám ke srubu na pokladnu.
2: Nová komunikace má usnadnit přístup do areálu, říká Juráš.
3: My se snažíme být family friendly. Spoustu rodin má kočárky a jde nám trošku i ten bezbariérový přístup, tak se bude jednat o vlastně pohodlné projetí s kočárkem z parkoviště přes most Olešnici až na pokladnu.
2: Celkové náklady na obnovu skanzenu se podle Ráce vyšplhaly přibližně na 4 miliony korun.
4: Byla tam dotace z nadace ČES, významná ve výši milionu korun. Potom proběhla sbírka na pomoc skanzenu, tam se vybralo přes 300 tisíc korun a na elektřinu a komunikaci žádáme z programu Ministerstva pro místní rozvoj Živel 1.
2: Nová přístupová komunikace má být hotová v červenci. Poté budou opravy skanzenu kompletně dokončené. Ze Zlatý hor Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8:45 a minutka. Dneska čekáme oblačno s občasnými přeháňkami, ale poměrně teplo, bude odpoledne 22 až 23 stupňů, vítr mírný západní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Další archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miky Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celé album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: Je sobota 13. června, akcí, které se dnes konají, je opravdu hodně, třeba velké hřiště za sanatoriem Pryznic v Jeseníku ožije třetím ročníkem lázeňské gulášiády. Otevírají se areál v 11, od 12 bude doprovodný program, no a to hlavní, tedy ochutnávky gulášů, budou od 16 hodin. Zveme také do Řídeče, kde mají dneska v plánu vítání léta, od 14 hodin také s bohatým programem. Stará Ves, to jsme už říkali, tam je dneska charitativní megaburza pro útulek voříšek, nejenom dneska, ale i zítra. Je to ve Staré Vsi u Přerova. No a teď se podíváme na další akci, kterou můžete navštívit. Je to velká romská pouť v Bazilice na svatém Kopečku v Olomouci a také v jejím okolí. Celá ta akce začne slavnostní bohoslužbou v 10 hodin dopoledne. Na místě už také je reportér Josef Čermák. Josefe, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak z návrší Jana Pavla II. Na svatém Kopečku.
0: Jak jsem říkal, část toho programu se bude odehrávat venku, tak jaké to je? Nějaké ty přeháňky dneska, musíme s nimi počítat?
1: Ano, je to tak, je tady poněkud zamračeno a před chvílí začalo poprchat, tak snad se počasí tady trochu umoudří. Zmíněnou bohoslužbu bude v Bazilice tady vedle mě letos celebrovat nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Nad letošní romskou poutí taky převzalo záštitu. O hudební doprovod mše se postará skupina romských věřících z Poštárky v Bardějově na východním Slovensku a řádová sestra Atanázie Holubová, která se dlouhodobě věnuje pastoraci Romů.
0: Jožko, kolik poutníků očekávají organizátoři?
1: Té akce se každoročně účastní několik stovek lidí a podobné číslo organizátoři čekají i letos. Vliv na účast podle nich mívá počasí. Vedle slovenských poutníků by sem měli dorazit i lidé z Prahy, Kladna, Brna, Ostravy, Přerova nebo Kojetína. A jinak, co se týká programu pouti, tak po bohoslužbě v Bazilice bude následovat odpolední program v ambitu plný hudby, tance i aktivit pro děti. Představí se například spolek křesťanské pomoci z Bučovic, romská kapela Ivana Kandráče z Přerova, děti z olomoucké pobočky společenství Romů na Moravě, nebo mladí saleziáni z Ostravy s divadelním představením David a Goliáš.
0: Já také vím, že na pouti se návštěvníci budou moci seznámit s novou publikací. Co je to zač?
1: Ano, je to tak. Je to druhé rozšířené a upravené vydání sborníku romských duchovních textů a písní. Publikace vznikla na podporu společných bohoslužeb a setkávání romských věřících. Její vznik podpořilo Ministerstvo kultury a pokud by si ji chtěl někdo prohlédnout, je taky volně ke stažení na webu olomoucké charity.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Po pozvánce Josefa Čermáka na svatý Kopeček ještě pozvánka k dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Hned po 9. hodině nabídneme pořad věnovaný duchovním tématům mezi nebem a zemí a od 10 do 11 hobby magazín. Tentokrát je třeba o okurkách, co dělat, když jsou hořké, a hlavně co dělat, aby nám nezhořkly. Tak pěkný poslech.

0: největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné Iron Maiden Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoučtí vědci testují na zahrádkách upravený odpad z pěstírny konopí. Vláda chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Hrad ve Štembergu mimořádně nabízí komentované prohlídky hradního parku. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, přeháníky a maximálně 22 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoučtí zahrádkáři se zapojili do pilotního projektu Olomouckého výzkumného centra Katrin. Jako hnojivo otestují na svých zahrádkách formou zálivky okrasných rostlin upravený odpad z univerzitní pěstírny konopí setého. Jde o pilotní projekt olomouckých vědců.
3: Předseda Olomouckého zahrádkářského svazu Rudolf Dvořák použije zálivku na svůj květinový záhon.
4: Žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu. Loni květly krásně, uvidíme, co udělají letos.
3: Petr Tarkovský z centra Katrin minerální hnojivo použil na konopí seté. I tak má v sobě ještě tolik síly, že by ho byla škoda zničit.
5: Nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
3: Výsledky experimentu vědci vyhodnotí na podzim. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhu na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
6: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji, ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
2: Dva řidiče zemřeli dnes brzy ráno na dálnici D2 před Brnem. Maďarský kamion zatím z neznámých příčin narazil do betonových svodidel, dostal smek a zůstal stát napříč dálnicí. Do ní pak narazil rumunský kamion. Vozy po střetu začaly hořet, oba řidiči zemřeli. Uvedli to mluvčí jihomoravských policistů a hasičů. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice je uzavřená v obou směrech, tady na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté odklánějí. Hrad ve Štembergu dnes mimořádně nabízí prohlídky hradního parku s průvodcem. Konají se do 15 hodin. Návštěvníci se podívají i do jindy uzavřeného sadu, říká kastelán Dominik Fadrný.
7: V rámci prohlídky návštěvníci zavítají také k vyhlídkové pergole, která vznikla v nejvyšším bodě parku během obnovy areálu. Na závěr okruhu, který zahrnuje 7 zastavení, si prohlédnou objekt ledovny vybudované posledními majiteli hradu z rodu Lichtensteinů. Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka porazila Američana Tiafoe 6-4 a 7-6 a na travnatém turnaji ve Stuttgartu se zahraje semifinále. Na turnaji v Nizozemsku se dařilo Barboře Krejčíkové, která zdolala Rumunku Rosovou a postoupila mezi nejlepší čtyřku.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme proměnlivou oblačnost s přeháňkami. Teplot je 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Olomoucku je uzavřena silnice v obci Drahanovice. Stavební práce tady potrvají do 5. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: Jedna z nejvýznamnějších románských památek v Čechách nemá střechu. Kostel svatého Jakuba nedaleko Kutné Hory opravují dělníci. Co všechno musí udělat a bude památka během rekonstrukce přístupná návštěvníkům, více si povíme za chvíli. Připomeneme vám příběh odvahy, který změnil dějiny. Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi se podařilo uprchnout z Osvětimi a přinést svědectví o masovém vraždění Židů. Na jejich počest se každoročně koná vzpomínka.

povrchový pochod po trase jejich útěku. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Jaký je smysl tohoto duchovního společenství, které má lože po celé republice, zajímalo redaktora Karla Sladkého. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne.

0: Petra Muka jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dělníci opravují románský kostel svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Starou střechou do budovy zatéká a dřevěné schodiště do 30-metrové věže už není bezpečné. Sedlecká farnost proto nechá krytinu vyměnit a postavit bytelnější schody. Natáčela Alena Junová.
1: Vysoká věž kostela svatého Jakuba je vidět ze širokého okolí. Budovu lemuje kamenná zeď a teď i lešení. Střechu zakrývá igelitová plachta.
2: No, já jsem slyšela, že se opravuje věž a tam jsem ještě nebyla, takže určitě se tam vypravím podívat, až to bude možný.
1: Říká paní Gabriela, která v obci Jakub bydlí od dětství.
2: Byla jsem tam několikrát, hlavně se základní školou, kdysi dávno. Já si myslím, že je to určitě dobře, že se ten kostel opravuje a že nenecháváme památky chátrat.
1: Dělníci ze střechy sundali staré dřevěné šindele a nahradí je pálenými taškami. Také opravují konstrukci střechy, popisuje tesař Miroslav Krumpl.
3: Provádí se tady rekonstrukce opravy krovu, nastavování vazných trámů, výměna krokví, doplňování poškozených prvků a pak se provedou nějaké drobné zednické úpravy.
1: Kostel nebude mít jen novou střechu, ale i přístup do věže. Provizorní dřevěné schody z roku 2019 už totiž nejsou bezpečné.
3: Schody už jsou poškozené a tak se dohodlo, že budou nové. Z dubu, ručně tesané a budou trošku v jiném tvaru, než jsou teď.
1: I po dobu rekonstrukce můžou zájemci kostel navštívit. Na prohlídku věže se ale podle ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí budou muset vrátit později.
4: V současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, protože to provizorní dřevěné schodiště už je dožilé, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
1: Důvod vzniku jednoho z nejstarších románských kostelů v Čechách je dodnes trochu záhadou.
4: Nikdo z nás úplně nechápe, proč takhle jako uprostřed v podstatě pustiny a něčeho vznikl takhle jako velký kostel na tehdejší poměry, protože tehdejší doba vznikly jako rotundičky, rotundy.
1: Významné jsou také románské sochy, které zdobí jižní venkovní stěnu kostela.
4: Pravděpodobně ty plastiky byly vytvořeny pro jiný kostel, pro nějaký jako větší a následně byly různě přisekávány, takže třeba jedné soše chybí část nohy, aby se to vlastně na ten kostel vešlo.
1: Práce by měly být hotové letos v říjnu. Sedlecká farnost za ně zaplatí kolem 3 milionů.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Olomoucký okresní soud rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu, který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu internovaný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci dal ředitel Muzea českého a slovenského exilu a emigrace 20. století Jan Kratochvil. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Podle soudce Radima Vitoslavského jde o člověka, který byl státní bezpečností pro své postoje zbaven svobody, aniž by zda bylo jeho formální odsouzení. Soudní řízení pracovalo s důkazy o podmínkách, v nichž byl arcibiskup držen. Měl odpojený telefon, zabavili mu rozhlasový přijímač, nesměl číst noviny ani opouštět své sídlo. Podle svědectví pamětníků mu byla odpírána i základní lékařská péče a za celých 11 let její lékař mohl prohlédnout pouze jednou, krátce před smrtí. Režim mu také bránil v kontaktu s rodinou a nepovolil mu ani účast na pohřbu jeho nejstarší sestry. Křesťanský festival Slezská lilie nabízí o tomto víkendu koncerty, divadlo, muzikálová vystoupení i duchovní program. Koná se v okolí kostela svatého Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Letošní ročník se hlásí k roku svatého Františka, který připomíná odkaz světce inspirujícího generace k jednoduchosti, pokoji a životu v blízkosti druhých. Dnes vystoupí držitelka ceny Itálie Hana Fialová s pásmem muzikálových písní. Hudbu z celého světa představí sbor Permoník, soubor For Cellos uvede hudbu z filmu Misie doplněnou obrazovou projekcí. Nedělní program nabídne muzikál Jesus Christ Superstar v podání brněnských farníků. Duchovním vrcholem festivalu bude nedělní poutní mše svatá. I tuto pozvánku jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Ti vydali už v roce 1925 svůj první zednářský časopis. Toto duchovní společenství působí na desítkách míst po celé naší republice. S velmistrem, který byl v tajné volbě zvolen na posledním konventu na další funkční rok, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Kdo je velmistr?
2: Veliký mistr, neboli zkráceně velmistr Veliké lože České republiky, je označení představitele řádu, který stojí v čele toho řádu. My jako řád máme organizační strukturu hierarchickou, v jehož čele stojí předseda, dalo by se říct předseda spolku, který má titul Veliký mistr, velmistr. My používáme pojem konvent.
1: Konvent.
2: Konvent jako slavnostní setkání Veliké lože. Na zednářství je zajímavé i to, jak je vlastně kombinována hierarchie a demokracie.
1: Jak?
2: U nás se prakticky všechny činovnické funkce i výkonné každý rok volí, potvrzují v tajné volbě znovu. Veliký mistr, to je trochu specifická funkce, ta se také tedy volí každý rok tajnou volbou a velmistr může v čele řádu stát maximálně 3 roky po sobě. Takže já jsem byl potvrzen konventem na třetí, tedy poslední období.
1: Jaké je poslání svobodných zednářů?
2: Poslání svobodných zednářů je práce na sobě. Každý jedinec pracuje na sobě. Jsme duchovní řád, řád, který ctí tradice, je založen opravdu na mnoha setletých tradicích. Moderní zednářství říkáme, že považujeme za ten počátek zhruba rok 1717, ale ty proudy duchovní a ty směry k tomu jsou samozřejmě starší. Dá se říct od nepaměti, abych byl úplně přesný.
1: A jak to začalo?
2: Označíme-li za první svobodné zednáře například kameníky, kteří pracovali na stavbách, řekněme, gotických katedrál i dříve, tak to označení zednář, zedník, svobodný zednář, Freemason, vznikalo tak, že v podstatě to byli řemeslníci, kteří pracovali v cechu kameníků, a postupně se to vyvinulo v průběhu desítek let, staletí. Není to ze dne na den, je to postupně rozvinutý řád. Bývá považováno za jedno z nejstarších bratrstev.
1: Vy jste zmínil právě tu duchovní stránku. Jakým způsobem se ve vašem řádu ta duchovní cesta projevuje?
2: Musím říct, že tady je to opravdu velmi, velmi individuální. Byť ten řád k tomu poskytuje to, co bych nazval zednářskou metodou. Za prvé určitě jsou to rituály, rituální setkání, rituální práce, které se vyvinuly a my se snažíme opravdu dodržovat ty staré tradice a snažíme se navazovat na texty nebo vychází z rituálu opravdu 100 let starých. Jak máte i třeba možnost přistupovat a učit se od ostatních, je velmi důležité. A ty rituály, které tvoří nějakou součást toho všeho, ty vás nabádají, ty vám ukazují možnosti, ty vám přinášejí poučení staletími potvrzené, ukazují vám cestu, ale ten vlastní krok, ta vlastní cesta je potom konkrétně už na vás.
1: Kdy můžeme o někom říct, to je dobrý člověk?
2: Třeba proto v našem chrámu na podlaze najdete černobílý koberec, čtverečkovaný, který vám říká, upozorňuje vás na to, že každý v sobě máme i tu dobrou, i tu horší stránku a je to i o tom, jak se naučíme s tím pracovat, jak dokážeme si být vědom těch svých nedokonalostí a jak jsme odhodláni na sobě pracovat. Ten řád nám dává určitá pravidla, určité mantinely, v rámci nich se opravdu můžeme pohybovat velmi svobodně.
1: Můžete být konkrétnější, trochu nám to poodkrýt?
2: Zednářské tajemství je to, že některé věci se vlastně nedají vysvětlit. Právě proto to zednářství také používá alegorie a symboly, aby mohlo ty některé věci popsat, aby jsme se i my mezi sebou jako zednáři po celém světě byli schopni domluvit.
1: Vy jste říkal, že zednářství má 31 loží.
2: V České republice v současné době máme 31 aktivních loží sdružených ve svazku Veliké lože České republiky. Tak, jak je zednářství postaveno na starých principech, to jsou pro mě trvale platné principy, které určitě nás přežijí.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí jsme hráli dnes také Martu Kubišovou. Dobré dopoledne. A teď se na chvíli zastavíme v Plzni. Rabínský dům v Plzni byl postaven spolu s velkou synagogou, opravy se ale dočkal až nedávno. Při rekonstrukci synagogy v 90. letech se na něj nedostalo. V rámci jeho obnovy byla uvnitř zřízena rituální lázeň mikve, jediná funkční v tomto kraji. Stejně jako velká synagoga je plzeňský rabínský dům dílem architekta Emanuela Kloce a stavitele Rudolfa Štecha. Dokončen byl v roce 1893. Natáčela Soňa Weizenbacherová.
1: Je to střízlivější stavba, ale je velice důležitá, protože tady vzniklo zázemí pro rabíny, pak tady bylo umístěno několik židovských spolků, byl tady společenský sál a kancelář.
2: Venko fouká, půjdeme dovnitř. Co všechno se tady v těchto zdech ve zdech rabínského domu v Plzni během jeho existence odehrálo?
1: Byly tady židovský spolek pro vdovy z první války, spolek pro sirotky a různé další a další organizace. A po válce, po znárodění zde byl umístěn výzkumný ústav býčího spermatu a výzkum mléka. Až do doby, kdy nám to bylo v roce 92 vráceno. Rabínský dům velice chátral, zatékalo do střechy, bortily se stropy a to byl teda konec.
2: S osudem rabínského domu u velké synagogy v Plzni nás seznamuje předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. K rekonstrukci potom nakonec došlo, takže to nebyl ještě úplný konec.
1: Měli jsme štěstí, podařilo se nám sehnat zhruba 100 milionů korun na rekonstrukci velké synagogy na druhou část a totální rekonstrukci rabínského domu. Kolaudace byla v třetím měsíci roku 22.
2: Teď se nacházíme v překrásných prostorách, které už skutečně zase můžeme označit za reprezentativní.
1: Jsme vstoupili do místnosti, kde je výstava o mikvích, které jsou v České republice nebo převážně v západočeském kraji. V ostatních místnostech máme kanceláře, zázemí pro lektory, je tady přednáškový sál a máme tady i zázemí pro návštěvníky, velice moderní zařízení. Jak vám ukázat zázemí, co tady máme? Tady máme kuchyňku, kde máme i několik způsobů ohřívání jídel, tak, aby jsme splnili košer předpisy, že nesmíme slučovat mléčné a masové pokrmy, tak máme i vícero ledniček, ale máme i skříně, kde se zvlášť od sebe odděleně uchovávají talíře, příbory, všechno, aby bylo podle předpisu.
2: A teď tedy do té přednáškové místnosti. Tady byste mohli i tančit.
1: No taky tady tančíme, protože židovské svátky jsou svátky veselý, pije se toho hodně vína, dobře se jí, přednášky se dělají pro veřejnost, ale zároveň tady v této místnosti můžou probíhat i naše židovské oslavy, nejenom v synagoze, ale to dokončení ty oslavy je vždycky dobrým pohoštěním.
2: Máte tady i připomínku historie židovské náboženské obce v Plzni?
1: Ano, pak je tady výstava o tom, jak se synagoga stavěla, nějaký plzeňský starý listy. Jsou tady modlitební knížky, které jsme našli v synagoze z druhé světové války, které nám tady nechali vojáci osvoboditele.
2: A co je důležité, v domě je nově také mikve. Jedna jediná funkční mikve v plzeňském kraji. Ale to budeme muset jít zase dolů. Židovské památky velmi ráda vyhledávám, když jsme na cestách. Zatím jsem si prohlídla rabínský dům a na mikve se taky půjdu podívat. Měla jsem všelijaké představy, ale tohle je, dá se říci, klasický malý bazén, tady trubky na vodu, přívodní.
1: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
2: Což znamená?
1: Obsah vody, přirozený přítok vody, přirozený odtok vody, aby nedošlo poklesu hladiny.
3: No zrovna přirozený přítok vody tady nevidím.
1: Je s výjimkou, ale je to povolená výjimka ze střechy rabínského domu, ze speciální části, tak jak se to může dělat.
3: A je to skutečně tak, jak jsem se dočetla, že mikve je pro židy důležitější než synagoga?
1: Ano, protože když vstupujete do synagogy, tak byste měli být rituálně čistí. Čistota je čistota.
3: Pokud byste si rabínský dům s mikví rádi prohlédli, otevírací dobu najdete na webu plzeňské židovské obce.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Vrba Wetzlar Memorial je vzpomínkový pochod po více než 130 kilometrů dlouhé trase, kterou v roce 1944 urazili Rudolf Vrba a Alfred Wetzlar při útěku z nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz, aby varovali svět před masovým vražděním Židů. Letos se pochod uskuteční ve dvou termínech. Jeden na konci července a další v týdnu od 17. srpna. Na srpnový termín jsou ještě k dispozici poslední volná místa. Akci pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Téma zaujalo Danielu Brůhovou.
1: 7. dubna 1944 se za mimořádně dramatických okolností podařilo uprchnout z koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau dvěma slovenským vězňům. Waltru Rosenbergovi, později známému jako Rudolf Vrba, a Alfredu Wetzlarovi. Do dějin 20. století vstoupili především svou zprávou, která přinesla jedno z prvních svědectví o fungování nacistického vyhlazovacího systému a masového vraždění Židů v Osvětimi.
2: Utíkali z Polska na Slovensko, protože byli slovenští Židé, věděli, že musí z Auschwitz-Birkenau stále na jih. Po 16-denní strastiplné cestě se jim podařilo dojít na hranice mezi obcí Zvardoň a Skalité, aby potom pokračovali do obce Čadca a následně zakončili svoji misi v Žilině, kde napsali ve sklepních prostorách židovského starobince tu svoji jedinečnou zprávu.
1: Říká Radek Hejret, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v České republice.
2: Židovští představitelé v Žilině vůbec nevěřili těmto dvěma utečencům, mysleli si, že se pomátli, nedokázali si představit, že by opravdu nacistická perzekuce mohla být završena průmyslovým vražděním židovských rodin.
1: Jak je přesvědčili?
2: Znali čísla, znali jména, měli plány namalované, dokonce přinesli samolepku z cyklonu B. A když otevřeli židovští představitelé v Žilině transportní knihy, protože přes Žilinu byly vypravovány transporty slovenských Židů dále do říše, tak s hruzou zjistili, že tito dva utečenci mají ve všem pravdu a začali jednat.
1: Jakou cestu zvolili?
2: Zpráva byla následně přeložena do několika jazyků, dostala se do Vatikánu, dostala se do Ženevy, dostala se do Londýna, následně také do Spojených států amerických. Ta zpráva odhadem historiků zachránila asi 150 tisíc lidských životů, zejména v Maďarsku.
1: Řekněte, jak zpráva pomohla zrovna tam?
2: Tím, že se dostala až k Rooseveltovi a Churchillovi na stůl a BBC, tehdy ještě opravdu Hlas svobodné Evropy, odvysílalo v několika částech tuto zprávu, tak bylo vydáno varování maďarskému admirálovi Hortymu, že pokud nezastaví transporty maďarských Židů, tak bude Budapešť bombardována.
1: A počátkem července 1944 byla Budapešť skutečně bombardována.
2: Horty se zalekl, s vládními úředníky zastavili na čas transporty. Takže tato pauza v transportech vlastně znamenala záchranu zhruba 150 tisíc lidských životů.
1: Vraťme se ještě k pochodu Vrby a Wetzlara. Jejich strastiplná cesta trvala plných 16 dní.
2: Nakonec je dokonce jeden z těch polských odbojářů převedl až na tu hranici, poradil jim, jak překonat hranici. Tam už skoro v bezvědomí, když vpadli na Slovensko na kopci Skalanka nad obcí Skalité, tak tam je zcela vyčerpané, našel slovenský sedlák Ondra Čanecký, který je čapl, dovedl je do své chalupy a řekl své manželce Agátě, ať se o ně stará.
1: A po mnoha dalších nebezpečných situacích se dostali až do Žiliny.
2: Ten pochod, který oni absolvovali, byl neuvěřitelně strastiplný. Uvědomme si jenom to, že byl duben roku 44. Oni zcela vyčerpaní po dvouletém vlastně trýznění v Auschwitz-Birkenau. Všude byl sníh v horách, oni chodili jenom v noci, přes den chodit nemohli. No a my se už od roku 2014 vydáváme po jejich stopách.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti Domaslavice. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, nedávno jsme vstoupili do nového roku a už jsme skoro v jeho polovině. Země na své dráze kolem slunce urazila téměř 500 000 kilometrů. A my v našich životech prožili spousty událostí. Těch každodenních, jako je čas strávený v práci či ve škole, nebo výjimečných, k nímž patří ztráty i nálezy, loučení i vítání, narození i smrt. Co to je pouhý půl rok oproti více jak 15 000 000 let trvání vesmíru? A přece je každý okamžik v jeho i našich dějinách jedinečný a nenahraditelný. Každý z nich je jako jedna cihla ve stavbě dějin. Díl, který nemůže chybět. Ale dovedeme popsat, co to vlastně čas je? Dovedeme si ho nějak představit? Ano, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, měříme ho hodinami, ale co to vlastně je? Možná je to s časem podobné jako s jinými věcmi, které jsou kolem nás. My v nich žijeme, bereme jako samozřejmé, ale vysvětlit, proč jsou takové, jaké jsou a jaká je jejich nejhlubší podstata, vlastně nedokážeme. Třeba proč věci padají dolů? Ano, přitahuje je země, ale proč? Znalí řeknou, to je gravitace. Ale co to je gravitace? Nad její podstatou si fyzikové lámou hlavu už nějaké to století. A podobně je to s otázkou, co je to čas? Jedno prastaré přirovnání říká, že čas je jako řeka. Plyne a unáší nás. Od pramene, který představuje naše narození, až k moři, které představuje věčnost. To, co se kdysi stalo, leží někde v dálce. A přece to zároveň nějak zůstává s námi. V dálce je čas, kdy se naši rodiče seznámili a přece díky tomu jsme dnes tady. V dálce je čas, kdy jsme se učili chodit a díky tomu dnes chodíme. V dálce je čas, kdy jsme se učili číst a psát a díky tomu to dnes umíme. Všechno, co jsme prožili, tedy jde a pluje nějak s námi dál. A to nejen v našem životě, ale i v životě celého světa. A tak je tomu i s tím, co bylo před 2000 lety. Všechny příběhy, o kterých čteme v Bibli. Všechno, co si vyprávíme o Ježíši. Tam v dálce, kdy si vytryskl pramen, který protéká dějinami jako řeka. A v každém okamžiku k němu můžeme sestoupit a nabrat si z něj. Co je to za pramen? Život a dílo Ježíše z Nazareta, které oslovuje a inspiruje miliony lidí na celém světě, a to už 2000 let. A kdykoliv si osobu Ježíše připomínáme, ať už četbou z Bible, v modlitbě osobní nebo při společných bohoslužbách, jako bychom sestupovali a nabírali si živou vodu z řeky, co tehdy vytryskla a teče dál a dál. Tak tohle dokáže čas. Uchovat v sobě poklady a činit je znovu přítomnými, aby z nich mohli žít lidé nejen v dávné minulosti, ale i dnes, i v daleké budoucnosti. Čas je jako řeka, co nás unáší dál a nic z toho, co jsme prožili, se nestrácí. A jednou to bude proměněno, jako Ježíšovo smrtelné tělo do podoby nesmrtelnosti.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené

0: až 22 stupňů. Hezké dopoledne vám, u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zlatokopecký skansen u Zlatých hor na Jesenicku, který poničili předloňské povodně, má za sebou opravy za zhruba 4 miliony korun. Obnovou prošly dřevěné repliky staveb, závodiště a také elektroinstalace. V těchto dnech dělníci opravují přístupovou cestu do areálu. Hotovo mají mít v červenci, dodává ředitel skansenu Jiří Juráš.
1: Teď se nám jedná o větší akci v podobě té přístupové komunikace z parkoviště na pokladnu. To by mělo být na začátku července hotové. Bude se jednat o nový asfaltový povrch a je to hlavně z důvodu toho, protože spoustu rodin má kočárky a jde nám trošku i ten bezbariérový přístup, tak se bude jednat o vlastně pohodlné projetí.
0: Policie kvůli nehodě dvou kamionů uzavřela v obou směrech část dálnice D2 u Brna. Dopravu odklonila na sjezdu v Chralicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. K nehodě došlo v zúženém místě. Jeden z kamionů narazil do svodidel, zůstal stát napříč. Druhý do něj pak narazil a obě auta začala hořet. Podle mluvčího hasičů Štěpána Komostného nehodu nepřežil ani jeden z řidičů. Zámek ve Všechovicích na Přerovsku pořádá víkendové slavnosti a začnou už za půl hodiny a nabídnou vystoupení šermířů, kejklířů, tanečníků a také dobovou hudbu i ohňovou show. Pokračuje organizátorka akce Miriam Jadlovská.
2: Co půl hodiny je scénka někoho jiného, ať už je to dětišské souboje nebo zase šermířská pohádková vystoupení, scénického šermu Allegro, potom sokolnické ukázky, kejklířská vystoupení, do toho tam svoji orientální tanečnice Alima, večer, potom je společná UV a ohňová show a vlastně neděli je úplně to samé.
0: Některé větrné elektrárny a historické mlýny se dnes mimořádně otevřou návštěvníkům. Do akce v rámci Světového dne větru se zapojilo 7 elektráren v 5 krajích. Zájemci se budou moct podívat nejen do technického zázemí, ale čeká je taky odborný výklad o fungování větrných elektráren, jejich údržbě a významu pro energetiku. V Olomouckém kraji je možné navštívit větrný mlýn v obci Přemyslovice na Prostějovsku. Sport. Kékář Josef Dostál a kanoista Martin Fuxa budou dnes předpolednem bojovat na mistrovství Evropy v Portugalsku o medaile. Oba je čeká trať na 1000 metrů. Martin Fuxa na této distanci letos ve světovém poháru neprohrál jedinou rozjížďku a je největším favoritem na zisk zlata.
3: Každá medaile je pro mě jako skvělá. Budu se snažit jako vždycky to tak nějak napálit od začátku, vidím, co na to budou říkat soupeři. Když mi bude někdo stačit, tak se prostě budu tak nějak snažit furt s ním jet a nechat si nějaký síly do toho finiše, kam budu se snažit dát prostě 100% a budu doufat, že i kdyby mi někdo v tom finiši stačil, takže já budu mít tu silnější vůli a budu tam rychlejší v cíli. Počasí.
0: Dnes se čekáme proměnlivou oblačnost s přeháníkami, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14, povane mírný jihozápadní až západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Šumparku v ulici Jesenická havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantémy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém. Mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: z místa.
1: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobbyredaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci. To je nad Budějovicema Hněvkovická vodní nádrž. Dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu. Jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby. A vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háč. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25-letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Chodím na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.
4: Fasome.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétně mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco to plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si 2 stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, 2 nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, to jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
1: Kdyby snad mě nechtěl vážně, kdyby snad mě nechtěl vážně, vážně brát.
2: Patří mezi 7 největších divů České republiky. 20. června tomu bude 30 let, co byla uvedena do provozu. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Snad každý její šroubek zná současný vedoucí provozu Ludvík Štrobl, jeden z prvních dvou tamních zaměstnaných elektrikářů. Na návštěvu do elektrárny vybudované v masivu hory Mravenečník spolu s ním vás zve Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: A kde si moja?

0: Golf, zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No opak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pitlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů, vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Muzeum umění v Olomouci má povolení na stavbu budovy SEFO. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. V Litovli se koná festival Hanácké Benátky. Dnes má být převážně oblačno s přeháníkami teploty do 22 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková.

0: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet i přilákat nové.
1: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě je ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
0: V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Neřolt.
2: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
0: V Litovli zhruba před půl hodinou odstartoval tradiční festival Hanácké Benátky. Návštěvníkům nabídne koncerty, pouliční divadlo nebo vystoupení parkouristů. Akce se koná v centru města, odpoledne pak i v Parku míru. Pokračuje za organizátory Hana Neumannová.
3: Probíhá na náměstí Přemysla Otakara, kde vystupují kapely různých žánrů, také projížďky na pramici pod náměstím. Zpřístupňujeme i památky, které nejsou běžně přístupné. Co se týče toho programu pro děti, tu je k nám vodník Pěnkava, který si připravil spoustu pohádek.
4: Sport.
0: Fotbalisté Spojených států začali v Los Angeles domácí mistrovství světa vítězstvím 4-1 nad Paraguají. Dvakrát se gólově prosadil útočník Monaka Florian Balogun. Fotbalisté Kanady postoupili v Torontu do šampionátu remízou 1-1 s Bosnou a Hercegovinou.
4: Počasí.
0: Dnes se čekáme proměnlivou oblačnost s přeháníkami, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14, povane mírný jihozápadní až západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Přerovsku v obci Skalička osobní auto narazilo do plotu u domu. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sobotní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc je tady. U mikrofonu je Tomáš Kedzior. Budeme zvát na zajímavé akce, na zajímavá místa, z některých se také přihlásíme. A náš celoroční seriál Zastavení v krajině se tentokrát vydá na místo, kde stojí památný kříž připomínající tragickou událost. Jsou to Švédské šance nedaleko Přerova. Přejeme hezký poslech a nabízíme Činasky a Ricky Epovery.

0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc vás tentokrát pozve poněkud daleko do Čáslavy, kde probíhá už 54. ročník festivalu Banjo Jamboree, ale vy dobře víte, že nahrávky z něj pravidelně přinášíme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, zejména v pořadu Na cestě. Jeho pravidelnou autorkou je také Jarka Nosková, která je momentálně v Čáslavi. Jarko, hezké dopoledne, slyšíme se.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak ty jsi už od včerejška v Čáslavi, to znamená, jak bylo, jaké bylo počasí, jaká byla muzika, kdo hrál, tak prosím o pocity.
1: Tak, já začnu počasím. Včera nás tady trošičku skrápěl deštník, nebylo to nic dramatického. Ku podivu lidí bylo docela dost na to, že poprchávalo, ale teď už se to tak jako protrhává, takže snad už to bude lepší. Hrálo včera v 6 kapel, z toho jedna zahraniční z Polska, která uzavírala včerejší program.
0: Jak to vypadá dnes, protože ono už se začalo hrát v Čáslavi a ten program je velmi bohatý, takže co nás čeká, nebo ty, kteří jsou na místě a potom samozřejmě naše posluchače v nahrávkách?
1: Tak dneska nás čeká dalších 15 kapel, samozřejmě všechno nahráváme, všechno odvysíláme minimálně v pořadu Na cestě. Zase čekají nás zahraniční hosté, mimo jiné teda slovenská kapela, švédská a americké duo dvě sestry Pražsovy a na to jsem docela zvědavá. Teď třeba zrovna hraje vítěz předkola Banjo Jamboree, což je v podstatě taková soutěž, ze které vzejde vítěz, který si pak může zahrát na pódiu. A dnešní program začíná Marko Čermák a Paběrky, legendární banjista, který vlastně je velkým propagátorem už strašně dlouhou řadu let pětistrunného banja u nás.
0: Jarka Nosková je momentálně v Čáslavi, odkud si právě povídáme, ale příští středu bude v Olomouci a bude na velkém koncertě a velké slavě, kterou pro vás Český rozhlas Olomouc pořádá. Jarko, je to dvoustý koncert Českého rozhlasu Olomouc, pořadu živě. Co to vlastně bude za akci? Kdo zahraje?
1: Je to dvoustý živák, takže tím, že je to vlastně takové velké jubileum, tak se to bude odehrávat v letním kině v Olomouci. A hlavním hostem, hvězdou, bude druhá tráva s Robertem Křesťanem, ale kromě toho taky Malina Brothers a olomoucká kapela Alibaba, která bude zahajovat pokřtí zpěvník s CDčkem. Takže to budou vlastně tři účinkující tady v tom v uvozovkách mega koncertu.
0: Ano, bude to posloucháme, ano.
1: A shodou okolností tady ten termín, protože vždycky živáky bývají druhou středu v měsíci, už tak, jak to Sandy zavedl, a zrovna na toho 17. vychází Sandyho nedožité 70. Takže to bude i trošku symbolické.
0: Budeme na něj také vzpomínat, na Sandyho Noska, dlouholetého autora pořadu Na cestě a také dalších pořadů Českého rozhlasu Olomouc a znalce folkové, trampské, country, bluegrassové a další muziky. Tak to byla Jarka Nosková momentálně z Čáslavy. Já připomínám, že ten dvoustý koncert živě Českého rozhlasu Olomouc se koná ve středu od 17 hodin v olomouckém letním kině, že vstupenky stále ještě můžete zakoupit. Podívejte se na web Olomouc rozhlas CZ. Hned na první stránce je velký obrázek, na který kliknete a potom už se dostanete ke vstupenkám. Samozřejmě, že to mizí, ale k sezení ještě nějaké ty lístky jsou a na takovémto koncertě je určitě lepší sedět, než dejme tomu stát někde na boku, takže kupujte vstupenky, stojí 200 korun, podívejte se na web Olomouc rozhlas CZ.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Sobotní dopoledne Českého rozhlasu Olomouc, to je také cyklus Zastavení v krajině. Pokud máte náš kalendář, tak víte dopředu, kam se vydáme. A jestli ho třeba momentálně máte otočený třeba na jiné stránce nebo je někde stranou, poslouchejte dál, za pět minut začínáme.

0: Půl dvanáctá sobota, seriál Zastavení v krajině. My si připomeneme zanedlouho tragickou událost, ke které došlo v noci z 18. na 19. června 1945 na švédských šancích nedaleko Přerova. Českoslovenští vojáci pod vedením poručíka Karla Pazura a osvětového důstojníka Bedřicha Smetany odvedli z přerovského nádraží 265 německých obyvatel Slovenska, kteří se po válce vraceli z evakuace domů. Na švédských šancích je pak popravili. Na místě masakru dnes stojí památný kříž, ke kterému se v našem vysílání vydáváme s historikem Pavlem Kreisingrem.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: My se nacházíme vlastně nedaleko obce Horní Moštěnice, ještě kus dál jsou Lověšice, to byly v podstatě dvě obce, které v tom příběhu nějakým způsobem hrály svou roli. A stoupáme vlastně pomalu nahoru na takzvané švédské šance. To pojmenování poměrně staré pochází vlastně z dob 30leté války, kdy tady tábořila švédská armáda.
3: Znamená to, že touto cestou šel ten průvod lidí, kteří byli potom nahoře na švédských šancích zavražděni?
2: Ano, alespoň podle dochovaných pramenů a těch poválečných rekonstrukcí šli právě touto cestou. Nejdřív ten pochod směřoval k Horním Moštěnicím, ale protože ty vojáci tady neznali v podstatě ten terén a došli někde k obci, kde byla zástavba, tak se otočili a vraceli se zpátky. Došli až na to rozcestí ke křížku a pak pravděpodobně viděli to návrší před sebou, kde se v podstatě žádné domy nenacházely, takže pravděpodobně zvolili za cíl právě toto návrší.
3: My jsme přišli k rozcestníku, u kterého vidíme, že jsme na švédských šancích ve výšce 285 metrů nad mořem. Vidíme tady odsud z dálky Přerov, kouřící komíny a teď se tedy ocitáme v situaci, kdy sem přivedli průvod žen, dětí a starců, kteří vlastně do té doby byli přesvědčeni o tom, že se jdou někam ubytovat.
2: Přesně tak, to byla ta legenda a taky tím se jim vlastně ten dav těm vojákům se jim snadně ovládal, protože oni jim tvrdili, že se jenom přesouvají někde, že tam až dojdou do cíle, že dostanou jídlo, vodu a tam stráví nocleh. Že teda nebudou trávit ten nocleh ve vlaku, ale budou ho trávit nějakém, dejme tomu, stanovém nebo barákovém táboře, to už z těch pramenů není zřejmé, ale bylo jim skutečně tvrzeno, že tedy až dojdou do cíle, tak se tam utáboří.
3: Co se ale dělo opravdu?
2: Pravděpodobně až tehdy zjistili, že se tady žádný stanový tábor nenachází a že tady něco nehraje. To byly už podvečerní hodiny. Ty přípravy na tu exekuci řídil poručík Karel Pazur s Bedřichem Smetanou. Všech 265 lidí se v podstatě muselo vysléct do spodního prádla. Oděvy byly dávány stranou na jednu hromadu, zároveň teda byly vybírány od nich veškeré cennosti, to znamená, nevím, snubní prsteny, pochopitelně i peníze, ať už bankovky, drobné mince, ale také veškeré doklady. To potom znesnadnilo vlastně pátrání a konkrétní identifikaci těch osob, protože veškeré doklady s výjimkou v podstatě jedné legitimace, která se dochovala, tak byly v podstatě ještě tu noc spáleny. Ty exekuce potom probíhaly teda už v nějakých pozdně večerních hodinách, probíhaly celou noc 18. na 19. června, probíhaly zhruba až do nějaké 5. hodiny raní.
3: Takže my teď někde stojíme v těch místech, kde byl ten hromadný hrob?
2: Přesně tak, nacházíme se teda na těch místech hromadného hrobu.
3: Tady u toho místa je památník, je to velký kovový kříž, který má na sobě takovou, řekla bych, trnovou korunu a patrné průstřely.
2: Ty průstřely vlastně evidentně odkazují na tu událost, která se tady odehrála. Kříž zde byl v podstatě odhalen v roce 2018 a jeho autorem je umělecký kovář Jurda.
3: Znamená to, že po revoluci, kdy se o této tragédii začalo mluvit, se tady začaly pravidelně konat nějaké připomínky, pietní akce a podobně?
2: Připomínky a pietní akce organizuje město Přerov, nicméně většinou se odehrávají na městském hřbitově, kde se nacházejí i ostatky všech těch zavražděných. Pozůstalí a rodinní příslušníci, zejména ze slovenských obcí, zejména z města Dobšiná a také z Mlynice, vlastně každým rokem přijíždějí právě na tu pietní akci do Přerova a účastní se aktivně toho vzpomínání.
0: Uzavírá historik Pavel Kreisinger dnešní Zastavení v krajině. No a pozvánka za týden, tak to se podíváme na kapli svaté Anny nad Českou vsí. Budeme tedy na Jesenicku.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.

0: další archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miki Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celé album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je sobota 13. června, spousta zajímavých akcí se koná dneska, třeba myslivecký den už od 9 hodin u chaty Doubrava v Litovli. V Řídeči tam zase chystají vítání léta od 14 hodin a na místě vystoupí třeba děti z mateřské školy Babice. Bude i ukázka techniky a vybavení policie České republiky. Olšovecký rybníček, to je hudební festival, který začne dneska ve 14 hodin, kde jinde než ve sportovním areálu Rybníček v Olšovci. Na pódiu budou místní kapely jako třeba Tučiňáci, ale také velké hvězdy jako AG Fleck a nebo skupina PK Band s Petrou Černockou a koná se ještě jedna velká akce.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: A ta akce se jmenuje Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé a právě tam je kolega Aleš Spurný. Aleši, pěkné dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Byla to pro mě teďka akční jízda, bylo to stopařské umění, ale nakonec v poslední chvíli jsem dojel, protože ta akce se koná v lokalitě Heřmánky a kousek dál, já nevím, 15-20 kilometrů je také vesnice Heřmánky, tak tam jsem původně mířil, no a pak jsem rychle svištěl sem naštěstí mluvčí lesů armády České republiky. Nebo jak to je správně?
3: Vojenské lesy a statky České republiky. Dobrý den.
2: Petr Toman se jmenujete, je to tak?
3: Ano, lesu zdar.
2: Tak ten mi poslal potom nějakou adresu, já jsem dojel nakonec silnice a pak už ta cesta nevedla jinam, než právě sem do toho prostoru, který je zaplněn spoustou aut návštěvníků, ale teďka jsem zastavil tady přímo u stánku s plyšáky, na jedné straně vidíme vojenskou techniku a na druhé straně vidíme spoustu myslivců, občas i zatroubí na lesní rohy a na jiné žestové nástroje a je to tady takový velký veletrh uprostřed těch lesů. Mě ty lesy často lákají. Prostě zajít si třeba někde za Mariánským údolím ještě dál nebo za Velkým újezdem a ono už to nejde. Už je tam ta cedule, už je tam ten tajemný prostor se zaniklými vesnicemi, kde se prohánějí leopardi, tedy ty tanky leopardi, které občas slyšíme střílet i v Olomouci. Jak se hospodaří v takovém lese? Protože často slýcháme, že jsou tam i vzácné rostliny. Jak takové lesy vypadají?
3: Je to velmi složité tam hospodařit, protože jak jste sám naznačil, my musíme neustále vycházet armádě vstříc a armáda má tu prioritu v rámci toho výcviku. To znamená, že my hospodaříme až jakoby v těch druhých houslích, když to tak řekl, ale já bych spíš předal slovo panu Peterovi Stopkovi, náměstkovi divize.
2: On to taky řekne sám.
4: Ano, výrobní náměstek divize Litní nad Bečvou, moje jméno Petr Stopka. Co se týče hospodaření v souběhu s činností s armádou, samozřejmě je to specifikum, protože armáda v našem uzavřeném vojenském výcvikovém prostoru má prioritu. Takže je častokrát potřeba ty práce provádět hlavně v pátek a o víkendech.
2: Tak, občas jsou v pátek a o víkendech ty lesy i přístupné, ale já jsem slyšel, že jsou tam vzácné rostliny některé, že ochranáři si to chválí, ten prostor, který vlastně je uzavřený té turistice.
4: Ano, lesy jsou samozřejmě pestré, v současnosti už po zpracování kalamity jsme zalesnili pestrou druhou skladbu dřevin, lisnáče, jehličnany. Co se týče těch chráněných rostlin, tak samozřejmě jedná se o krajinu, která je minimálně dotčená lidskou rukou, jako bych to tak řekl. Takže vznikají prostě lokality, kde lidská noha nevkročila, takže proto je tam prostor na tvorbu tady těch zvláště chráněných území, evropsky významné lokality, no, a má tam ta, jak druhý živočišné, tak rostliny mají tam prostor a klid.
2: Přesto jsme na akci, kde je spousta myslivců a spousta trofejí právě z těchto lesů.
4: Ano, samozřejmě unikátnost této lokality takzvaného království jelenů. Samozřejmě ta zvěř tady má optimální podmínky od složení toho prostoru, nabízí velké pastevní možnosti, takže je tady prostor pro chov i takhle kvalitní jelení zvěře.
2: A co nabízí tato akce? Tady je to rozlehlé, široké a je tu toho velká spousta. Tak co všechno si tady dnes lidé mohou užít?
3: Jedná se už o 12. ročník, nicméně já bych to železo tentokrát opět předal naší lesní pedagožce a jedné z organizátorek akce, aby sama vlastně řekla, co se tady podařilo vytvořit a pozvat sem lidi.
2: Vaše jméno?
5: jmenuji se Romana Klevarová a cílem divize Lipník nad Bečvou je, aby vznikl den, kdy si ho užije celá rodina. To znamená nejenom tatínek myslivec a lesník, ale i maminka a děti. To znamená, nachází se tady areál, který je vyloženě pro myslivce, je tady chovatelská výstava paroží z loňské myslivecké sezóny. Zároveň je tady velká část věnována dětem, to znamená na 11 stanovištích mají možnost seznámit se s myslivostí, kynologií, včelařstvím, zemědělskou výrobou, ale taky lukostřelectvím a spoustou věcí, které jsou s přírodou spojeny. No a pak tady máme další, kteří se v lese často pohybují, a to jsou koně. To znamená, návštěvník si u nás taky může shlédnout unikátní kombinovanou soutěž chladnokrevných koní, kde se koně předvedou v tahu, to znamená ovladatelnosti v kládě, ve formanské jízdě, ale taky v tom, kolik zvládnou tu táhnout najednou.
6: Kolik je to lidí? Tady je spousta, velká spousta lidí.
5: Tak tohle je vždycky odhad, ale 12 roku na tom pracujeme, aby jsme to měli spočítat. A myslím si, že už to umíme, takže rozhodně atakujeme 5000 návštěvnost.
6: Připomínám spoustu stánků, ať už pro myslivce, nebo pochutiny, nebo pro děti, nebo jsou tu ty tanky, ta vojenská technika, což je taková atraktivní věc, na kterou děti rádi vylezou a někdy i dovnitř je pustí. Kde jsou, prosím vás, ty heřmánky, ať lidi třeba nejedou zase do té vesnice, ať tam dnes není nával.
5: Takže kdo by nás ještě dneska chtěl vidět, tak vyrazte směr pod štát a od pod štátu už vás navedou cedule přímo do lesní lokality Heřmánky, která je uprostřed srdce Libave.
6: Od pod štátu sprinter, stopař Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Znáš?

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoucký půlmaraton dnes zkomplikuje dopravu ve městě. Ve Zlatokopeckém skanzenu dokončují opravy po povodních. V Dolanech dnes slavnostně otevřou opravenou Sokolovnu. Kanoista Martin Fuxa je mistrem Evropy na kilometru. Oblačno, místy přeháňky, teploty až 20 stupňů Celsia, čerstvý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přerov se rozhodl poskytnout ředitelství silnice a dálnice dotaci 5 milionů 600 tisíc korun na úpravu estakády na D1, která po otevření zatěžuje hlukem obyvatele místní části Dluhonice. O uvolnění částky rozhodli radní, schválit ji musí ještě zastupitelé, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Na úpravu mostních závěrů, odkud se pronikavý zvuk ozývá, se město rozhodlo přispět poté, co měření hluku prováděné ředitelstvím silnic a dálnic neprokázalo překročení povolených limitů. Centrem Olomouce dnes proběhne zhruba 12 tisíc účastníků Matony Running Festivalu Olomouc. Půlmaraton na několik hodin zkomplikuje automobilovou i městskou hromadnou dopravu. Značky zákaz zastavení aut platí ve vytýčených místech už od rána. Od této chvíle pořadatelé uzavírají Horní náměstí, Dolní náměstí a

0: teď se nám jedná o větší akci v podobě té přístupové komunikace z parkoviště na pokladnu. To by mělo být na začátku července hotové. Bude se jednat o nový asfaltový povrch a je to hlavně z důvodu toho, protože spoustu rodin má kočárky a jede nám trošku i ten bezbariérový přístup, tak se bude jednat o vlastně pohodlné projetí.
1: V Dolanech na Olomoucku skončila oprava historické Sokolovny. Zájemci si ji dnes můžou u příležitosti slavnostního otevření budovy projít při komentovaných prohlídkách. Akce začne ve 14 hodin přestřižením pásky a odhalením nové plastiky před Sokolovnou od sochaře Jana Dostála. Odpoledne a večer návštěvníkům zahrají dolanské kapely, říká Rudolf Pečinka, starosta obce za hnutí Starostové a nezávislí.
2: A to Dolanka, to je dechová kapela, která příštím roce oslaví 150 roků. A působí tady u nás v obci a potom kapela Heřmánek, která tady taky dlouhá léta působí a hraje country muzik.
1: Sport. Kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Zachara Petrova a má 14. evropský titul. Počasí. Odpoledne čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Teploty 18 až 22 stupně Celsia. V jeseníkách okolo 14 fouká mírný západní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě proměnlivě oblačno, během dne přeháňky. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia. V jeseníkách okolo 12 a čerstvý západní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na dálnici D1 do Ostravy. Dělníci opravují vozovku mezi Lipníkem nad Bečvou a hranicemi mezi 298. a 305. kilometrem jedou pravým pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Skoro 5 minut po 12. a 13. červnového poledne. Pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Olomouc. No a včera jsme tady mimo jiné i v podvečerní vysílání probírali, že Toničkám patřil včerejší den hodně, hodně i v písničkách na přání a také těm ročníkům 46 a 48 a pak od roku 2015. No a hodně podobný trend to vypadá na dnešek 13. to je v kalendáři. Antonín v Olomouckém kraji, více než 5000 nositelů tohoto jména, 40. polovina 40. let, oblíbené jméno, ale narůstá i posledních třeba 10-15 let. Antonínům zahrajeme varianty, některé dostupné, samozřejmě Tony, Antonio, Antony, ale třeba i náš český Toníček.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A možnost se ozvat nejenom za účelem popřání, pogratulování přes Český rozhlas Olomouc všem Toníkům Antonínům, komukoliv dalšímu na lince 221 555 444 a taky v úspěšně zaplněné, až možná i přeplněné schránce 723 70 33 51. Tady čteme, že máme zahrát krásně, slavnostně. Tady píšou tady Tomíčkovi, ale to bude Toníček k dnešnímu svátku, Toníčkovi, Janíčkovi. Přejeme hlavně zdraví manželka, děti a vnoučata a my taky pěkně zdravíme. Dál ale zahrajeme krásně a ke krásným narozeninám panu Vratislavu Doubravovi. Hlavně přejeme hodně zdravíčka, štěstí a lásky za celou rodinu a kamarády, přítelkyně Dáša, zdraví k narozeninám oslavence pana Vratíka Doubravu. A ještě se vrátíme od Vratíka za Toničky. K dnešnímu svátku zahrajeme panu Antonínu Zlámalovi z Břidličné. Taktéž velice rádi. Milí Toníku, přejeme ti hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, dobré pohody. Zdeň Luboš, pěkně zdraví přes Český rozhlas Olomouc Antonína Zlámala a my se přidáváme. Ještě prosím zahrajte dnešnímu oslavenci a pracantovi a taky všem běžcům do Olomouce na půlmaraton, Toníkům, ale i všem účastníkům. Ať jim počasí nadále takto vydrží, není horko, ale taky nezaprší. Moc je zdravíme, ať v pořádku doběhnou celý zdraví jeden z nich, co onemocní. Zdravíme Toničky, zdravíme běžce na půlmaraton a upozorňujeme i na ta dopravní opatření a omezení.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Toníkům a taky všem dalším posluchačům, posluchačkám, Petítka Malavcová, hej Tony. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme už další z vás, zájemce postupně. Doufám, že se na vás dostane hodně štěstí. Teď na lince 221-555-444 a za chvilinku budeme také u vašich vzkazů SMS. Tak od koho, pro koho ta písnička? Teď od Jaromíra Majera. Dobrý den.
1: Tady z Lipníka manželi, Zetkovi. A chtěli bychom nechat zahrát paní Vokurkové do Oseka, to je babička, a ona se stará o vnučku. A ona je postižená na vozičku. Tak bychom jim nechali zahrát něco od pana Majera, nějakou pěknou písničku.
0: Pěkně zahrajeme, pěkně pozdravíme a dál už budeme třeba i u vás dalších zájemců. Hned jen se dostaneme také ke zprávám SMS-kovým a ještě se vracíme do Břidličné za Toníkem Zlámalem. K dnešnímu svátku Toníkovi do Břidličné všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, lásky, životní pohody od Marušky. Pak je tu také přáníčko k dnešnímu svátku Toníkovi Šubovi z Velké Štáhle. Všechno nejlepší, hlavně zdravíčka také od švagrové Marušky. A ještě Marušce z dalšího přání, s dalším přáním do Králík. Zahrajeme moc rádi pro paní Marušku Chudobovou z Králík, která dneska slaví 80. narozeniny. Milá maminko, babičko, prababičko, přejeme ti hlavně zdraví, ať se ti dnes dobře slaví. Máme tě moc rádi, tvoje celá rodina. Díky moc paní Marušce Chudobové do Králík ke krásným narozeninám od rodinky i od nás. Krásná písnička.

0: pěkně vám zahrajeme, rádi vám zahrajeme. Linka 221 555 444, také ve 12, 17, 13. červnového poledního času. A od koho, pro koho teď krásně zahrát z Českého rozhlasu Olomouc? Dobrý den.
1: Dobrý den, Jindra Hrochov, dobrý den. Já bych se chtěl popřát zahrát manželce, ať se jí trošku zlepší zdraví a ať se jí zlepší nálada, tak bych jí chtěl zahrát tu písničku, na které jsme se domluvili.
0: Taky moc přejeme a moc vám děkujeme. V zápětí už potěšíme další z vás zájemce. Jen, co budeme moci být u vás, hned, co vyřídíme, co bude k mání teď také v SMS-kách. Tak moc prosím, pozdravujte nejmenšího posluchače Tonička a taky jeho pradědečka Tondu. Moc zdraví babička, maminka, tety. Pozdravíme moc rádi, také k dnešnímu svátku popřejeme našemu nejnej kamarádovi hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, penízků, mnoho najetých kilometrů na jeho motorce, ale opatrně. Přeji Mira a Alča Krmičkovi ze Staré Červené Vody, určitě nějakému Toničkovi předpokládám, ale nepíšu kterému. Také moc rádi pošleme písničku milovanému dědečkovi Antonínu Dvořáčkovi do Rudné k dnešnímu svátku. V dalším přání se píše všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí od vnučky Lucie s Jiřím. Mám tě moc ráda, přáníčko dědečkovi Antonínu Dvořáčkovi. A další přáníčka budou k mání už za chvíli i v té naší SMS schránce. Ale teď ta Míša Pávová s tím šamanem, co vybral pan posluchač, pro paní.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Které utajené hudební klenoty se po více než 70 letech dočkali svého vůbec prvního vydání a jak zní nejčerstvější nahrávky, ve kterých ožívá odkaz legendárních sběratelů i čistá radost dětských zpěváků. Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na další objevitelskou cestu napříč folklorními regiony. Tématem totiž budou novinky k folklornímu poslechu v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A už jsme u vás a vy jste u nás a teď ve všech domácnostech a hlavně tam, kam mají zaznít ta přání. Od pana Josefa tentokrát. Dobrý den.
4: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. Písničku a přání posíláme panu Antonínu Kotrašovi do Klášterce k jeho dnešnímu svátku. Milý Tondo, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a radosti do dalších dnů. Přeje strýc Josef s rodinou. Vám děkuji za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou.
3: Děkujeme moc a moc zdravíme. Pokračujeme dál s těmi písemnými, krásnými přáními, vyznáními a zvukovými, textovými pohlednicemi, tedy hlavně s písničkou. Tak zahrajeme moc rádi do práce Toničkovi, ať si zítra užije, snad bude fajn počasíčko a budou mít krásnou grilovačku a možná i nějaká návštěva se podívá za vámi. Moc vás zdravíme, děcka. Celá rodinka pozdravuje Tondu do práce dneska ovšem. Písničkou potěšíme taky pana Milana Hrušku z Rouchovan. Včera se dožil 34. Pan Milan Hruška z Rouchovan. Všechno nejlepší, pevné zdraví pře Petra Hruška, máma a Ela Jakubova z Olomouce. Pošlete prosím také krásnou písničku panu Antonínu Foltínovi z Písečné a Antonínu Petříkovi z České Vsi k dnešnímu svátku. Svátkům tedy všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví. Za klub seniorů Písečná Honza zdraví a my zdravíme pana Antonína Foltína, pana Antonína Petříka. A ještě přidáváme také krásná slova, krásná přání. Tentokrát ovšem k narozeninám nejhodnější baby Marunce. A tu zdraví jednak mamka Liduška a taky všichni z rodinky i ze zahraničí. A teď výběr po telefonu od pana Josefa.
5: Rád.

0: Těsně před půl jednou 13. červnového poledne. Teď zase linka 221 555 444 a trošku změna, trošku výběr od paní Lidušky. A pro koho, že pro koho? Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a povtát k dnešním narozeninám Janě Tlachové z Olomouce, Pavlovi Bartovi z Dobravice a zítra má Jarda Beneš z Loštěc narozeniny. Tak přejeme jim hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. A ještě jenom tak pro radost, pro potěšení paní Aničce Pokorné, paní Aleně a Karlovi Hrubém a Lidě a domoravčan Pazderovém. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezké a za někde naschledanou Gotwaldovi.
0: Děkujeme vám. Pozdravujeme už taky další pisatele a adresáty po celém světě, tak jednak určitě rádi vyřizujeme pozdravení od dědy babičky ze Sobotína a to směrem do Prostějova. Dneska slaví svátek taky Toníček Pavlů Prostějov. Hodně zdravíčka, štěstíčka přeje děda babička ze Sobotína. No a pak ještě třeba narozeninovým oslavencům do světa, takže do Chicaga, do Mískovi Hulákovi ke krásným 20. narozeninám. Všechno nejzdravější. Zdraví, moře rodinné lásky a taky velké úspěchy při studiu sportovní hokejové školy. Splněná tajná, nejen hokejová, přání boží požehnání od nás, od tety Hery se Zlatíčky a od Přikrylových do Chicaga, tu dom Hulák. No a ještě písnička míří taky do Leznice. Zahrajeme rádi panu Antonínu Kuběnkovi z Leznice, který dneska slaví taky svátek. Všechno nelze říci slovy, co jen ti můžeme přát. Přejeme ti to nejkrásnější, co jen život může dát. Ať máš kolem sebe jen ty, kteří tě mají rádi. Hodně lásky, pohody, elánu a božího požehnání od dcery s rodinou panu Tondovi do Leznice ke Kuběnkovým. Pozdravy ještě také pošleme od Milušky pro báječného, nejhodnějšího Toníčka, skvělého senátora. Máme tě všichni moc rádi a moc ti přejeme krásný svátek a všechno nej. A nadále buď takový hodný, skvělý, zlatý chlapec.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Pokračujeme dál, vítáme včerejší oslavenkyni adresátku našich přáníček paní Toničku a dneska pro koho zahrajeme. Pěkně vás vítáme, všechno nejlepší, přejeme dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji vám za přání a za krásné přivítání. A dnes bych prosila zahrát všem těm, kdo mě včera nechali hrát a přáli. Jsou to moje děti a jejich rodiny, sourozenci, jejich rodiny. A bratrovi děkujeme a švagrové za to, že nás chodí do domova navštěvovat, mě a sestru. A ještě bych chtěla poděkovat hlavně těm, kdo mě nechávali hrát, kdo mě přáli osobně nebo telefonicky a k dnešnímu svátku třem Antonínům. Je to bratranec Antonín Hajniš z Ptenského dvorku, Antonín Fiala od Vyškova z Dětkovic a pan Antonín Obšel z Ponikve a vzpomínku i na jeho tatínka Antonína Obšela a vzpomínku na mého tatínka Antonína Fialu z Břeska, který nás před 51 roky v červnu opustil. Všem jmenovaným moc krát děkuji a jubilantům přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a božího požehnání. A vám do Českého rozhlasu moc krát děkuji za vyhledání písničky a za přání. A děkuji vám moc krát, naschledanou. Jo, moment, ještě bych chtěla poděkovat hlavně paní Alence a Marcelce Šmoldasovým z Kovářova, Pepikovi Šmoldasovi z Ješova a paní Spurné z Ješova. Děvčata mě napsali z Kovářova krásný pohled s přáním a těm ostatním děkuji za přání a za písničku Českém rozhlasu. A děkuji vám moc krát. Naschledanou.
0: My moc děkujeme všem a taky vám. To byla paní Tonička a přání nejen Toníkům, ale hlavně gratulantům a s velkými díky taky od nás. No a pak je tu přáníčko třeba ještě určitě taky pro svátkaře Tondu, kterého zdravíme taky z rouklosti do práce. A taky prý všechny, kteří dneska se jakkoliv zapojí i organizačně do toho velkého běžeckého zase závodu po roce v Olomouci. To přání je od jmenovce Toníka, takže i vám všechno nejlepší k svátku. Určitě od adresáta, od všech a od nás. Dneska slaví svátek Toník Vepřek ze Závřehu. Přejeme všechno nej. Pohodu, zdravíčko, s pusou, nalíčko přeje rodina z Jeseníků. Díky moc, pá, přáníčko Toníkovi Vepřekovi. Také ovšem přání od Aničky i vzpomínání na Toníčka z Vrbátek i na Janu a pozdravení ještě také, no když dneska běžci, maratonci, tak včera možná ještě větší borci, ano, zvali jsme a zveme. A paní Helenka z Nové ulice taky děkuje všem, kteří včera v parku v Rudolfově aleji podpořili vozíkovou štafetu. Krásné, super odpoledne, pokud se nemýlím i v podvečer, tam ještě byla krásná atmosférka, taková jarně letní. Takže i těmto závodníkům a fandům, fanouškům velký dík a velká poklona.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: A jedeme, ženeme to dál, ale pomalu, ale jistě, pohodově, se saxofony, po Švédsku, v angličtině s Abou, zahrajeme ovšem do Olomouce a kam pak ještě od Jirky. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne do Českého rozhlasu Olomouc, tady je u telefonu nevěrně si poslucha Jirka z Olomouce. Zastupkové, pane Božečku, děkuji, že jste mě nachystal písničku. Písnička je zároveň i pro vás, i pro vašeho kolegu, pana moderátora Jirku Kořínka ze zpráv. I vám, pane moderátore, moc děkuji. Dále bych to poslal všem posluchačům tady na Stupkovou. Potom bych to poslal na Horní náměstí do cukrárny, kde je ta kašna toho konička, Cezarova kašna. Protože jsem si tam dával kapučino i zákusek, tak jim moc krát děkuji celému kolektivu. Dále bych to poslal v hromadné dopravě, záchranářům, hasičům, i městské, i státní policii. A písnička je celému kolektivu do Českého rozhlasu Olomouc. A že jsem se moc děkuji.
0: Děkujeme též a upozorňujeme na ta dnešní aktuální omezení a uzavírky vlastně celého centra, no a pak celé trasy půl maratonu. Masová akce a už to bude odpoledne k večeru. Samozřejmě velmi, velmi omezené s tím výskytem v Olomouci, když nepoběžíte a neregistrovali jste se. Tak vydechneme a krásně, jak říkám, pohodově ještě odpoledne červnově pohodově zahrajeme a snad uděláme radost taky babičce Milunce k narozeninkám, která zase upekla to nejlepší buchtu na světě, vonavou, měkkou. Jak ty to děláš? Ano, jak to ty naše babičky, tety, maminky dělali. Mňam. Zdraví rodinka. Ráda ještě potvrzuje také svoje přáníčko Miluška, kterou moc zdravíme, a ta moc zdraví Tonička. Prý mu přála osobně, tak by to chtěla potvrdit právě ještě přes nějakou písničku a slova vyřčená do rádíka. Takže mému nejhodnějšímu Tondovi všechno nej také přes Český rozhlas Olomouc. Antonínovi Pobuckému z Jestřebí také mnoho zdraví a štěstí přeje Jarda od Kyjova a my taky pěkně zdravíme a ještě míříme k Doubravovým, pan Vráťa Doubrava. Pojď to z Rimic, nebo z Rimic, má krásné narozeniny, přeju hodně zdraví, lásky, to přeje kamarádka Julinka. No a ještě se vracíme taky do Leznice ke Kuběnkovým, zahrajeme panu Antonínu Kuběnkovi, ať má radost. Všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody, taky přeje syn s rodinou, vnučky Barborka, Tereska a my od nás z Českého rozhlasu Olomouc ještě jednou i k vám.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Přímo z místa.
1: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovadžova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Eponymní debutové album skupiny Suede bylo v roce 1993 doslova zjevením na britské kytarové scéně. Šlo o nejrychleji prodávanou prvotinu posledních 10 let a mluvilo se o nástupcích The Smiths. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc.

možná nějak to bude znít a možná budete u toho, poposlouchejte dál, zkuste dál program Českého rozhlasu Olomouc o víkendu. Hana a Petr Ulrichovi vystupují mimo jiné v pátek 19. tohoto měsíce od 19. hodiny v Cholinské farní zahradě. A my o tom víme a zveme. A ještě i vstupenky dodáme ve víkendovém vysílání, tak i proto dál poslouchejte. A dál také hrajeme nejenom Tondům, Toníkům, pěkně, krásně zahrajeme teď od maminky, tatínka, Toníčka a Toničky. Tak vás moc zdravíme a gratulujeme i vám, ale dneska míříme za synáčkem a vnoučkem Toničkem z přáníčky všeho nejlepšího. Toničkovská a Toničkovská rodinka, ať se krásně pomněje a zasměje. Písničku prosím potěšte taky mého taťku pana Antonína Pavlíka z Jedlík, jeho dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, hlavně zdraví přeje Jarek, Iva a vnučka Barunka, tentokrát do Jedlí panu Antonínu Pavlíkovi. A ještě rádi posíláme písničku taky skvělé nejhodnější babičce a taky naší báječné rodinné pekařce Toničce, ještě k tomu svátečku včerejšímu. Popřejeme jí všechno nej, ať jí to nadále tak jde, nejenom v tom pečení, ať se má skvěle a je nadále takovým optimistickým, krásným sluncem celé rodiny. Krásně zahrajeme Toničkům, Toničkám, Běžcům a vůbec všem krásný den, 13. červen. A poslouchejte dál, nejen pokud byste chtěli vstupenky na Ulrichovi, na pátek do Cholene, do farní zahrady.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Od neděle se změní jízdní řády některých regionálních vlaků. Zábře chystá další část úprav sídliště Severovýchod. Olomoucká univerzita se připojuje k víkendu otevřených zahrad. Oblačno, přehánky, teploty až 20 stupňů Celsia, čerstvý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Uprava by měla zlepšit nabídku spojení a navaznost jednotlivých spojů. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
3: Přehled všech úprav najdete na webu Českých drah. Platit budou do 12. prosince. Do druhé etapy oživení sídliště Severovýchod se pustí dělníci v Zábřehu. Součástí prací za zhruba 13 milionů korun bude obnova veřejného osvětlení, úprava parkovacích stání a zeleně. Pokračuje mluvčí města Lucie Mahdalová.
5: Přestárlé stromy budou postupně nahrazovány perspektivními křivinami vhodnými do městského prostředí. V rámci úprav vzniknou nové trvalkové a zasakovací záhony i parkové trávníky, které pomohou ochlazovat vzduch a efektivně hospodařit s dešťovou vodou.
3: Univerzita Palackého otevírá pro veřejnost parkánové zahrady. Připojuje se tak k celorepublikové akci Víkend otevřených zahrad. Vstup je až do nedělní 19. hodiny Svatojakubskou uličkou mezi budovami Filozofické fakulty z Bezručových sadů, pak schodištěm Jakubského výpadu.
6: Akce Víkend otevřených zahrad vznikla v roce 1998 ve Velké Británii.

0: čtvrtý na kilometru pro olympijského vítěze. Je to na této trati nejlepší výsledek v sezóně. Zopakoval loňské umístění.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno s přeháňkami. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a čerstvý západní vítr v nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Směrové sloupky čistí dělníci kolem silnice první třídy číslo 11 na trase Sobotín Rýmařov Bruntál. Projíždějte tam opatrně. Mosty kontrolují, případně opravují dělníci. Na silnici první třídy číslo 44 na trase Bělá pod Pradědem Jeseník Česká Ves Písečná. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
2: Přeji vám pěknou sobotu. Je tady další červnový víkend a po rozhlasových vlnách k vám pozvolna připlouvají nové výlety. Jsme rádi, že nás posloucháte, tak ať se vám náš pořad líbí. My vás dnes vezmeme do Libereckého kraje, do oblasti Ralské pahorkatiny, kde vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Uvidíme z ní bývalé vojenské letiště, meandry řeky Ploučnice, Hradčanský rybník i Lužické hory. Potom v Praze zavítáme do Leteckého muzea ve Kbelích, které má ve svých sbírkách letouny od první světové války až po současnost a některé z nich jsou stále schopné létat. Čeká nás také návštěva vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku, kde si prohlédneme akvária i venkovní areál s rybníkem. A nakonec se vypravíme do jihočeské Třeboně, kde v tamní bývalé vodárně objevíme největší evropskou sbírku buddhistického umění. To jsou naše plány, pokud je přijmete. Jsme moc rádi.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Roku 1992 se bývalý vojenský prostor Ralsko o rozloze 250 km čtverečních, situovaných převážně v Libereckém kraji, otevřel turistům a stal se vyhledávaným cílem pěších i cyklistů. Oblast je plná lesů, pískovcových skal i historických a vojenských ruin. V Ralské pahorkatině se dnes vydáme do Hradčanských skal a vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Zavedou nás na ni lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do bývalého vojenského, dneska bych řekl výletního prostoru Ralsko, se vydávám s lesním pedagogem vojenských lesů a statků Janem Kobrem. Naším výchozím bodem jsou Hradčany, protože to je krásné místo, kde je Hradčanský rybník, kde se můžete krásně svlažit. A taky je tady infocentrum, kde se vlastně dozvíte, kam vyrazit.
2: Tak jako první bych určitě navštívil naše infocentrum, který jsme teďka zrekonstruovali a určitě stojí za to se v něm zastavit. Můžete se podívat i do jeho nejbližšího okolí, kde jsou venkovní prvky herní pro děti a pro zábavu. No a potom můžeme vyrazit na nějaký blízký místa, které jsou snadno dostupné.
1: Tak já, když koukám tady na tu mapu, tak nejbližší, co mě zaujalo, je Hradčanská vyhlídka. Tak na tu se vydáme. Kam bychom se vydali ještě dál? Protože tady těch typů je spousta, vy tady máte i několik okruhů, něco pro pěší, něco pro cyklisty.
2: Myslím si, že si tady najde každý nějakou hezkou cestu, ať už je to milovník historie, nebo vojenské historie, nebo milovník přírody. Můžeme vyrazit na letiště Hradčany, můžeme se projít podél rybníků, můžeme vyrazit třeba na Držník, kde přímo na hrázi narazíme na Hradčanskou borovici, což je památný strom. No bez můžeme vydat na druhou stranu ke kapli svatého Eustacha, která byla původně založena jako poustevna. V období sovětské okupace byla velmi zničena, ale vojenské lesy ji obnovily a v roce 2015 byla znovu vysvěcena a je to moc hezký cíl výletu.
1: No a my teda vyrazíme na tu Hradčanskou vyhlídku.
2: Určitě, těším se.
1: Šťastně jsme vyšplhali na Hradčanskou vyhlídku, vydýchali se a teď se můžeme krásně rozhlednout. Tak vezmeme to takhle zprava doleva.
2: To vezmeme úplně zprava, tak první místo, který vidíme, je Hradčanský rybník. Odtamce jsme vlastně vycházeli od informačního centra Hradčany. Co dál nevidíme? Je další soustava rybníků, tam je ten rybník Držník, Vavroušek a tak dál. Když pojedeme doleva, vidíme plochu letiště Hradčany, 2,5 km dlouhá přistávací plocha. Pojedeme dál, pod náma teda leží obec Hradčany.
1: Krásné borové lesy, všude, kam se člověk podívá.
2: No když pojedeme dál, tak přímo před náma, tamhle je vrch Ralsko, podle kterého je nazvaná vlastně celá ta oblast, a nahoře zřícenina hradu Ralsko. To je taky, myslím si, dobrý námět na výlet. Před námi věž kostelíka v Mimoni. No a přímo pod náma, tady vidíte, krásně meandruje řeka Ploušnice.
1: To jsou ty zelené louky, jo, plochy, rákosiny.
2: Tak, rákosiny, velmi oblíbená řeka u vodáků. A takhle nám meandruje v podstatě až do České Lípy, kterou vidíme tamhle vzadu.
1: A takhle ty kopečky, to už budou Lužihory?
2: To jsou Lužické hory, přesně tak. A jinak to místo, kde jsme, ta Hradčanská vyhlídka, tak je součástí vlastně Hradčanských stěn pískovcových. Jsou zde i lezecké stěny, lezecké cesty, třeba tamhle vidíme Tvarožník.
0: Popisuje výhled z Hradčanské vyhlídky v Ralské pahorkatině lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr. Na Hradčanskou vyhlídku vás od informačního centra Hradčany dovede modrá turistická značka. Cestou dolů se po neznačených cestách můžete kochat dalšími pískovcovými skalami a pak se napojit na naučnou stezku Jeřáb. Tak šťastnou cestu!

Kdo by neznal filmy Jurský park nebo Jurský svět, není to tak dávno, co jsme díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů a jiných dnes pro nás nepředstavitelných živočichů. Zachovaly se jejich kostry a tak jsme si vlastně dodělali potom celá tato monstra. My jsme se minule ptali, to byla soutěžní otázka, kde u nás najdete největší dinopark. Dali jsme dvě možnosti, tento dinopark je za A v Ostravě, za B v Plzni, Ačko vede Ostrava, to byla správná odpověď. Je to největší dinopark v Česku, rozkládá se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a také s vlastním Dino Expressem. Ale i v Plzni najdeme takový dinopark, je spojený se zoologickou zahradou, je známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech jsou samozřejmě dinoparky, ale Ostrava má ten největší. Kdo bude mít let svítilnu? Vylosováni byli pan Bohuslav Mejsnar Dolní Braná, pan Lumír Šimečka Trnávka, pan Antonín Matoušek Letkovice, pan Zdeněk Muselík Pohořelice a pan Petr Tuček Olešnice. Tak je vám něco divné na vylosovaných výhercích? Pokud ne, tak já vám řeknu. Poprvé v historii výletů, v mnoha letech historii výletů, jsou to jenom sami pánové posluchači. Takže pokud dnes mám gratulovat, tak chlapsky a mimořádně. No a pokud jste nevyhráli, tak následující soutěžní otázka, myslím, také nebude složitá. Hrajeme nejenom o cestovní tašku, nebo budeme hrát o cestovní tašku, ale také celý měsíc máme ve hře výletnický batoh s mnoha zajímavými věcmi, které jsou uvnitř tohoto batohu. Tak posloucháte výlety.

0: Letecké muzeum Kbely bylo pro veřejnost zpřístupněno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha Kbely. Početností a kvalitou patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 300 letadel, od první světové války až po současnost. Přibližně polovinu z nich vystavuje a 10 exponátů je dokonce letuschopných. Každý rok muzeum obohatí nějaká novinka, proto se do něj návštěvníci rádi vracejí. Mezi letouny nás teď vezme naše redaktorka Jolana Nováková.
1: Zdravím vás z Leteckého muzea ve Kbelích, jehož expozice se vztahuje k historii československého a českého letectví. A Miroslav Kol, který je vedoucím muzea, nám nejdřív ukáže několik novinek. My jsme vstoupili do jednoho z hangárů a já vím, který z těch strojů to je, protože se mu říká modrý pták, takže to poznám podle barvy.
2: Tak je to replika stroje Aero AB11, není to originál. Nicméně ve stejné podobě, v jaké před 100 lety vykonal propagační dálkový let, který proběhl nad třemi světadíly, trval téměř 3 měsíce a letci při něm překonali vzdálenost 15 070 km a strávili v jeho kabině téměř 92 hodin čistého času.
1: 100 let, to mě lajkovi připadá naprosto neskutečné, že už tehdy se takhle létalo. No ale vy tady máte i jiné novinky, dokonce i automobilovou novinku, tak na to bychom se mohli taky podívat. Za světlometným vozem vstupujeme do jednoho z 8 hangárů, které tady máte. Ale nejenom tady, kde jsme, v místech bývalého letiště, ale ještě někde jinde.
2: Tak Letecké muzeum má v současné době 2 areály, jeden tady ve Kbelích, druhý potom se nazývá Stará aerovka. Je to hangár, který je poblíž letňanského letiště, asi 800 metrů od tady kbelského areálu. A tam máme další 2 expoziční hangáry. Z nich jeden představuje stroje firmy Aero a jeden potom stíhací bombardovací letouny používané československým a českým letectvem.
1: No a teď tedy světlometné vozidlo.
2: To je další novinka. Letecké muzeum je součástí Vojenského historického ústavu Praha a podařilo se mu z Rakouska získat světlometný automobil Praga, což je pravděpodobně nejstarší dochované vojenské vozidlo československé výroby, nebo tehdy rakousko-uherské. Je to automobil z roku 1914.
1: Kam metal to světlo?
2: Buď to nasvěcoval přistávací dráhy pro letadla, případně vyhledával nepřátelská letadla na noční obloze.
1: Máte tady taky pořád ještě MIGy?
2: My jsme pyšní na to, že máme celou řadu letadel MIG, které se používaly Československu a v České republice, počínaje MIGem 15 až po MIG 29.
1: A to je tamhle někde vlevo, když vyjdeme tady z toho hangáru.
2: Část těch letadel je vystavena v hangáru, který se zabývá obdobím po roce 1945 a část samozřejmě je vystavena ve venkovních expozicích.
1: Máte tady mnoho a mnoho světových unikátů.
2: Tak světových unikátů máme zhruba 40. To jsou opravdu stroje, které nikde jinde neuvidíte, než tady u nás ve Kbelích.
1: A vstup je zdarma.
0: Uzavírá příjemnou informací návštěvu Leteckého muzea v pražských Kbelích naše kolegyně Jolana Nováková. A pro vaši informaci, otevřeno je do konce září každý den mimo pondělí od 10. do 18. hodiny, v říjnu pak jenom o víkendech. Jaké zajímavé kousky v něm mají, se už teď můžete podívat ve fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Teď se v sobotních výletech společně vydáme do říše vody a jejich obyvatel. Naše ostravská kolegyně Romana Kubicová nás zavede do Bašky na Frýdeckém Místecku, kde navštívíme vodní minizoo. A to jak vnitřní expozice s akvárií a terárii, tak i venkovní areál s rybníkem a naučnými tabulemi. Majitelka minizoo Monika Zvonek-Zavadilová prozradila, jak to všechno vlastně začalo.
1: Vzniklo to vlastně z lásky k přírodě, ke zvířatům a taky prostě se setkaly takové faktory, že člověk je zdravý a má to štěstí, že má jako výbornou práci, že se nám daří podnikat. I se sešli dva lidi, kteří mají prostě rádi stejné téma, takže takhle se to podařilo, že z koníčka vyrostlo tady vodní minizoo Baška.
2: Dobře, koníčky máme asi všichni, ale že by si někdo pořídil a choval krokodýly, to už je trošičku méně obvyklé, tak čí to je vášeň chovat právě tyto zajímavé tvory?
1: Manžel vlastně to má koníčka už dlouhodobě, kdy si chovala hady velké nebo nějaké varany a tak dále. A teď, když si koupil jednoho kajmana, tak pak přibyl další krokodýl, čelnatý, nilský, rybák, želva. No a takhle pomaličku máme 44 druhů zvířat k dnešnímu dni.
2: Já teď jsem nakopla vašeho pejska, který nepatří samozřejmě do vodní minizoo. Ahoj, promiň, zasloužil si podrbání na bříšku. Ale pojďme se podívat dál. Je vidět, že se tady pracuje, stále se něco dělá, předělává. A protože vaším hlavním tématem je voda, její čistota a život v ní, tak samozřejmě nechybí taky ryby.
1: My se zaměřujeme na exotické ryby, jakoby trošku větší. Teď sice stojíme u akvária, kde máme ryby ještě mladé, ale máme tu pilořbety malou šupinaté, hrotočelce ohnivé, bichiry. Je tady zajímavá elektrická ryba Aba Aba.
2: To je která?
1: To je tam taková ta šedá s tou ploutví, celá, co má nahoře.
2: Ta podlouhla?
1: Vlastně, ta podlouhla, ano, to bude metr a půl velký vlastně v vozovkách, něco jako úhoř. Máme arovany, různé trnovce, anténovce a co je naší chloubou je Arapaima gigas, je to největší sladkovodní ryba, nebo patří mezi největší sladkovodní ryby a říká se jí královna Amazonky.
2: Baška voda, to je takový váš malý žert, protože do Bašky vody se přece jezdí do Chorvatska, nicméně tady v téhle části Bašky je taky o vodu postaráno. Od kdy tady je takový krásný přírodní biotop, takový rybníček?
1: Rybník jsme vlastně budovali v roce 2008, má 1500 metrů, 1300 metrů je čistá vodní plocha, hloubka je 3 metry. Je to takové srdíčko, když bychom se podívali z leteckého pohledu a to jedno rameno je vlastně jako takové klidné, kde je i méně vody, je tam 1,20 m vody a je to proto, že vlastně je to ideální pro rostliny. Jo? Lekní, šípatky, rákosí. Ta voda je tu tak čistá, že vlastně při přírodní stravě chováme pstru a to je pstruh duhový potoční a severoamerický a mají tu tolik plevelných rybek, že je nemusíme vůbec krmit granulema.
2: A musím potvrdit, že voda je čistá, protože my právě stojíme tady kus od nich a pozorujeme, jak si v hloubce plavou úplně spokojeně.
1: Tam ten spodní, to je potočák zrovna. To velký.
2: Takový obří. Uh-huh.
1: Tak z potočáku, když ho chytneme, tak ho teda vrátíme zpátky. Teď se vám ukazuje, vidíte ty tečky červené?
2: Ano, vidím. No.
1: Tady mají výborné podmínky, máme tu raka, škebli, celoročně je tu ledňáček, lítá tu čáp černý, je tu liska černá v zimě, morčáci, takže fakt to přitahuje spoustu jako zajímavých i ptáků a zvířat. Jo? A i ten rak je jako moc pěkný, protože dneska v přírodě už je to takové taky jako méně.
0: Konstatuje Monika Zvonek-Zavadilová, která společně s manželem provozuje vodní minizoo v Bašce na Frýdeckém Místecku. K akváriím i rybníku napájenému z horského potoka Bystrína zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. Vodní svět nás vždycky přitahoval a návštěvy různých obřích akvárií, expozic nebo zoologických zahrad s vodními pavilony nemají o návštěvníky nouzy. Platí to i o vodní minizoo v Bašce. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je tu skvělá možnost. Prosklený tunel přímo pod rybníkem. My jsme také už odtud vysílali reportáž, možná vám to i napoví. My se ptáme soutěžně, kde ho najdeme. Za A v obci Modrá u Hradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak nám musíte poslat textovou zprávu, protože jinak se k nám nedostanete do slosování, ta zní takto. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa a poštovní směrovací číslo. Pošlete tuto textovku na telefon do nedělní půlnoci na číslo 90 011 04. Musím dodat, že je zpoplatněna, že je za 4 koruny a že službu zajišťuje ATS Praha. Tak já teď otevřu ten výletnický batoh, o který soutěžíme, celý červen, je s reflexními prvky, takže vhodný do šera ráno nebo na večer, když půjdete po silnici. Ostatně je to i povinnost motoristická, znáte to, takže budete v bezpečí. No a v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže soutěž pokračuje, čas máte do nedělní půlnoci, abyste poslali tu textovou zprávu.

0: Kudy kdysi proudila pitná voda, teď proudí duchovní energie. Tak by se ve zkratce dala popsat bývalá vodárenská věž v jihočeské Třeboni, ve které dnes sídlí galerie buddhistického umění. Sbírka, kterou shromáždil třeboňský rodák Milan Klečka a kterou nyní spravuje Náprstkovo muzeum, si zajel prohlédnout náš jihočeský redaktor Filip Černý v doprovodu dcery zakladatele galerie Anudar Klečkové.
1: Nacházíme se v prostoru bývalé vodárenské věže, kterou v roce 1909 projektoval velmi významný český architekt Jan Koťaran, což byl vlastně zakladatel moderní české architektury, takže už jenom z tohohle hlediska je to poměrně významná stavba.
2: Ale ta stavba teď neslouží vodárenským účelům, ale slouží účelům úplně jiným, byť se možná tady také dá něco načerpat.
1: No, věž sloužila do roku 1966 jako zásobárna pitné vody, potom byla vyřazena z provozu. Pak poměrně dlouhou dobu nebyla využitá, téměř 40 let i velkým způsobem chátrala a pak od roku 2005 si věž prodal místní rodák pan doktor Milan Klečka, který vybudoval galerii buddhistického umění a v roce 2013 jsme ji otvírali a dnes se tady teda nachází největší expozice buddhistického malířského umění v Evropě.
2: Ty exponáty, které jsou zde, jsou odkud?
1: Tak především jsou z Mongolska a z Tibetu. Všechny je právě nazbíral pan Klečka, který věž zrekonstruoval na vlastní náklady a vybudoval tady galerii. On je vlastně geolog, doktor přírodních věd a dlouhá léta, téměř 50 let působí v Mongolsku, takže na svých pracovních cestách se tam začal věnovat sbíráním těchto artefaktů. A vlastně máme tady přes 140 buddhistických artefaktů maleb takzvaných thanek. Jsou to malby kreslené na šepsované plátno minerálními a rostlinnými barvy, které tehdy kreslili v buddhistických klášterech mniši nebo lámové a jsou to artefakty z první poloviny 18. století do první poloviny 20. století.
2: Hned vlastně tady to velké plátno, tak to jsou hlavně Budhové. Já jsem si myslel, že Budha je jenom jeden, to jich bylo víc?
1: No, samozřejmě Budha s velkým B, jakožto zakladatel buddhismu, je pouze jeden, ale Budha s malým B, jakožto osvícená, prozřelá bytost, tak těch je více. Tadyhle potom vlastně na té dlouhé malbě můžeme vidět pokojná božstva a to jsou vlastně takzvaní bodhisattvové, což jsou také bytosti, které dosáhly osvícení, prozření neboli té nirvány jako Budhové. Nicméně vlastně se nevymanili od nekonečného koloběhu znovuzrození, aby se mohli neustále vracet rodit zpátky na svět a nám lidem mohli pomáhat. Takže vždycky všichni tyhle bodhisattvové, taková ta pokojná božstva, mají vždy svou živou lidskou podobu, své živé lidské převtělení. Například tadyhle uprostřed na malbě s kruhem tisíci rukou je takzvaný Avalokitéšvára, neboli velký slitovník a jeho inkarnací jsou dalajlámové.
2: Já když se podívám, tak některý ten Buddha z malým B je žlutý, jiný modrý, některý červený, bílý. Co ty barvy pleti znamenají?
1: Tam to potom se hodně liší. Tam vlastně je klasický Buddha Siddhartha Gautama, tak zakladatel buddhismu, tak má vlastně klasické pleťové vyobrazení. Ale potom třeba modré znázornění je Buddha medicíny, potom je vlastně Buddha Amitayus, takže se to tam potom liší, co konkrétně ten daný Buddha znamená podle těch daných barev.
0: Zatroubení na Dung Chen, neboli dharmickou troubu, uzavřelo návštěvu galerie buddhistického umění v Třeboni. Vydat se tam můžete nejenom prostřednictvím našeho pořadu, ale i během svých toulek po jižních Čechách. Veškeré aktuální informace o galerii najdete na stránkách Třeboňského infocentra.

A je tady závěr. My vás v dnešní soutěži, vlastně zítra bude stejná soutěžní otázka, zveme na jedno zajímavé místo. Podrybník. Pod Rybníkem najdete tunel. Ten tunel je dlouhý 8 metrů, hloubka je 3,5 metru. To jsem možná v tom prvním zadání ani neřekl, tak to říkám teď. No a můžete se tam podívat, jak to pod Rybníkem vypadá. Takže můžete nahlédnout do skutečného prostředí ryb a vodních živočichů. Ten prosklený tunel najdeme, je přímo pod Rybníkem, jak už jsem říkal, za A v obci Modrá u Velehradu, za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak je to na vás, pošlete nám textovou zprávu, veškerá pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, hrajeme o cestovní tašku a o hlavní cenu za měsíc červen, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a taky tam je něco na čtení, kniha Sedmi krásky na cestách. Sobotní výlety jsou u konce, nedělní teprve začínají, vlastně začnou zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Už jenom dolaďujeme poslední věci, abyste si užili u rozhlasového přijímače příjemnou hodinu. Už teď vás k poslechu zve za celý výletnický tým Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Počet obyvatel Olomouckého kraje v prvním čtvrtletí klesl. Zahrádkáři a výzkumníci z Olomouckého centra Katrine spolupracují při využití odpadu z univerzitní pěstírny konopí. Helvštín zve na festival kávy. Oblačno, přeháňky, teploty až 20 stupňů Celsia, čerstvý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouckém kraji v prvním čtvrtletí klesl počet obyvatel 952 na 630 528. V kraji od ledna do března více lidí zemřelo, než se narodilo. Nejvyšší úbytek obyvatelstva vykázalo Olomoucko, nejnižší Prostějovsko. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad. Olomoučtí zahrádkáři se zapojili do pilotního projektu výzkumného centra Katrin. Jako hnojivo vyzkoušejí formou zálivky okrasných rostlin upravený odpad z univerzitní pěstírny konopí setého. Jde o pilotní projekt olomouckých chemiků a botaniků.
2: Předseda Olomouckého zahrádkářského svazu Rudolf Dvořák použije zálivku na svůj květinový záhon.
3: Žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu. Loni květly krásně, uvidíme, co udělají letos.
2: Petr Tarkovský z centra Katrin minerální hnojivo použil na konopí seté. I tak má v sobě ještě tolik síly, že by ho byla škoda zničit.
4: Nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
2: Výsledky experimentu vědci vyhodnotí na podzim. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Komáři v Česku už začaly být aktivní. Aktuálně podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopni přenášet i tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím bát nemusíme.
5: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru a přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
0: Navštěvu středověkého hradu Helvštína o víkendu zpestřuje festival Alter Coffee. Turisté můžou ochutnat kávu připravenou klasickými i alternativními způsoby v tradičních jazzvách, moderních aeropresech nebo vakuum potech. Akci doplní hudební koncerty, za organizátory zve Pavlína Jindrová.
6: Součástí programu budou také ukázky pražení kávy v historické pražičce pod vedením studia Bez kliky. Zájemci si budou moci celý proces vyzkoušet na vlastní kůži a odnést si domů čerstvě upraženou porci.

0: Dejte opatrně. Mosty kontrolují, případně opravují dělníci na silnici první třídy číslo 44. Na trase Bělá pod Pradědem, Jeseník, Česká Ves, Písečná. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak doufám, že bude čerstvá, voňavá, i když se ta akce jmenuje Alter Coffee, trošku středověké, trošku německy, na helštině. Kafíčko, výborně, když potom asijští komáři, no rozličná témata jsme probrali teď ve 14 hodin, dokonce možná i do Hertogenbosche a možná i příště do Mönchengladbachu nás vzali. No a teď už se zahrajeme třeba Karla Gotta, Martu Kubišovou a pak si zahrajeme třeba s vámi, milé dámy a pánové, na lince 221 555 5444, tedy u nás v sobotním 13. červnovém vydání hřebíku Českého rozhlasu Olomouc. Otázky jsou tu z této i oné oblasti, no a jak se dívám, jsou samozřejmě sobotně 13. červnově vypečené. Tak hodně štěstí za chvilku.

0: Depeše, 60. léta, Marta Kubišová. A krátce po 14. teď 14.11. Český rozhlas Olomouc a jedna nevinná neformální výzva.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Hoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Ano, tedy zavolat na 221 555 444 do studia Českého rozhlasu Olomouc lze za účelem hřebíků po 14. hodině. Také dneska 13. červnového odpoledne. Sobota, doufám, jako malovaná, možná s přepržkou, přeháňkou u vás a možná i pro běžce na maratonských tratích v Olomouci. No ale hlavně se štěstím pro uchazeče o tu první trojici otázek 1 až 10. Pěkné dobré odpoledne. Komu? Kam pak?
4: Dobrý den, tady Jana ze Štětovic.
0: Pěkně zdravíme, pěkně vítáme. Sprchlo u vás, krásně je, teplo je, dusno je. Jak
4: tady je nádherně, no, ani kapka.
0: Sobota je jako malovaná, myslím, že se to přehnalo nad Olomoucí i nad běžeckými trasami půlmaratonu. Teďka se pojďme věnovat otázkám a tématům, které připravila porota. Usnesla se a nachystala paletu 1 až 10 pestrou. Kde začít, odkud to vzít?
4: Zkusíme desítku.
0: Otázka desátá pro paní Aničku. Ve které zemi bychom tak mohli nalézt ruiny předkolumbovského města Machu Picchu? Je to za A Kolumbie, nebo za B Bolívie, a nebo za C Peru? Machu Picchu.
4: No, zkusím Peru.
0: Peru zkoušíte skvěle, jako typ na výlet, ale bývá tam narváno, je to jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů mezinárodně. A první bod pro vás.
4: Děkuji. A teď devítku.
0: To byla desítka, tak devět. No a tak je to vlastně možná turistický cíl zase pro někoho jiného, je to možná dostupnější, možná tam nebývá takový nával, ale to určí vlastně i odpověď, ptáme se. Triglav, psáno s někým I a G, Triglav je známá slovinská hora a zároveň také nejvyšší vrchol za A Malé Fatry, za B Julských Alp, anebo za C evropské části Kavkazu.
4: Tak to Bčko.
0: Julské Alpy to opravdu jsou, turistika alespoň teoreticky vám jde skvěle. Julské, nikoliv Jurské Alpy, Triglav, nikoliv Triglav a nikoliv Slovensko, ale Slovinsko. Ten Triglav měří 2864 metrů a bylo to Bčko, skvěle.
4: A zkusím teď osmičku.
0: A teď už asi nebudeme úplně výletničit, turistit. Otázka je tady totiž z fyziky. Kterou jednotkou bychom měli měřit magnetický tok? Magnetický tok A. Za A Weber, za B Farad, anebo za C Candela.
4: Tak zkusím Ačko.
0: Ačko, Weber, Aničko, Aničko. Je to skvělé, je to báječně, nejlíp, nejlíp. A je to třetí otázka správně zodpovězená. Štěstí v tom krásném malovaném dni nejenom ve Štětovicích vám moc, moc přeje. Nejenom při turistice teoretické, tak i při té fyzice. Tak nabízíme už nějakou moc, moc pěknou výhru. Teďka jsou prý úplně největším trendem. Ani ne tak mobily, ani ne tak tablety, ale ty zvláštní masážní antistresové myčky. I my tam jeden takový rozhlasový máme, ale nabízíme i spoustu dalšího. A teď také linku 221 555 444 právě vám. Paní Anička již vybírá nějakou pěknou, možná i antistresovou výhru, nebo audioknihu, nebo knihu na sobotu, ale vy už můžete vybírat otázky mimo 1098, jakou, od koho, odkud. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je František Nošovice, já zdravím o sobotě.
0: Franto, všechno jste věděl?
5: No, já jsem čas neslyšel, protože jsem telefonoval, ale tu první otázku s tou Machu Picchu, no, to bych hádal, ale to bych asi neuhodl.
0: Ale kolegyně, úplně krásné štěstíčko, úplně jí to krásně sedlo. Přejeme to i vám. Uvidíme, co vám taky nechá ještě za výhru, pokud třikrát správně odpovíte. Takže od jedničky po osmičku. Od jedničky po sedmičku, tak.
5: sedmičku, ano, protože bylo, jste říkal, 10, 9, 8. Takže bych bral tu sedmičku, prosím.
0: Ta sedmička se táže, která rostlina, rostlinka by tak mohla mít latinský název Cannabis sativa. Za A hvozdík lékařský, za B bledule jarní, anebo za C konopí seté.
5: To konopí seté.
0: No tak tam to asi známe. Už se to zavedlo, ten cannabis, cannabinoidy, a možná se na něj ještě dostane lehce, možná v některé jiné z otázek. Uvidíme. To byla sedmička, ta je vyřešena, odfajfknutá.
5: Takže můžete pak prostě udělat fajfku na šesté.
0: Dobře, tady se dočítám já a hned to taky reprodukuju, že se ptáme, Františka, ve kterém století byla založena Univerzita Palackého? Jedno z nejstarších vysokých učení, tedy to olomoucké, za A 14. století, za B 15. století, za C 16. století.
5: Tak já zkusím to 14.
0: 14. století.
6: Jauajs!
0: Myslím, že dokonce i do 15. bychom museli v Praze a u nás na Moravě až do 16. století. Cčko. Univerzita Palackého byla založena v roce 1573, takže je po Univerzitě Karlově druhou nejstarší univerzitou v českých zemích, ale bylo toto století za C 16. tedy léta 1501 až 1599, to je 16. století. A tady jsme nešli úplně do nejzazší historie, do toho 14. Ale teďka už pojďme, uvidíme, do historie, do současnosti, do některého z dalších oborů u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. U nás buďte pěkně vítán, či vítána, kdo pak, odkud, vítejte.
7: Dobrý den, tady Jiří Olomouc.
0: Pěkně vítáme, pěkně zdravíme. A co u vás, zaregistrovali jste přeháňku, zapršelo?
7: Zatím ne, ale možná bude.
0: A co maraton, podíváte se, zúčastníte se?
7: Teď o tom tady mluvíme, že možná se půjdeme podívat na chvilku.
0: No bude plno, bude nával, opatrně. No a teď ještě dobře vybrat otázky, ještě než půjdete třeba na vycházku a na podívanou. Takže otázky 1 až 5 bychom pro vás měli, i do Olomouce.
7: Tak začněme jedničkou.
0: 51. narozeniny dneska slaví herec, komik, zpěvák Michal Kavalčík, který ovšem proslul ve svých letech jako za A fajný chachar, za B jako Ruda z Ostravy, anebo za C jako železný zekon.
7: To bude Ruda z Ostravy.
0: Tento opravdu je, ano, dnes již ne, ale před lety ano. První bod za Bčko, za Rudu.
7: Tak prosím, dvojka.
0: Tady možná, že vám něco takového nabídnou třeba někde ve stánku, anebo někde jinde, nebo na výletě o prázdninách. Bigos. Bigos je tradičním polským pokrmem. Jestli pak víte, z čeho by se tak mohl připravovat bigos? Za A ze zelí a masa, za B z krup a slaniny, anebo za C z hub a brambor.
7: Určitě je to Ačko.
0: Tak zkušený strávník, jedlík, i v Pobaltí to prý dělají. Polské, běloruské, litovské jídlo ze zelí a masíčka, ano.
7: No, tak do 33, jestli je volná.
0: Tak dobře, ale uvidíme. No, teda volná je, ale uvidíme, jak se s ní poradit. Jestli takto zkušeně. Za A, tedy ptáme se, co je to pašmína. Za A perská tanečnice, za B koláč z fíků a mandlí, anebo za C vzácný druh látky.
7: Ještě jedno, to jsem v životě
0: pašmína, za A perská tanečnice, za B koláč z fíku a mandlí, za C vzácný druh látky.
7: No. Dejme Bčko.
0: Bčko, zase to papáníčko, tady nám to nevyšlo. Možná si někdo dá něco podobného názvu, ale ono tady šlo o Cčko, vzácný druh látky. Pašmína, ušlechtilá forma kašmíru, získávaná ze srsti tibetských kozenek. No a my tady máme už jen 4 něco z medicíny a 5 dneska nezazněla rozhlasová otázka. Byla vypečená, no ale necháme si i ty vypečené samozřejmě na někdy příště a nejblíže třeba na zítřejší 14. hodinu. Takže něco z medicíny a jako vždy něco i z našeho vysílání obecně. To jsou 2 zbývající otázky, takže zase po trojičkách, třeba zítra anebo v dalších dnech po 14. hodině. No a ještě ve víkendovém vysílání někdy po výzvě nechte se pozvat třeba do Domu kultury v Šumperku na paní Janžorovou a paní Remundovou na pátek 19. v 19 hodin. Domluvíme vám dva vstupy na jejich představení Pust mě ven Janžorově, Remundovi v Šumperku a pak ještě taky Hana a Petr Ulrichovi už v pátek 19. zase na Hané v Cholině na Litovelsku. Dál poslouchejte Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Máte ve svém domě netopíry a nevadí vám soužití s nimi? Realizovali jste opravu domu tak, aby v něm zůstal netopíří úkryt zachován? A nebo jste úkryt pro ně na domě vytvořili? Pak vítejte v klubu přátel netopírů. Proč je ochrana těchto ohrožených živočichů tak důležitá? Jak opravovat domy, aby v nich člověk a netopír vedle sebe mohli klidně a prospěšně žít? Poradí zoolog Evžen Tošenovský v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. V úterý v 10 dopoledne.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tedy nádý Richard Miller. Reakce na někdejší incident pro pamětníky. 14:30, to je současnost 13. červnové odpoledne. A teď ještě trochu do historie, do té mezinárodní, i té regionální, abychom připomněli, že i u nás se lecos dělo, stalo. A znalci rozhlasového vysílání tuší, že pozveme na to, co v celku pustíme zítra po 9. hodině. Letos v létě si totiž připomínáme významné bitvy u Hradce Králové a taky u Tuvačova, od kterých uběhne 160 let. Proč se utkala pruská a rakouská vojska, co bitvám předcházelo a následovalo po nich. I to budou témata dalšího nedělního vydání cyklu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, tedy v neděli po zprávách v 9 hodin dopoledne. Malou ochutnávku pro vás máme v sobotním odpoledním vysílání, kde se naskok s Jiřím Sinkem z Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a Mirkem Kobzou vypravíme teď naskok virtuálně do dob těsně před vypuknutím bitvy u Tuvačova, tedy v roce 1866.
1: Dá se říci, že ke srážce u Tuvačova z 15. července 1866 došlo víceméně náhodou, neboť se tam střetly dvě pochodové kolony. Již 14. července od Olomoucké pevnosti odcházel rakouský 2. a 4. armádní sbor směrem na jih k Vídni a jeho jezdecké krytí tvořilo saské spojenecké jezdectvo. Do okolí Prostějova začaly pronikat předvoje pruské 2. armády. Konkrétně 1. armádního sboru odpoledne 14. července došlo k dvěma drobným srážkám, jedna u Kralic a Čechůvek a ke druhému boji došlo u nedaleký Biskupic. Následující den, 15. července, měl od Olomoucké pevnosti odejít i 8. rakouský armádní sbor spolu s hlavním stanem rakouské severní armády, ve kterém se nacházel i hlavní velitel polní zbrojmistr Ludwig von Benedek. Úplně poslední měl od Olomouce odejít 2. lehká jezdecká divize. Zároveň směrem od Prostějova ráno postupovala pruská brigáda generálmajora Malotkyho. Byli doprovázeni jezdeckou divizí generálmajora Hartmana, která potom také sehrála v bojích u Tuvačova a Přerova značnou roli a také měli k dispozici 2 až 3 dělostřelecké baterie. Primárním cílem pruských jednotek bylo zaútočit na dopravní uzel Přerov. K tomu byla určena právě ta jezdecká divize a ta pěchota generálmajora Malotkyho jim měla pouze usnadňovat cestu a dělat jakési krytí. Když kolem 9. hodiny Prusové došli k Vyklickému dvoru nedaleko od Tuvačova, tak poměrně překvapeně zjistili, že od Olomouce po císařské silnici tehdejší k Tuvačovu postupuje dlouhá kolona rakouské pěchoty a vzadu i dělostřelectva. Generálmajor Malotky na nic nečekal a prostě rozkázal, aby se jeho pěšáci připravili k boji a zaútočili. Když se na to podíváme z rakouské strany, tak ráno sice vyrazil 8. armádní sbor zbran Olomoucké pevnosti, nicméně nedaleko za Olomoucí došlo k takovému nebylému překřížení s poměrně velkou kolonou právě vojenského trénu, to znamená nekonečné kolony povozů, které vezly zásoby, osobní věci, důstojníků, vše to, co armáda potřebuje. Tím pádem došlo k rozdělení i té pochodové kolony 8. rakouského armádního sboru a na čele pochodující brigáda generálmajora Rotkircha se nakonec u Tuvačova objevila zcela osamoceně. Její předvoj tvořil 71. pěší pluk, který nesl hlavní tíhu boje u Tuvačova. Ještě než Prusové mohli zaútočit, tak do Tuvačova vešly 1. a 2. setina pod velením sedníka Depfnera. No a zbytek toho pluku se nacházel někde v okolí, tam, kde dnes stojí ten hlavní rakouský pomník, ta mohyla s katafalkem na vrchu a v podstatě dnes již neexistující bažantnice tvořila takový významný orientační bod nedaleko právě té císařské silnice. Té bažantnice nakonec využilo pruské vojsko k přiblížení a právě ten 7. východopruský pěší pluk číslo 44 se skrytě přiblížil a napadl boční záštitu, zase 2 setniny toho 71. pěšího pluku, který postupovali napravo od císařské silnice údolím říčky Blaty. Tak začala srážka u Tuvačova.
2: Z Tuvačovska Mirek Kobza, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
1: Kdyby snad mě nechtěl vážně, kdyby snad mě nechtěl vážně, vážně brát.
2: Patří mezi 7 největších divů České republiky. 20. června tomu bude 30 let, co byla uvedena do provozu. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Snad každý její šroubek zná současný vedoucí provozu Ludvík Štrobl, jeden z prvních dvou tamních zaměstnaných elektrikářů. Na návštěvu do elektrárny vybudované v masivu Hory Mravenečník spolu s ním vás zve Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pocta holkám a vzpomínka na Valdemara Matušku. Skoro ve 3:15 odpoledne. Procházíte se rádi krajinou, tedy když se vyprší, když se udělá pěkně a ne moc horko. Možná při svých cestách, toulkách sem tam narazíte na kříž, kapličku, boží moko nebo boží muka. A právě těmto drobným památkám, sakrálním památkám v krajině se věnujeme právě teď v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Dnes se vydáme za drobnými sakrálními památkami, které jsou součástí historické kulturní krajiny Hané. Provede nás etnografka Veronika Hrbáčková.
4: Drobná sakrální architektura v podstatě zahrnuje větší skupinu drobných lidových památek, týkající se převážně lidové zbožnosti, kapličky, výklenkové kaple, sochy, sousoší, kříže, smírčí kříže a různé jiné útvary, které spodobňují třeba světce nebo světici. Tyto památky se u nás začaly stavět už při šíření křesťanství v 9. až 11. století, nicméně z této doby se samozřejmě žádné nezachovaly v našich podmínkách, co můžeme dosud ještě potkávat při svých cestách krajinou, tak narážíme na památky z 18. století, případně z 19. a některé ještě z 20., konkrétně z té první poloviny 20. století. Tyto drobné sakrální památky lidé stavěli jako poděkování třeba za uzdravení buď sebe nebo svých bližních, za zachování života také, protože někdy se ocitávali ve stavu mezi životem a smrtí, měli třeba těžké nehody při pádu z vozu, z koně a tak dále, při práci s dobytkem. A ne vždy jejich uzdravování dopadlo dobře a nevědělo se, jestli tu nehodu přežijí. Takže za zachování života a samozřejmě také za dobré hospodářství, za dobrou úrodu a za zachování zdraví a vůbec života třeba dobytka. To bylo velmi důležité, protože dobytek mnohdy byl pro hospodáře téměř na prvním místě, dneska se nám to těžko chápe, ale byla to jeho obživa nebo celé rodiny obživa. Bylo primární a zásadní postarat se především o dobytek a teprve potom řešit potřeby členů rodiny.
3: Výstavba tady těch drobných památek byla úzce a do hloubky propojená s duchovním životem tehdejších lidí, protože říkáme, že je to drobná sakrální architektura.
4: Ta zbožnost směrovala k různým světcům. V našem prostředí, v českém lidovém prostředí, těch světců bylo poměrně hodně. Samozřejmě nejvíce vede kult Panny Marie, dále potom kult svatého Josefa, svaté Anny a k tomu se přidružují potom světci a světice, jako byli mezi světci třeba svatý Izidor, svatý Florian, Cyril a Metoděj, Antonín Paduánský, svatý Martin, svatý Michal, svatý Sebastián, Petr a Pavel. Byla jich celá řada. Ze světic bych jmenovala třeba svatou Kateřinu, Barboru, Markétu nebo Rozálii.
3: Jak naši předkové vybírali místa, kam tyto drobné sakrální památky třeba jako poděkování nebo naopak jako prosbu postaví?
4: Tak drobné sakrální památky mohly být buď v intravilánu obce či města, to znamená v tom místě, kde přímo žili, často na návsi, ale často také v bočních různých postranních prostranstvích, u rybníků nebo také za obcí, u cest a podobně. A potom vybírali místa, aby ty památky se vyjímaly třeba u polních cest, u různých třeba větrolamů, ve volné krajině to bylo často v polích, anebo tam, kde byla různá zastavení. Důležité ty sakrální památky byly především pro poutníky, protože když někdo putoval z obce do obce nebo vracel se po nějaké dlouhé práci do svého rodiště, tak první, co bylo, tak bylo, že se orientoval podle věže kostela a samozřejmě, když si potřeboval odpočinout, tak spočinul u nějaké menší drobné sakrální památky. To byla boží muka, kříže nebo různé výklenkové kapličky právě ve volné krajině, které bývaly často u cest.

0: Na jaké zajímavé památky tady z té drobné sakrální architektury nahané narazíme?
1: Tak nejstarší z těch sakrálních památek jsou třeba smírčí kříže. Pochází zhruba z 15. až 17. století a právě proto jsou těžko datovatelné, protože vesměs na nich letopočty nejsou. Těch máme také nejméně. Ty se vyskytují jenom někde, já bych vzpomněla třeba ve Štarnově u polní tratě Pusté hrázy při toku Olešnice. Někdy jsou ty smírčí kříže volně zasazené v terénu, někdy jsou vsazené, to už samozřejmě bylo druhotně, třeba v nějaké zítce, nebo dokonce i v kapličce, to je případ třeba vesnické památkové zóny v Senice, kde v té výklenkové kaplice na začátku obce od Senice je právě ten smírčí kříž takhle pěkně usazený. Ty smírčí kříže některé mohly být opatřený, měly tam vytesaný třeba nůž, meč nebo sekeru, což se traduje, že byl vražedný nástroj, že smírčí kříž musel zhotovit ten, který někomu jinému ublížil na životě. Z těch dalších drobných památek jsou to samozřejmě různé sochy a sousoší, zvoničky. Ty zvoničky, oni jsou samozřejmě i zděné, ale bývaly dřevěné. Zde je hlavním prvkem ten zvon, který má ohlašovat nějakou událost. Jednak se zvonilo ráno, poledne a večer, ale zvonilo se také, když se v obci stala nějaká smutná nebo nešťastná událost. To znamená, zvonilo se při požárech, aby se mobilizovali všichni lidé a mohli pomáhat zabránit šířícímu se nebezpečí, a nebo se zvonilo, když někdo zemřel. A podle počtu zvonění se odhadovalo, jestli je to třeba malé dítě, nebo dospělý, nebo starý člověk. Ti lidé pracovali celý den na poli, takže díky tomu zvonění měli takovou rychlou informaci o tom, že se něco stalo a že mají všeho nechat a vrátit se do vesnice. Kříže v našich krajinách můžeme vidět buď kamenné, litinové nebo dřevěné. Dřevěné jsou nejvzácnější, většinou se nedochovaly, pokud ano, tak je jich opravdu velice málo. A potom je tady ještě skupina dřevěných křížů, které se třeba staví a budují nově. Dřevěné kříže měly často vyobrazeného Krista na plechu ve vrcholu toho kříže, ale bohužel ta polychromie se nám již nedochovala, protože kvůli povětrnostním podmínkám byly barvy za mnoha desetiletí smyty a dnes už vnímáme pouze třeba ten obrys. Boží muka, ty jsou také dvojího druhu, mohou být kamenná, jako sloupková. Tady bych třeba vzpomněla na velice pěkné dva příklady kamenných sloupkových božích muk v Cholině. Jedna je na konci obce u silnice do Bílska a druhá je na západním konci obce u Rybníka. Obě jsou pískovcové, sloupkové. Zděné boží muka, ty jsou běžné, ty v podstatě vidíme všude u cest i při silnicích, takže většinou jsou na čtvercovém půdorysu, ale výjimečně se mohou vyskytovat dokonce i na trojúhelníkovém půdorysu. Ty jsou většinou ale už barokního typu a bývají v tom vyšším seznamu památek, takže ty jsou chráněné.
0: Proč jim říkáme boží muka?
1: Existuje taková hypotéza, že ty boží muka vznikaly na místech padlých vojáků, třeba z napoleonských válek, nebo na nějakém místě, kde bylo pohřebiště válečné. Určitě je to těsně spjato i se samotnou zbožností těch obyvatel blízké vesnice, protože boží muka byly jedním z dalších takových jako prvků v krajině, které upozorňovaly tím, že byly vesměs omítnuté v té bílé barvě, pokud se bavíme o těch zděných, tak byli takovým bodem, který svítil v krajině a ty lidi zase pomyslně volal, že tam třeba vede cesta nebo tam je nějaké odpočívadlo a podobně. Nejenom u božích muk, ale i u jiných památek, hlavně u křížů, se vysazovaly stromy, často lípy jako národní strom, a to ještě umocňovalo to místo toho odpočinku, protože lidé, když šli krajinou a pražilo slunce, zvlášť v těch letních měsících, tak potřebovali se někde posadit, posvačit, tak věděli, že u toho stromu nejenom, že se mohou pomodlit, ale mohou se i ve stínu věnovat oddechu.
0: Říká etnografka Veronika Hrbáčková. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Více informací najdete na webu moravskedivadelniléto.cz. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Firma Havelka uhelná skladí, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Olomoucký půlmaraton dnes komplikuje dopravu ve městě. Havárií na elektrokolech bylo loni o třetinu víc než předchozí rok. Ve Zlatokopeckém skanzenu dělnice dokončují opravy po povodních. Oblačno, přehánky, teploty až 20 stupňů Celsia a čerstvý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přerov dá ředitelství silnice a dálnice dotaci 5 milionů 600 tisíc korun na úpravu estakády na D1, která po otevření zatěžuje hlukem obyvatele místní části Dluhonice. O uvolnění částky rozhodli radní, schválit ji musí ještě zastupitelé, řekla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Na úpravu mostních závěrů, odkud se pronikavý zvuk ozývá, se město rozhodlo přispět poté, co měření hluku prováděné ředitelstvím silnic a dálnic neprokázalo překročení povolených limitů. Centrem Olomouce dnes proběhne zhruba 12 tisíc účastníků Matony Running Festivalu Olomouc. Půlmaraton na několik hodin zkomplikuje automobilovou i městskou hromadnou dopravu. Značky zákaz zastavení aut platí ve vytýčených místech už od rána. Odpoledne pořadatelé uzavřeli Horní náměstí, Dolní náměstí, ulici Pavelčákovu. V těchto chvílích se uzavírky postupně rozšiřují na další okruhy.
6: Pořadatelé budou průjezdnost obnovovat vždy po proběhnutí posledních závodníků. Akce částečně omezí i provoz městské hromadné dopravy. Informace jsou na webu dopravního podniku i na webu pořadatele běhu. Bezplatná dopravně informační linka 800 165 102 funguje i dnes od 9 ráno do 10:30 večer. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Cyklisté na elektrokolech loni havarovali o třetinu víckrát než předloni, měli skoro 870 nehod. Vyplývá to z policejních statistik. Polovina případů se stala v letních měsících.
7: Na elektrokolech cyklisté havarují nejčastěji v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
8: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
7: Cyklisté na elektrokolech podle ní často neznají pravidla provozu a téměř polovina nenosí přilby. Lidé mají problém i se zvládáním kola, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
9: Největší chyba elektrocyklisty tak je to, že oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
7: Právě nezvládnutí řízení společně s nevěnováním se řízení loni bylo podle policie hlavní příčinou nehod cyklistů na elektrokolech. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Zhruba 4 miliony korun stála oprava Zlatokopeckého skanzenu ve Zlatých horách po povodních. Opravená je už elektroinstalace, dřevěné repliky, staveb i terén. V současné době se dokončuje přístupová komunikace do areálu. Práce mají skončit v červenci, pokračuje ředitel skanzenu Jiří Juráš.
10: Teď se nám jedná o větší akci v podobě té přístupové komunikace z parkoviště na pokladnu. To by mělo být na začátku července hotové. Bude se jednat o nový asfaltový povrch a je to hlavně z důvodu toho, protože spoustu rodin má kočárky a jde nám trošku i ten bezbariérový přístup, tak se bude jednat o vlastně pohodlné projetí.
4: Sport.
5: Rychlostní kanoista Martin Fuxa ovládl v Portugalsku na mistrovství Evropy závod na 1000 metrů. Josef Dostál skončil mezi kajakáři na stejné vzdálenosti čtvrtý. Tenistka Barbora Krejčíková si po dvou letech zahraje o titul. V semifinále turné v Hertogenboši porazila 6-3, 7-6 Linetovou z Polska.
4: Počasí.

elektrokola, možná brzy elektrokočárky, možná i ty závodní, možná elektrotenis a jiné, možná i elektrokáno. Je 15 hodin 5 minut, sportu se vlastně ještě taky třeba do 16. hodiny věnovati budeme, ale především moc hezké, doufám, veselé vzpomínce a vzpomínání. Fotbalovou veřejnost a nejenom ji v pátek zasáhla zpráva, jak víte, také z vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zemřel fotbalový útočník, později úspěšný trenér, velká osobnost Petr Uličný, byl známý jako výborný vypravěč, bavič, někdy bouřlivák. Možná ale nevíte, že byl v mládí výkonným skokanem o tyči, také o atletice mluvil u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Rozhovor každý trošku jiný z jiné doby, třeba z let 2012, 2016 a 2019. S Petrem Johnem Uličným si můžete najít také na webu olomouc.rozhlas.cz a do 16. hodiny o té atletice ještě ve vzpomínkách bude řeč. No a teď 90. léta, česká verze Turnera, anebo za chvilinku ještě hlouběji do hudební historie za děvčetem z krásných začátků a Petrem Novákem.

0: To bylo ono, to bylo děvče z krásných začátků a možná i začátků kariéry, no, vzpomínání na Petra Nováka, vzpomínání Petra Nováka. Krátce po 15. hodině v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc a teď propojování mezigenerační. A s úsměvy. Jedni na druhé se vždycky velmi těší, pokaždé si spolu totiž zaspívají, popovídají, podívají se na pohádku, vyrobí spoustu krásných věcí, výrobků. Za pravidelným setkáváním klientů Olomouckého centra denních služeb a dětí z mateřské školy Hermanova z Olomouce Lascu stojí obecně prospěšná společnost Mezi námi a projekt Povídej. Jejich cílem je překonávat generační propasti, předávat zkušenosti a vytvářet nová mezigenerační přátelství.
1: Já jsem Lenka Hrabcová, jsem teď aktuálně vedoucí Centra denních služeb Organizace sociální služby pro seniory Olomouc.
2: My se teď díváme do takové velké společenské místnosti, kde už čekají vaši klienti.
1: Naši klienti se vždycky hrozně těší na to setkání, protože už jak jste přicházela, tak jste si určitě všimla, že to je energie úplně jiná, která to centrum probudí, takže my jsme vždycky strašně rádi za tu návštěvu.
2: Jsou to konkrétně děti z mateřské školy Hermanova v Olomouci na Lascích. Kdo jsou vaši klienti?
1: Převážně seniori, někteří jsou i mladší, když je tam to onemocnění demence, ale většinou to jsou lidi, kteří jsou buď osamocení doma, potřebují už pomoc druhé osoby.
2: Paní učitelko Barčo, co to tady připravujete?
3: Ingredience na zmrzlinu, kterou si vyrobíme společně sami. Každý se na ní bude trošku podílet a potřebujeme to nachystat dopředu, aby to potom pěkně všechno plynulo a ta příprava šla jako po másle.
2: Připravujete i televizní obrazovku, tam bude recept?
3: Ne, tam bude pohádka. My vždycky se díváme na nějakou tematickou pohádku. No a potom máme dneska i takovou prezentaci s kvízem, kdy budou hádat různé příchutě zmrzlin.
2: Ahoj, řeknete mi ahoj. Co tady budete dneska dělat?
4: Že děti budou mít aktivity a budou se bavit.
2: A ty aktivity mají jenom děti, nebo to umějí i ty babičky a dědečkové?
5: Babičky a dědečkové.
2: Co tady děláte, když jste na návštěvě v centru?
5: Vaříme a hrajeme si tu a pak to, jak přijdem, tak to zpíváme.
2: A máte to připravené, to, co tady budete dělat?
6: Jo. Dělat nějaký kolečka.
2: Pochopila jsem správně, paní učitelky, že se povětšinou tady na návštěvě sedí u stolu a něco se vyrábí.
7: Ano, děti vlastně dohromady se seniorama něco tvoří, zpíváme písničky, tančíme.
2: Za touto aktivitou, kdy se propojí malé děti z mateřské školy a seniori, klienti centra, stojí obecně prospěšná společnost Mezi námi a tu tady zastupuje Hanka Klicperová.
8: Naše setkávání v Centru denních služeb je realizací projektu Povídej, které zastřešuje organizace Mezi námi. Je to vlastně pravidelný kontakt mezi klienty Centra denních služeb a mateřské školy Hermanova, která vlastně jede přes celé město, aby za seniory jednou měsíčně dorazila, aby mohli spolu prožít čas a užít si společné chvíle.
2: Takže oni už vědí, za kým jedou, už tady mají své babičky a dědečky a oni zase naopak vědí, jaké děti za nimi přijdou.
8: Přesně tak. V září jsme startovali, to bylo první setkání, ale od té doby jednou za měsíc jezdí plus minus stejné děti se stejnými babičkami a dědečky.
2: Jaké vidíte výsledky tohoto projektu?
8: Já si myslím, že jednoznačně je to radost. Je to ta chvíle, kterou oni můžou spolu prožít. Jsou to ty úsměvy, jsou to ty doteky, je to to společné, co oni tvoří. Je to ta ruka na závěr, to pohlazení. A je to vlastně zážitek, který je v dnešní době jedinečný.

0: Děti z mateřské školy, které docházely celý tento školní rok za klienty Centra sociálních služeb, budou odcházet do prvních tříd, ale projekt samozřejmě nekončí. Naváže na něj další v příštím školním roce. Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Další archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miky Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celé album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To byl klíč ke katarzím úlevám od kapely Slza Petra Lexi, co by zpěváka. Za chvilinku návod, jak neplakat od Jiřího Korna. Ten se brzy objeví z Filharmoniky v Olomouci. No a teď možná budeme hledat něco v historii a také budeme hledat prý odvahu jako směr. Tak se totiž jmenuje spolek, který se zabývá připomínáním památky rodáků z Přerovska, kteří sloužili v RAF. Před chvílí jim v obci Kokory odhalovali pomník. Tak se tam vydejme.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Všechno ví, všechno zná, hosty má reportér Aleš Spurný. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne z Kokor. To je ta vesnice, kterou mnozí projíždí z Olomouce směrem do Přerova. Ještě pořád, i když už je kus dálnice vybudován, se tudy projíždí. A možná si ani nevšimne, že už tu dlouhou dobu stojí Panna Marie svatohostýnská, někdy zvaná Bleskometná. A teď jako protipol na druhé straně stojí nový pomník. Ta Panna Marie má v rukou blesky, které míří směrem dolů a mě trochu ten pomník na druhé straně připomíná tři takové blesky, které míří nahoru k nebi. My tu máme pana Milana Daňu, který je předsedou spolku Odvaha jako směr. Vy jste dlouho přemýšleli o tom, jak vzdát poctu zdejším třem rodákům, kteří za druhé světové války bojovali v RAF?
3: V podstatě dlouho ani ne. Ten památník byla jasná taková volba, jak zviditelnit jejich příběhy a ty jejich osudy. A jsme velmi rádi, že vlastně obec Kokory ten památník pomohla vybudovat a uskutečnilo se to.
2: Jaké z toho máte pocity, další člen Odvahy a směr?
4: No já z toho mám krásný pocit, hlavně když vidíme ty rodinné příslušníky, že vlastně trvalo 30 let do revoluce, kdy aby se to připomnělo ať už tady, nebo doufám, že ještě se to povede v Olomouci. A pocity máme si jenom fakt pozitivní.
2: Jací to byli tři rodáci tady z Kokor, jejich jména?
3: Byl to Josef Čapka, Ladislav Snídal a Oldřich Hlobil. A v podstatě všichni během té druhé světové války byli příslušníky britského královského letectva.
2: No a my tu máme neteř Josefa Čapky. Dobrý den, paní Alexandru Hrmáčkovou.
5: Dobrý den.
2: Tak já už jsem tady vás potkal před časem na výstavě o těchto letcích, která je mimochodem kousek od Podál k vidění. A jaké máte dojmy z toho dnešního slavnostního okamžiku?
5: Mám nádherný dojem. Je to takový nádherný památník, že nemám slov. Překvapilo mě, jak je krásně udělaný, jak se jim povedl a jsem za to nesmírně vděčná.
2: Tak, to už je tedy výzva oslovit autory, kterými jsou Richard Rulf a Elizabeth Habermanová. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám.
2: Já jsem trochu popsal tvar toho pomníku, ale to asi nemají být blesky, které míří vzhůru k nebi, ale spíše možná mi to připomíná také tvarově leteckou show, nějakou leteckou přehlídku, kterých jsem byl účasten, protože válku jsem naštěstí nezažil.
7: Mm-hmm. Ano, jedná se vlastně o stylizaci letounů a pro jejich realizaci jsme zvolili jako symbol papírovou vlaštovku.
2: A jak dlouho jste nad tím přemýšleli, jak dlouho jste koncipovali tenhle ten tvar, tenhle ten pomník?
6: No, já bych začala hlavně tím, že už jsme se taky narodili do svobodné demokratické země, takže to pro nás vůbec nebyl jednoduchý úkol a zhostit se takového velkého, až bych řekla poslání, pro nás byla velká čest. Přemýšleli jsme nad tím dlouhou dobu, měli jsme na to asi půl roku, úplně od začátku, kdy se o tom začalo mluvit, že by nás oslovili a potom ten návrh se uskutečnil během 2 měsíců.
2: Paní starostko, jak jste k tomu došla, že jste oslovila právě tyto mladé umělce, paní starostka Kokor Jana Habáňová?
8: Protože je znám přes Kovaře Olomouckého kraje, znám jejich práci a vím, že jsou sice mladí, ale jsou nadějní a jejich jména nejsou už úplně neznámá, jak v republice, tak už samozřejmě i po Evropě. Tak jsem si říkala, proč toho nevyužít, že jsou to mladí, byť začínající, ale velmi šikovní umělci.
2: Vaše obec se teď zviditelnila. Kolik vás to stálo?
8: Ten památník okolo 200 tisíc.
2: A stálo to za to podle vás?
8: Myslím si, že i toto je pořád malá cena za to, co ten památník vlastně má vyznačovat a jakou poctu a hold má vzdát těm hrdinům.
2: My jsme tady byli svědky toho odhalení v krásném slunečném počasí a najednou jsme se schovali tady do toho stanu. Takový slejvák to byl, ale to odhalení vyšlo krásně.
8: To bylo naplánované. My jsme s tím počítali, že bude prostě krásně.
2: Já bych tady se vrátil zpátky k panu Milanu Daňovi. Co vás vlastně vůbec vedlo k tomu, nejen odhalit ten pomník, ale odhalit ty příběhy, kdy přišel ten impuls se tímhletím zabývat a věnovat úsilí třeba představování těch letců v rámci vaší putovní výstavy?
3: Ten první impuls byl, když jsme se seznámili vlastně s příběhem Josefa Čapky, kdy v podstatě ten příběh nás velmi oslovil, byl hodně takový dramatický a my jsme si řekli, že je škoda, že o tom ti lidé neví a neví v tom, o tom ani tenkrát to, o tom neviděli lidé v obci. Takže jsme se rozhodli, že to chceme nějakým způsobem zviditelnit, založili jsme spolek a začínali jsme se tomu věnovat a věnujeme se tomu doteď a doufáme, že ten jejich příběh všech těch letců zpřístupníme co nejvíc lidem, ať o tom ví, ať se s ním seznámí.
2: Tak teď máte pomník, to je velká událost, co bude dál?
3: No, teď si chvilku odpočineme, protože ten pomník byla dlouhá práce, v podstatě minimálně tak půl, tři čtvrtě roku, ale já věřím, že po nějakých pár týdnech odpočinku vymyslíme nějakou další akci a určitě budeme pokračovat dál.
2: Paní Alexandra Hrbáčková se setkala i se svým strýcem. Kdybyste ho měla vystihnout jenom velmi krátce dvěma větami, co to pro vás znamená takový příbuzný?
5: Takový příbuzný byl jedinečný, protože vrátil se v době, kdy umíral můj otec a vlastně toho mě nahradil. Než odjel do Velké Británie, tak žil s náma doma. Dělal se mnou úlohy, na všem se podílel. Jen jsem nesměla přednášet básničky, které byly komunistické. To se chytal za hlavu a říkal, Ježíši Kriste, ty blbosti, prosím tě, kde to bereš?
2: Takže si můžete prohlédnout nový pěkný pomník. Zastavte se v Kokorách, až budete projíždět. Mimochodem mají tu i dobré občerstvení od hasičů, právě teď přestalo pršet, tak jestli se chcete ještě zastavit na akci, na oslavách, které tu nadále probíhají, tak můžete. No a slyšel jsem, že vy, mladí sochaři, kováři, se občas objevíte i na Helštíně, je to tak?
7: Je to tak, je to pro nás srdcová záležitost a rádi se tam vracíme.
2: Tak paní starostko, gratuluju a ať se pomník líbí.
8: Moc děkujeme.
2: Z Kokor Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Ráno z místa.
1: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svetli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovadžova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to tak.
1: Dlouho se pak smál, každý byl správně naladěný. Ne teda s Frankem Dlouhánem, ale s Johnem 1544, 13. červnového odpoledne. Připomínáme, že ve věku 76 let zemřel po delší nemoci Petr Uličný, Petr John Uličný, legenda fotbalové Sigmy Olomouc, za kterou nastupoval jako hráč a později několikrát vedl i jako trenér. Přestože trénoval taky Plzením, Ostravský Baník, Opavu, Zlín nebo Hradec Králové, právě s Hanáckým celkem prožil Petr Uličný největší úspěch v kariéře, když ho jako kouč v roce 2012 dovedl k vítězství v domácím fotbalovém poháru. Nedlouho potom usedl při jedné z návštěv ve studiu Českého rozhlasu Olomouc a v rozhovoru tenkrát s Tomášem Minarčíkem vzpomínal také na své atletické začátky.
2: No tak musím se přiznat, že jsem, nebo nechci se chlubit, ale byl jsem veliký talent takový na všechny sporty, no a už jako mladý kluk jsem vždycky chtěl být trenérem, hlavně jsem chtěl studovat vysokou školu v Praze, fakultu tělesné výchovy a sportu, což se mi nakonec podařilo. No a nejprve jsem dělal atletiku, dokonce v roce 66 jsem byl druhý v republice, tehdy v 8 boji v atletickém. No a potom jsem začal koketovat s tím fotbalem, hlavně táta chtěl, aby hrál fotbal. V roce 68 jsme postoupili historicky do první ligy v Kroměříži. No a v roce 69 jsem spojil angažmá ze Sparty, angažovali mě ze Sparty za Sparta Praha a zároveň jsem šel studovat právě tu fakultu tělesné výchovy. To bylo v roce 69.
3: Takže jako malý kluk jste nejenom kopal do míče, ale i jiné sporty
2: tak,
3: dělal.
2: Tak, hlavně tu atletiku a jenom atletiku dá se říct, ale uměl jsem ping-pong, tenis, všechno prostě.
3: Jste říkal deseti boj v atletice?
2: No to, co je dneska deseti boj, tak to byl osmý boj tehdy, protože jsme byl jsem dorostenec v 66. to je 16 roku.
3: Co tam chybilo? Tyčka tam byla?
2: Tyčka tam byla, v tým jsem byl výborný, tam nebyly 400 metrů tam nebylo určitě a pak, nevím, teďka jestli tam nebylo 1500 metrů, teď to už se nebylo.
3: Vy jste fakt skákal o tyči?
2: No ježišmarja, já jsem dokonce v roce 64 byl druhý v republice ve skoku o tyči.
3: To je
2: byl československý rekord asi 30, já jsem skočil 3.05, už jako 14-letý chlapec. Tehdy se skákalo na bambusu, anebo potom na kovové tyči. No a pak už jsem jako v rámci fakulty tělesné výchovy jsem udělal i deseti boj v 78. roce. Udělal jsem první výkonnostní třídu přes 6000 bodů. Takže říkám, znovu ta atletika mě velice šla a pak byla pro mě takovou dobrou přípravou pro ten vrcholový fotbal.
3: To jsem zrovna chtěl zmínit, atletická připravenost asi je hodně dobrá pro fotbalisty.
2: No tak je, protože tam dneska víte sami, že rychlost je velice důležitá, i ta odrazová síla, to jsem tam všechno si myslím měl, byl jsem, dá se říct, i talentovaný. Jediné, co jsem neměl, že jsem byl takový trošinku línej jako hráč.
3: Nechtěl byste se trénovat sám sebe?
2: Nechtěl bych se trénovat takového hráče, jak jsem byl, já bych okamžitě vyhodil. Nerad jsem běhal dlouhý tratě, nebyl jsem i dostatečně tvrdý, agresivní v těch soubojích, takže proto vždycky říkám, že jenom takové průměrné ligové fotbalista jsem byl.
1: No jsou tam i další rozhovory, třeba na webu olomouc.rozhlas.cz. On se potom, Petr Uličný, i v pozdějších letech jezdil do Kroměříže zahrát tak jako s kamarády a vzpomínali na ty začátky fotbalové.
4: No, kamoši, já si myslím, že jsem tady byl až tak šestým fotbalistou. No a v tom se prý ozve zezadu třeba někdejší spoluhráč Tibor Budko.
2: A řekne ty, neřekne to zprostý slovo, řeknu ty jsi byl až 15. Tak já jsem chtěl být skromný a řekl jsem 6. myslel jsem si, že jsem byl 2. a on mi řekne, že jsou 15. no hrůza.
1: olomouc.rozhlas.cz a dostupné rozhovory, hezké, příjemné vzpomínání na Petra Johna Uličného. No a teď, no teď možná i tam nahoru. Až budeme hrát Ve dně dál, Cestu má od Pavla Bobka nebo Bůh má mě rád, tak se na něj taky vzpomeneme. A teď kapela Elán.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

K zahřátí, k rozvrtění, roztančení. Tančící královna, které bylo 17, když to v 70. letech naspívala ABBA ze Švédska. Teď je 15.56, 13.6.2026 a ještě třeba něco svůdného, až nejsvůdnějšího, krásný herecký výkon. Dneska v setkání s literaturou po 18. hodině pár stránek na dnešní červnové odpoledne. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc, za chvíli čerstvé zprávy.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Od neděle se změní jízdní řády některých regionálních vlaků. Kojetín chystá květinovou výzdobu v centru města. Olomoucká univerzita se připojuje k víkendu otevřených zahrad. Oblačno, přeháňky, teploty až 20 stupňů Celsia a čerstvý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Koříne. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla zlepšit nabídku spojení a návaznost jednotlivých spojů. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Přehled všech úprav najdete na webu Českých drah. Platit budou až do 12. prosince. V centru Kojetína na Přerovsku vznikají odpočinkové zóny s květinovou výzdobou. Město za ně zaplatí 10 milionů korun. Zájemci je najdou nejen na Masarykově náměstí, ale také na Komenského náměstí a náměstí Míru. Pokračuje nezávislý starosta Leoš Ptáček.
3: 7 pyramid, tuším 22 takových velikých květináčů na sloupech veřejného osvětlení. No a kromě toho, tady máme přes 20 takových konstrukcí. Budeme vysazovat popínavé rostliny, které rozhodně ne prvním rokem, ale třeba už druhým, třetím tady vytvoří takový nádherný dominantní prvky.
0: Univerzita Palackého otevírá pro veřejnost parkánové zahrady. Připojuje se k celorepublikové akci Víkend otevřených zahrad. Vstup je až do nedělní 19. hodiny Svatojakubskou uličkou mezi budovami Filozofické fakulty z Bezručových sadů, pak schodištěm Jakubského výpadu.
4: Akce Víkend otevřených zahrad vznikla v roce 1998 ve Velké Británii. Cílem je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorách. V Česku se první zahrady otevřely pod záštitou Národního památkového ústavu v roce 2010. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Mši provázenou kytarami, harmonikou, houslemi i zpěvem zažila dnes bazilika navštívení Panny Marie na svatém kopečku u Olomouce. Přijeli Romové všech věkových skupin, konala se jejich tradiční romská pouť. Mši sloužil nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, nad akcí převzal záštitu. Do mše poutníci z řad mladších generací vstupovali i divadelními scénkami. Právě atmosféra tohoto setkání je důvodem, proč Romové na pouť míří z celé republiky i ze zahraničí. Sport. Kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Zachara Petrova a má 14. evropský titul. Kajakář Josef Dostál byl na mistrovství Evropy 4. na kilometru. Pro olympijského vítěze je to na této trati nejlepší výsledek v sezóně. Zopakovala loňské umístění.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přeháňky, teploty 16 až 20 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a čerstvý západní vítr. V nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli sportovní akci půlmaratonu platí v centru Olomouce mnoho uzavírek a omezení. Týkají se například Horního náměstí, ulice Rígrova, náměstí Národních hrdinů, Palackého, Petingova, Jiřího z Poděbrad, Žižkova náměstí, Třídy kosmonautů. Objížďky jsou vyznačeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý

0: pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
1: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte. Vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
0: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
1: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
0: Tak to s námi zkuste i vy.
1: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte?
0: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk, tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav,

0: Už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale v náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
1: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
0: Její první film, Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
2: S Vladimírem Menšíkem.
0: S Vladimírem Menšíkem, pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
3: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce. A ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: Moje maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte se šity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá. Kudratá.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
3: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
3: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
3: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem, na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie, Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lidy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček, a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama, a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepků. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina, a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradek. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik, a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality, a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu, a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá, a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Mala som pohana, preč som

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel, ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu? Už to.
5: Je, ty jsou ale pracovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestíhali nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam ale dává kapky, co? A má co chtěl, jdi si o to poradovat.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Co? No. To jo. Že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá tady se jak popelka. Co? No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: No je, no. Ale, to je ale fracek, nevycválanej. Chy, jsi jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej. No, ty prasáku, co na tom kříku? Na tom je k smíchu akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišma, Anička, ty... Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
3: No.
7: To ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása. Evžene, no řekni, no.
7: No,
6: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
7: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou, víte, on Tonda má rád černý.
6: Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
7: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? Teď by mě tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle, no to by šlo.
7: Vy se, to je podobný ty.
3: Tak vemte cerušku ke Kadeřinkovi a uvidíte.
7: Cerušku?
6: To není ceruška, to je milenka.
7: No, co koukáte? Znáte moje noce? děkuji.
3: Promiňte, nashledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci a nejenom televize, prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip, ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někaď vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, neděli, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
8: Zdravím všechny posluchače.
9: Hola, buenos días, soy Marcela. Estoy aquí en visita en Český rozhlas.
10: Jsem na návštěvě Českého rozhlasu Olomouc a tímto zdravím všechny jeho věrné posluchače.
11: A je to tady vážně úžasný a chtěla bych dělat reportérku.
12: Zdravím všechny posluchače, tady je to hrozně fajn.
13: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkus.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata. Už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: mě. Ale teda...
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designér tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama vedle nich, jo, vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo. A ten Šviha prej měl tu kádinku a ty těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka pak. Je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl, že nám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocímer, má bych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínková teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty jsi kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no tak to se teda podívejme.
4: No jistě, učitelská to bylo, no, to bylo spoustu, to bylo různé, jako, ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala, děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. Je mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon. Zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskýtaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala. Čili šlo jí o to sdělení. No.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Počet obyvatel Olomouckého kraje v prvním čtvrtletí klesl. Na tradiční romskou pouť do bazilika na svatém kopečku v Olomouci přijelo několik set Romů z Česka i Slovenska. Helštín zve na festival kávy. Oblačno, přeháňky, teploty až 20 stupňů Celsia a čerstvý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouckém kraji v prvním čtvrtletí klesl počet obyvatel 952 na 630 528. V kraji od ledna do března více lidí zemřelo, než se narodilo. Nejvyšší úbytek obyvatelstva vykázalo Olomoucko, nejnižší Prostějovsko. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopni přenášet i tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme.
2: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
1: Stovky Romů se dnes sešly v areálu baziliky na svatém kopečku v Olomouci. Tradiční romskou pouť zahájila bohoslužba, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Odpoledne patřilo hudbě, tanci, divadlo i aktivitám pro děti.
3: Odoj kelen me tu nakama. Jedem!
4: Jiřina Somsiová je vedoucí olomoucké pobočky společenství Romů na Moravě. Na svatý kopeček přijela s několika děvčaty, aby předvedli vystoupení v romských krojích.
3: Tančíme už, já v tom dělám 35 let, tak já už mám čtvrtou generaci děti.
4: Z Česka na letošní romskou pouť podle organizátorky Barbory Cigánkové z olomoucké charity dorazili lidé například z Přerova, Ostravy nebo Prahy.
5: Smyslem akce je v podstatě setkat se, vytvořit společně se pomodlit a sdílet si, říct si, jak se máme, a být společně radostní.
4: Letošní ročník byl v pořadí 28. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Návštěvu středověkého hradu Helštína o víkendu zpestřuje festival After Coffee. Turisté můžou ochutnat kávu připravenou klasickými alternativními způsoby v tradičních jazzvách, moderních aeropresech nebo vakuum potech. Akci doplní hudební koncerty, za pořadatele zve Pavlína Jindrová.
6: Součástí programu budou také ukázky pražení kávy v historické pražičce pod vedením studia Bez kliky. Zájemci si budou moci celý proces vyzkoušet na vlastní kůži a odnést si domů čerstvě upraženou porci kávových zrn.
0: Sport.
1: Vodní slalomářka Martina Sadková dojela třetí v závodě kanoistek na světovém poháru v Augsburgu. Z vítězství se stejně jako v Praze radovala Australanka Foxová. Moderní pětibojař Marek Grič doběhl na světovém poháru v Budapešti těsně pod stupní vítězů, byl čtvrtý. O bronzovou medaili přišel 28-letý reprezentant při závěrečné páté střelbě, kdy se před něj dostal Ukrajinec Kovalčuk. Druhý český finalista Matouš Tůma byl osmý.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno s přeháňkami, teploty 16 až 20 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 12 stupňů a čerstvý západní vítr v nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli sportovní akci půlmaratonu platí v centru Olomouce mnoho uzavírek a omezení. Týkají se například Horního náměstí, ulic Rígrova, Palackého, Petingova, Jiřího z Poděbrad, náměstí Národních hrdinů, Žižkova náměstí, také třídy kosmonautů, 28. října Opletalovy, Ostružnické, Ztracené a Školní i Dolního náměstí, včetně napojení ulic Panská, Lafayetova, Kapucínská, Kateřinská, Havelkova, Křivá a Aksamitova. Objížďky jsou vyznačeny.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: 13. červnové odpoledne se posune do podvečerního času, ale my tak či tak hrajeme pro radost a o víkendu, takzvaně po staru, krátce po 17. hodině, 5 minut po 5. 13. 6. No a ještě kontrola kalendáře, připomínka, že včera to byly Toničky, dneska Toníčkové, Antonínové a pak ještě Roland či Herta a potom už je svatého Víta. Pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Olomouc a nabízíme třeba zrovna vám a nejenom ku přání všem Toníkům linku 221 555 444 a také SMS schránku k písemnému poslání a doručení s

0: Zaspomínali jste si, rozveselili jsme vás, rozvzpomínali, zabroukali jste si generála Laudora možná. Ano, možná si dáte nějakou jinou, no teď možná taky budeme vzpomínat. Já si myslím, že tady každodenně úplně nehráváme zrovna tuhle a přitom ji mají Eva a Vašek, přitom ji mají také trumpeťáci z budějské kapely. Bude jedna taková naše česká a hlavně bude to prý protoníky a pro pana Antonína do Bedihoště od nás. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Příjemný podvečer přeji věrným posluchačům i celému kolektivu Moravského rozhlasu Olomouc. Touto cestou gratuluji k dnešním jmeninám nám všem Antonínům na území Moravské republiky. Poctivě pozdravuji paní Evičku z Modřic, Zdeňku z Holubic a paní Miladu z Přáslavic. Před několika dny mě potěšila blahopřáním a hezkými slovy paní Lída z Doubravice. Vřelé díky. Děkuji také všem, kteří mě vinšovali, třeba jen v srdci. Mějme se co nejlépe. To přeje vdovec Antonín z Bedihoště. Moravskému rozhlasu Olomouc posílám zdvořile, pán Bůh zaplať a nashledanou.
0: A hned tady máme, pane Toníku, pro vás také dneska čerstvou odpolední zprávu z Brněnska od paní Evy. Ano, ano, zahrajte pro pana Antonína do Bedihoště písničku k svátku, všechno nejlepší, pohodičku, zdravíčko, jak to nám půjde a boží požehnání, tak to vás zdravíte čerstvě v nové zprávě, paní Eva. Moc vás zdravíme,
1: děkuji.
0: Tež děkujeme. No a další zprávičky můžete poslat zavčasu na číslo 723 70 33 51. Moravská, česká, naše, ale hlavně pohodová, příjemná i do kroku, do vzpomínání, teď bude s budějskou kapelou. No a tady je také osvěžení dalších možných přání po telefonu, osvěžení telefonního kontaktu. Ozvěte se.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: krásně, zvesela, tedy pořádně, rychle s Dankou Magálovou a spolu u cymbálu. A teď se třeba s trumpetami a javorinku šedivou možná rádi uslyšíte a dáme si je s Lieskovjany a v 17.16 je pošleme Toničkám i Toníkům. Ozvali se ti, kdo jim chtěli popřát, pogratulovat přes SMS, a to na obě strany a na oba dny. Tak ke včerejšímu svátku máme určitě moc pozdravovat věrnou posluchačku paní Antony, kterou moc zdravíme do Přerova, celá její rodinka. No a ještě zahrajte z dalšího přání, hlásí paní Věra, naší milé babičce a mamince Toničce, ke včerejším meninám děkuje moc Věrka a my děkujeme za přání. A dneska Antonín, takže kamarádovi a velké opoře naší party, celé své rodinky a všech sousedství, našemu skvělému Toničkovi N. Zahrajte u vás v Českém rozhlase Olomouc moc pěkně a hlavně ať má krásné oslavy, taky brzkých blížících se krásných narozenin. Moc ho zdraví všichni ze sousedství a z naší skvělé party, co dlouhá léta drží při sobě. Rádi vyřizujeme a i Toničky ještě jednou pěkně zdravíme.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Dvoustý koncert série živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kestudánce tentokrát z Babouky. V 17.24 už míříme k jedné pořádné porci polek za Moravankou a do Moravičan a do Dobravice. Zdravíme paní Lidušku. Dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer. Taky ještě jedno, pane Bořečku, vás zdravím z Dobravice a z Moravičan. Jak jste to řekl, je to jedna, jak stejná obec patří k sobě. Děkuji vám za všechno, Bořenko, a písničko bych chtěla poslat. Dnes má svátek Antonín a včera měla svátek Antonie, Tonička, tak dnes posílám hudební dárek včerejšímu svátku paní Toničce Kvapilové z Ludmírova, které přeji všechno nejlepší, hlavně pevný zdraví, štěstí, lásky se svými nejbližšími, pohody a boží požehnání a také to samé k dnešnímu svátku panu Antonínovi z Bedihoště, taky přeji všechno nejlepší, pevný zdraví, hlavně zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a boží požehnání. A do třetice také panu Antonínovi Tondovi Pospíšilovi z Moravičan bývalému, panu starostovi obce Moravičan, Dobravice a Mitrovic. A tak taky mu přeju všechno nejlepší, pevný zdraví, štěstí, lásky se svou rodinou a hlavně pohody a spokojenosti. A všem přátelům, posluchačům a ještě manželům Gotwaldovem z Dobravice, Lidušce a Jendovi, celé jejich rodině a panu Oldovi Crhákovi z Nemile posílám písničku a všem teda ještě přátelům, posluchačům a Bořečko, písnička je také pro vás za všechno, jak jste hodné, zlatý chlapec a přeju vám krásný zbytek soboty a pěknou nedělo. Děkuji, mějte se pěkně.
0: Děkujeme a hned navážeme, protože paní Boží do Šumvalda zahrajeme. Takže zahrajeme pro paní Boženku Dubovou Šumvald a to hlavně s poděkováním za včerejší přání. Pepa Šenk, pěkně zdraví formou SMS 723 70 33 51, ale ozvat se můžete i pro výběr písně, tak se rozmyslete, co jste dlouho neslyšeli. Teď pár polek, tak si dáme pořádnou směsku, pořádnou

0: no tak panečku, koho by nerozespívali tyto polky pro Moravanku. No a teď jedno vyznání. Na to je čas v 17.33 a my budeme přát a my už předáváme slovo teď z Českého rozhlasu Olomouc panu Miloslavovi. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěl popřát mojí manželce Marcičce k její narozeninám. Marcičku, přeji ti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ale hlavně hodně zdraví a věř tomu, že všechno spolu zvládneme. Také bych chtěl zároveň pozdravit manžele Fialovi, Zemišku a Františka Fialovi z Olomouce.
0: Děkujeme za přání, pan Miloslav Ludmírov a kapela Atlas s tím vyznáním. Dál taky velice rádi zdravíme Tonička a Toničku, to jsou naše vnoučátka, tak je zdraví babička, druhá babička a taky jejich hodný děda. Pozdravení posíláme ovšem do práce oslavenci, který má ale narozeniny, Lukimu, zdravíme tě a pokud jezdíš taky v Olomouci, opatrně, je tam spousta národa, to potvrzujeme, tak je občas sprchlo, občas je teplo, občas je tak akorát naběh a ten už se brzy rozběhne opravdu ve velkém, v masivní. Tak opatrně taky s těmi uzavírkami, omezeními, radši prý ne. Těžko říct, jestli nás pustí domů potom z centra vůbec. No, ale písnička ta ještě udělá velkou radost, doufám, taky skvělému Tondovi, nejhodnějšímu chlapovi na světě. Moc ho zdraví jeho děvčata, a to Marianka a malá Lia. Pěkně zdraví.

0: vyznání, jménem jeden pro druhého žít. A teď zase tu pár krásných tónů z vesela. Bude ta Lipka klasická a poteče voda z hora. Bude hrát třeba Lanžočanka, jednu moc pěknou o té Lipce. A hlavně to bude posláno od srdce z Litovle. Kam pak? Dobrý podvečer panu Jiřímu.
1: Dobrý večer, pane Bořku, já vás srdečně zdravím. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Ano, máte pravdu, bude to opravdu od srdce. A bude to od srdce všem těm mojim milým posluchačům a posluchačkám, s kterými si hráváme. A chtěl bych jim za to srdečně poděkovat a popřát jim krásný sobotní podvečer a večer a pěkně stráveného v neděli. Ve zdraví, ve štěstí, v radosti a ze sluníčkem v srdci a v zádech. A posílám to paní Lidušce do Olomouce, Maruškám do Prostějova, kromě Říže, Milace do Přáslavic, Zdenice do Prostějova, manželům Janě a Jiřímu do Roštění a paní Věrušce Hlouskové do Bílovic a panu Ladičkovi do Tovačova. Všem tohle vám děkuji za to, že na mě myslíte a že mě posíláte písničky a já vám to teda ze slušnosti zase vracím. Přeji vám, jak jsem avizoval, pěkně strávenou sobotu a pěkně strávenou neděli. Neštěstí a vyzdraví. Mějte se hezky a zase se budu někdy těšit na slyšenou. Pane Božku, písnička i pro vás, i vám přeji krásnou službu, i vy se mějte krásně a bylo mi potěšení. Naschledanou.
0: Děkujeme pěkně za všechny uvedené a za všechno uvedené. To byl pan Jirka z Litovle. Dál tu máme, no klidně za těch 5,5 minutky, co tady máme zase pěknou porci veselých melodií a možná i po nějakých pozvánkách se těšíme na vás. No a teď to ještě proložíme taky pozdraveními po nějakém čase do garáže Česká Ves, Jesenicko, ale taky na druhou stranu našeho kraje, pěkně do Tovačova, Ladíkovi, taky Jindřišce do Chropině a všem, kdo poslouchají Český rozhlas Olomouc. Roman Jindřiška ze Zahrady z České Vsi zdraví a posílejte pozdravení Ladíkovi, Jindřišce a všem do celého kraje a regionu. A ještě prosím, zahrajte písničku pro skvělého Tondu, našeho strejdu. Těšíme se na prázdniny, na další dobrodružství. Moc zdraví Luky, Danelka a celá rodinka a všechny party ze sousedství. Těšíme se na červenec a na srpen. Tak zvesela s písničkami, které nestárnou.

0: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
1: Kdyby snad mě nechtěl vážně, kdyby snad mě nechtěl vážně, vážně brát.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: jedna.
1: Pamětnická doslova i z filmu, a toto byla ovšem Anuška, když byla malou Anuškou. 17.50 a teď je tu paní Liduška. Dobrý podvečer, vítáme vás.
2: Krásný dobrý podvečer se sluníčkem, prožitý ve zdraví, ve štěstí. Přeji vám všem do Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla poslat písničku též pro krásný podvečer a další nastávající dny. Poděkování panu Jiřímu z Litovle za krásnou písničku. Dále panu Břeťovi do Štítu, Věrušce Halouskové s Adámkem, Lidušce Uchytilové s Alenkou, Zdeničce Šínové s Jarmilkou a všem posluchačům, s kterými si hrajeme, přeji též krásný slunečný podvečer. Vám, pane Pořinku, moc rád děkuji a přeji to též. Naschledanou.
1: Děkujeme taky za všechny. No a ještě se dostaneme taky k poděkováním, reakcím, revanžím taky, ale vyřídíme pozdravení teď z SMS přání pro mého miláčka k večernímu odpočinku, písnička a políbení na dobrou noc. Tvá Anička, byla tady Anuška Líbezná, tak ještě od Aničky Líbezné pozdravy. Dál je tu taky z dalšího přání od Jarky Mirka s rodinou, hodnému Břeťovi a milé tetičce Baťové do Štítu. Posíláme pozdravy, přejeme hodně zdraví Jarka Mirek s rodinou. Moc hezký podvečer a na oplátku na revanš písnička pro pana Jiřího z Litovle taky. O tom Marušky z Prostějova, moc hezký večer, pohodovou neděli, krásné jarní i letní dny. Díky všem, teď taky hezký večer z Prostějova, srdečně přeje Maruška a najímně panu Jiřímu do Litovle. No a panu Zdenkovi do Litovle posílám písničku pro radost. A to bude možná ale přece jenom pro toho pana Jiřího taky. Zdenka jsme tady tuším dneska neměli, ale do Litovle zdravíme. A je to poděkování za ta jeho slova. Pusu posílá Dagmara z Jilemnice, tak to bude pro Jiříka. A písnička ještě udělá radost panu Crhákovi a paní Gotwaldové, taky sestře Zdence, mějte se pohodově. Díky za pozdravení a za písničku Emilka podepsána pod přáním hezké neděle a všeho dobrého všem posluchačům a panu Crhákovi a paní Lidušce Gotwaldové a sestře Zdence.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Kauza otrávených nápojů nastražených na pracovišti míří k olomouckému soudu. Olomoucký magistrát reklamoval nedávno dokončený asfalt v bývalé tržnici. Kajakář Josef Dostál má na mistrovství Evropy první místo v závodě na 500 metrů, má pátý evropský titul. Oblačno, přeháňky, teploty až 20 stupňů Celsia a čerstvý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký soud se bude příští týden zabývat případem otrávených nápojů na pracovišti. 48-letý muž je obžalovaný z vraždy a pokusu o vraždu. Policie ho zadržela v souvislosti se sérií požárů v lesích na Bruntálsku. Podle kriminalistů v minulosti nastražil otrávené nápoje, které připravili o život jeho kolegu a dalšího vážně zranili. Část kauzy týkající se žhářství v lesích policisté zatím neuzavřeli, potvrdila Českému rozhlasu bruntálská státní zástupkyně Zuzana Ševčíková.
4: V trestní věci, která je vedena u okresního státního zastupitelství v Bruntále, doposud probíhá vyšetřování. V této fázi těžko můžeme odhadnout, jestli bude nutné provádět ještě nějaké další dokazování nebo jen ty důkazní prostředky, které ještě chce opatřit policejní orgán.
2: Policisté také zjistili, že otrávené nápoje umisťoval na Olomoucku v místech, kde se pohybovali bezdomovci. Olomoucký magistrát reklamoval nový asfaltový povrch v části bývalého autobusového nádraží. Stavební firma přednedávnem dokončila první etapu rekonstrukce. Povrch ale není rovný a jsou v něm důlky. Podle mluvčí radnice Lenky Jedličkové magistrát už s firmou řeší nápravu.
5: V tuto chvíli s firmou jednáme o termínu opravy. Položený povrch asfaltu vykazující vady se musí vyfrezovat a položit znovu asfaltové vrstvy. Veškeré náklady na opravu jdou za zhotovitelem stavby.
2: Přerov pokračuje v rozsáhlé modernizaci školních jídelen. Po provozovnách v Kratochvílově ulici a na Trávníku, kde loni za práce zaplatili 18 milionů korun, projdou rekonstrukcí jídelny v základní škole Velká Dláška a v ulici Za Mlýnem. V obou případech jde o úpravy gastroprovozu, které zahrnují stavební práce i pořízení nového technologického vybavení kuchyní. To vše za 15,5 milionu korun, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Zhruba 4 miliony korun stála oprava zlatokopeckého skanzenu ve Zlatých horách na Jesenicku po povodních. Opravena už je elektroinstalace, dřevěné repliky staveb i terén. V současné době se dokončuje přístupová komunikace do areálu. Práce mají skončit v červenci, pokračuje ředitel skanzenu Jiří Juráš.
6: Teď se nám jedná o větší akci v podobě té přístupové komunikace z parkoviště na pokladnu. To by mělo být na začátku července hotové. Bude se jednat o nový asfaltový povrch a je to hlavně z důvodu toho, protože spoustu rodin má kočárky a jde nám trošku i ten bezbariérový přístup, tak se bude jednat o vlastně pohodlné projetí.
3: Sport.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ovládl v Portugalsku na mistrovství Evropy závod na 1000 metrů. Kajakář Josef Dostál se po diskvalifikaci vítězného Poláka Alexe Boruckého posunul na mistrovství Evropy na první místo v závodě na 500 metrů. Má pátý evropský titul. Na trati 200 metrů obsadili Antonín Hrabal i Denisa Řáhová. Byl šestý. Český čtyřkajak finišoval na pětistovce na sedmé příčce. Tenistka Barbora Krejčíková si po dvou letech zahraje o titul. V semifinále turnaje v Hertogenboši porazila 6-3 a 7-6 Linetovou spolu.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno s přeháňkami, teploty 16 až 20 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a čerstvý západní vítr v nárazech může mít 55 km rychlost.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli půlmaratonu platí v centru Olomouce mnoho uzavírek a omezení. Týkají se například Horního náměstí, ulice Rígrova, Palackého, Petingova, Jiřího z Poděbra, také náměstí Národních hrdinů, Žižkovy, Žižkova náměstí i třídy kosmonautů. Objížďky jsou vyznačeny.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
7: No a teď po 18. hodině, už ano, v podvečerním vysílání Českého rozhlasu Olomouc s datem 13.6. žádné běhy, žádné stresy, žádné utíkání, naopak tedy naprostá pohodička. V setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc vás totiž zveme k povídce, mimochodem natočené během koronavirové pandemie před pár lety ve spolupráci s herci Moravského divadla Olomouc. Ta povídka, ta dnešní, se jmenuje Dívka z města mezi zelenými kopci a jejím autorem, autorkou je známá, vyhledávaná, čtená valašsko-mezeřícká spisovatelka Alena Mornsteinová. Povídku pro rozhlas vybrala Eva Lenartová v režii Tomáše Soldána, se kterým technicky spolupracoval Zdeněk Slavotínek. Účinkuje neodolatelná Natálie Tichánková.

Stojím za stromem a dívám se na jednopatrový zahradní domek. Jaro roku 1911 je suché.

Dmutá hladina řeky putovala krajinou. Dorazila do Prahy, vedrala se do ulic, svou silou zbořila pilíře Karlova mostu a způsobila podobnou paniku a pozdvižení, jako teď vyvolávají výtvory a chování mladíka, který měl tehdy sotva 3 měsíce. Žil ve vzdáleném Tulnu a jediný, komu nedopřával klidný spánek, byla jeho matka. Začnou mě pobolívat nohy a tak přešlápnu a dlaněmi se opřu o kmen. Je drsný a vrývá se mi do dlaní. Dlouhou chvíli si krátím tím, že pozoruji rýhy v tmavé hnědé kůře a pokouším se v ní objevit obrysy zvířat, lidí, věcí. Vykouzlit skutečné z neskutečného. Zavřu oči a přitisknu čelo ke stromu. Není nic než přítomnost, tahle chvíle. Vůně posekané trávy a trouchnivějící kůry, tichý šepot listů nad hlavou, dětský křik přehlušující zpěv ptáků a bolest, kterou mi působí šupiny kůry zadírající se do čela. Odtáhnu hlavu i ruce od stromu a zadívám se na rudé otisky, které kmen zanechal na mých dlaních. Stejný otisk mám docela jistě i na čele. Přejedu si po něm prsty a cítím drobné prolákliny. Během pár minut se kůže znovu napne a zarudlá místa vyblednou. Ale já mám pocit, že jsem na malý okamžik zastavila čas a prožila něco skutečného. Protože ten mladý muž, malíř, který teď bydlí v bílém jednoposchodovém domku, zakousnutém do svahu nad řekou, tvrdí, že usilovat o něco jiného než o zachycení skutečnosti nemá cenu. Prý svými obrazy prozkoumává všechno, co vidí. Tmavé vody, popadané stromy, temná města i lidi. Mluví o tom tak, že mu nelze nevěřit. V jeho přítomnosti mám pocit, že život je něco víc než každodenní lopocení a modlitba před spaním. Lidé ve městě to tak ale nevidí. Říkají o něm, že je prostopášný, darmojet, naleštěná bída. Bojí se ho. Taky se ho trochu bojím. Mám strach z jeho očí. Mám pocit, že vidí to, co se snažím skrýt i před sebou samotnou. Vidí můj strach, že budu žít stejný život jako moje matka a před ní její matka a vlastně všechny ženy, které znám. Že uvíznu v koloběhu každodennosti a jiskra, která se ve mně snaží rozhořet plamenem, pomalu vyhasne a žádný z mých dní nebude stát za to, aby ho někdo zaznamenal. Jednou po mně nezůstane vůbec nic, ani vzpomínka. Malíř vidí až do mých myšlenek a ví, že odsud chci uniknout, ale nevím jak. Slunce zašlo za mrak a listí nečekaně rozezněl prudký déšť. Byla polovina května a toho dne jsem na břehu řeky marně číhala už po třetí. Čekala jsem, až malíř vyjde z domku. Pozná ve mně jednu z dívek, které se předchozího roku s ním a pár jeho přáteli procházeli po okolí. Pozdraví mě a dá se se mnou do řeči. A zeptá se, jestli mě může namalovat. Mladý malíř přijížděl do města každý rok, většinou v doprovodu svých přátel umělců. Přes den se toulali po ulicích, chodili po kopcích, malovali a mluvili o věcech a lidech, které jsem neznala. Večery pánové z Vídně, jak jim zpočátku lidé z města s úctou říkali, trávili v místní kavárně na náměstí. Toho roku, kdy jsem zatoužila stát malíři modelem, jej nedoprovázeli přátelé, ale dívka jen o pár let starší, než jsem tehdy byla já. Cítila jsem vůči ní znechucení i obdiv zároveň, a záviděla jí odvahu, s níž byla ochotná vystavit se pohrdlivým pohledům a záštiplným řečem.
I moje starší sestra Tilda, která po nocích tajně četla nestydaté romány Emila Zoli, nad ní

ohrnovala nos a opovržlivě prohlásila, že je to jen modelka. Což bylo podle všeho povolání stejně hanebné jako řemeslo prostitutky. Tilda ovšem žárlila. Předchozího léta udělala všechno proto, aby si jí vídeňský malíř všiml. Nutila mě i naši mladší sestru Tony chodit na místa, kde jsme ho mohli potkat, a pak mluvila vysokým ječivým hlasem, chichotala se každému jeho žertu a vzdychala nad každou poznámkou, kterou pronesl, jako kdyby nikdy neslyšela nic duchaplnějšího. Nakonec se ukázalo, že malíř dluží, na koho se podívá, a bylo po okouzlení. Modelka byla hezká, moc hezká. Vysoká, štíhlá, s dlouhým krkem a velkýma očima. S malířem byli krásný pár. Když se o něj lehce opřela a dělala to i na veřejnosti, což bylo něco vskutku pobuřujícího, podíval se na ní černýma očima, které mě strašily, ale na ní se dívali jinak. Důvěrnost, která mezi nimi vládla, mě zvláštním způsobem popuzovala. Ano, taky jsem žárlila. Ale zatímco má sestra viděla v dívce, kterou si malíř přivezl z Vídně, rivalku v lásce, já jsem na ní žárlila, protože byla jeho modelkou. Za stromem na břehu řeky jsem nečekala na setkání s mužem. Číhala jsem na umělce, který mi nahlédne do duše a namaluje mě tak, jak maluje ji, jiné dívky z města, domy i ulice, svým zvláštně upřímným způsobem. Možná nikdy neopustím město schované mezi zelenými kopci, říkala jsem si. Ale můj obraz by mohl. Možná bude ještě za spoustu let viset v galerii mezi jinými obrazy a lidé budou procházet kolem a přemýšlet, jaký život dívka z obrazu asi prožila. I já bych chtěla odjet a cestovat. Plout od jednoho kontinentu ke druhému, procházet ulicemi cizích měst, zaposlouchat se do melodie neznámých jazyků a ochutnat jídla, která ani neumím pojmenovat. Teď jsem jako voda uvězněná v říčním korytu. Déšť zhoustl a úzká pěšina prošlapaná kolem řeky nepříjemně klouzala. Musela jsem se dívat pod nohy a tak jsem si chodce všimla až na poslední chvíli. Byl sám. Přesně tak, jako když jsem si představovala, že ho potkám a klikatými cestičkami přivedu řeč na to, jestli nepotřebuje modelku. Mám právě náhodou čas, řekla bych. A vloni jste říkal, že lidi z města malujete rád. Zpočátku malíř neměl o modely nouzy. Každému lichotilo, že ho chce namalovat opravdový umělec, který už prý vystavoval v samotné Vídni a jehož obrazy si lidé, co na to měli, kupovali a věšili doma na stěny. Ale pak zjistili, že si na kresbách a obrazech nejsou úplně podobní a co víc. Malíř namaloval to nejhorší z nich. Protáhlé nohy, vychrtlé ruce, zkroucené prsty, vykulené oči a propadlé tváře, odstávající uši a vysoká čela. A ten výraz, to snad ani nebyl výraz, ale šklep. Předsmrtný šklep. A ještě prý po některých z nich, mužích i ženách, chtěl, aby se svlékli. Odcházeli s přesvědčením, že mladému malíři naletěli, že je to jen mazal, který si z lidí okolo sebe dělá blázny. Pak už mu nikdo modelem stát nechtěl, nebo se tím alespoň nechlubil. Ani já jsem se tím nehodlala chlubit. Už jen to, že jsem s ním sama, bez sester nebo přátel, by mě dostalo do řečí, natož, abych se nechala malovat nahá, to nikdy. Kdyby se to dozvěděl tatínek, vzal by bič a přestože je to hodný člověk a nebije ani koně, které zapřahá do svého fiakru, spráskal by mě tak, že bych na to nikdy nezapomněla. Malíř kývl hlavou. Zamumlal něco na pozdrav, uhnul stranu, abych mohla projít a pospíchal dál. Ani se neohlédl. Znovu jsem se rozběhla po pěšině, zklamaná, že člověk, na kterého tolik myslím a do kterého vkládám takové naděje, mě po roce ani nepoznal.
Podvečerní procházky jsem měla nejraději. Zavěsila jsem se do sester a zamířili jsme podél řeky nebo nahoru do zahrad. Někdy s námi šla i maminka. To, aby táta neřekl, že nás nechá chodit po městě samotné. Ale po celém dni stráveném na nohou při vaření a uklízení se jí nechtělo stoupat po příkrých cestách k zahradám a tak se zastavila s první sousedkou, kterou potkala. Zapovídala se a jen za námi zavolala, ať nechodíme daleko a ať se do tmy vrátíme domů. Přijít domů za tmy se neslušelo. Bylo příjemné korzovat po parku, potkávat známé a jen tak si povídat. Příjemné, ale pořád stejné. Den za dnem, týden za týdnem, rok za rokem. Mrzutě jsem poslouchala, o čem sestry mluví. Nebylo to nic, co bych už neslyšela. Přestože se obloha po propršené noci vyjasnila, moje dobrá nálada zůstala zašlapaná v bahně na pěšině u řeky. Jak jsem mohla být tak hloupá a myslet si, že si malíř zapamatuje nějakou 15letou holku? Upínat se k myšlence, že by mě chtěl malovat, bylo naivní. Honem, jdeme pryč, sykla Tilda a stiskla mi paži, až mě zabolela. Po pískovém chodníku se k nám blížil malíř se svou přítelkyní a dvěma mladíky. Mířili přímo k nám a zdvořile se usmívali. Jen modelka zpomalila a trochu se schovala za malířova záda, jako kdyby vycítila Tildino nepřátelství. Buď jsou ženy na pocity ostatních vnímavější, nebo byla malířova přítelkyně na chladná přejetí ze strany dam už zvyklá a naučila se jim předcházet. Krásné sestry Lodzinské, zvolal malíř a celá skupinka se vrhla naším směrem. Tilda se pokoušela tvářit odmítavě, ale slovo krásné její odhodlání značně nahlodalo. Jen před malou chvílí jsem slečno Tildo svým přátelům vyprávěl, kolik zábavy jsme si užili, když jsem tady trávil loňské léto. Malíř zvedl ruce, jako kdyby nás chtěl všechny najednou obejmout. A Tilda polekaně ustoupila a strhla mě i Tony sebou. Opravdu. Tildina reakce nezněla jako dotaz ani přitakání. Spíš v ní bylo patrné překvapení. Loňské potulování po zahradách a hovory o malířských směrech jí přes vydatné chichotání nijak zábavné nepřišly. Vaše vyprávění o obrazech nám chybilo, řekla jsem, abych zahnala rozpačitý dojem, který Tildina nejednoznačná odpověď vyvolala. Malíř se na mě podíval, jako kdyby si teprve teď všiml, že sestry Lodzinské nejsou tři Tildy. Jeho oči putovaly po mém obličeji. Vážně? A co vás na mém vyprávění tak zaujalo, slečno? Lodzinská. Jmenuji se Poldy. Odsekla jsem trochu víc z ostra, než se slušelo. Tak jméno chichotavé Tildy si zapamatoval a na mě se díval, jako kdyby mě viděl poprvé v životě. A já přitom jeho povídání vdechovala jako vzduch po dešti a s představou, že se stanu dívkou z jeho obrazu, jsem strávila celý rok. Třeba to, co jste říkal o obrazech pana Klimta. Říkal jste, jak ho obdivujete, ale že chcete jít vlastní cestou. Pořád se na mě díval. Začínala jsem litovat, že jsem promluvila. Jeho pronikavý pohled mi byl nepříjemný. Taky jste se zmínil, že nemáte rád Vídeň. Nemám, je plná závistivců. Tak proč jste se tam vracel? Poldy, okřikla mě Tilda. Moje otázka nebyla zdvořilá, ale malířovi oči mě neuvěřitelně dráždily. Takhle zírat přece taky není slušné. Říkal jste, že tady je pro vás všechno nové, že chcete město poznat a prozkoumat. Stromy, řeku, lidi. Poslouchala jste opravdu pozorně, slečno Poldy. A taky jste říkal, že chcete být sám sebou, že nechcete stavět na ničem starém ani tradičním. Zvláštní, že jste si zapamatovala zrovna tohle.
Kdyby se na mě tak neomaleně nedíval, neměla bych odvahu vyslovit, co jsem vyslovila. Pamatuji si to, protože já to cítím stejně. Takové zbytečné řeči nemám ráda, přerušila nás Tilda. Kdybyste nám raději řekl, co je nového ve Vídni? Malíř otočil hlavu k Tildě. Je to tak, jak říká vaše sestra. Vídeň je hnusná a plná závistivců. Uraženě trhla hlavou. Musíme už jít, sbohem. Chytila mě za ruku a táhla pryč. Možná se mi to zdálo, ale malířovi tmavé oči mi propalovaly záda.

Kdykoliv jsme v následujících týdnech na procházkách městem nebo v zahradách malíře zahlédli, Tilda nás postrčila jiným směrem. Pro ní to byl nepříjemný člověk, drzý Floutek a jeho společnice Poběhlice. S takovými lidmi není radno se ukazovat. A zdálo se, že její názor sdílí většina lidí z města. Zatímco studenti z místního gymnázia malíře obdivovali, neboť v něm skutečně bylo cosi, co v každém probouzelo touhu naplno využít svých schopností, ať už byly jakékoli, starší generace, obzvláště její ženská část, jej sledovala s odstupem a ostražitostí. Už jsem ho potkat nechtěla. Setkat se s ním a jeho zkoumavým pohledem o samotě by mi bylo nepříjemné. Stává se často, že když po něčem přestanete toužit, dostanete to. Jednoho večera zaklepal na dveře našeho povoznictví Willy Lidl, student místního gymnázia a malířův věrný obdivovatel, se zdvořilou prosbou, jestli by dcera pana Lodzinského nestála panu Šílemu modelem. Ve vší počestnosti to asi mělo znamenat oblečená a v přítomnosti paní matky. Otec ku podivu nebyl proti. Asi mu zalichotilo, že ho malíř nejprve zdvořile požádal o souhlas. V žádném případě, řekla Tilda, s tím nepříjemným člověkem nechci mít nic společného. Pokud jsem to dobře pochopil, řekl otec, pan malíř chce malovat tady Poldy. Jaké to je, když se člověku splní něco, co si moc přeje? Nejdříve jsem malířově žádosti nemohla uvěřit. Pak jsem si řekla, že to asi tak má být a nakonec jsem se hrozně polekala. Co když bude skutečnost úplně jiná, než jsem si vysnila? Co když se lidé budou obrazu smát a říkat, co za ošklivou holku to ten malíř namaloval? Co když... Zaplašila jsem předčasné obavy a rozhodla jsem se mít radost, přestože na mě Tilda 3 dny nemluvila. Malířovi oči na sobě cítím ještě dnes. Seděla jsem na židli, zahalená v pestrobarevném plédu, který mi přes ramena splýval až k zemi. A ruce jsem měla položené na kolenou. Usmívejte se tak, jak jste se usmívala, když jsme se potkali nahoře v zahradách. Jak jsem se usmívala? Drze, troufale, sebevědomně. V tu chvíli jsem byla ráda, že maminku moje sezení u malíře nudí a raději si venku před domkem povídá s malířovou modelkou. Nikomu to neříkej, ale je to docela hodná holka, řekla mi později cestou domů. Škoda, že tak špatně dopadla. Kdyby slyšela, co malíř právě řekl, asi by se lekla, že jsem na nejlepší cestě vydat se v dívčinných šlépějích. Pff, vydechla jsem pohrdavě. To je ten výraz. Přesně tak. Dívala jsem se, jak mu tuška lehce klouže po papíře. Rychlými tahy črtal obrysy mého těla. Zachytil výraz obličeje. Zastavil v čase myšlenky 15leté Poldy Lodzinské. Řeka před domkem tekla nehlučně a líně se plazila k dalšímu jezu. Lípy na břehu už kvetly a vonily. Zhluboka jsem se nadechla sladké vůně a zadívala se na malíře. Před mýma očima vznikaly náčrty, které si malíř odveze do Vídně, aby z nich vytvořil obraz připomínající barevnou mozaiku. Brzy odjede do města, které nemá rád, ale přesto bez něj nemůže být. A já zůstanu v Krumlově. Budu vyhlížet vlnu, která jednou musí přijít. A budu připravená.

Je začátek léta roku 33. Stojím za stromem a z dálky se dívám na jednopatrový zahradní domek. Malíř už z jeho vrátek nevýjde. Na konci války ho ve Vídni zabila španělská chřipka. Ani já jsem ve městě nezůstala. Nevím, jestli to byl právě ten troufalý výraz, co na mě upoutalo mého muže. Nevím, proč si tak jako malíř i on vybral právě mě. Odvezl mě sebou do Ameriky a ukázal mi celý svět. Procestovala jsem hodně zemí, stejně jako můj portrét, který jsem letos poprvé po všech těch letech viděla ve vídeňské Neue Galerie. Dívka na obraze sedí, dívá se před sebe a v očích má výraz, kterým říká: na mě si nepřijdete, však já vám ještě ukážu. A bude se tak dívat, i když já už tady nebudu.

setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc jsme si poslechli povídku Dívka mezi zelenými kopci. Pro rozhlas vybrala Eva Lenartová v režii Tomáše Soldána, se kterým technicky spolupracovala Zdeněk Slavotínek. Účinkovala Natálie Tichánková. Natočeno za covidu v roce 2020.

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Přímo z místa.
1: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou zvedli spíše náhodou další větší potyčku, nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Další archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miky Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celé album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A teď hudební, rocková, popová a taky rozhlasová historie.
4: Přeji spoustu rozhlasové pohody všem, kteří si v následujících téměř 30 minutách chtějí společně se mnou, Jaroslav Vikrent jméno mé, posluchačsky zavzpomínat na světovou populární hudbu let poměrně nedávno minulých. Máte-li vážení a milí časy chuť, dnes se nás, alespoň na malý zlomek věčnosti, jak občas vznešeně říkám, pokusí melodicky vrátit do 50. a 60. roků konce minulého milénia někdejší americké vokálně instrumentální duo Don and Dewey, které se sice samo nikdy do žádných hitových žebříčků nedostalo, ale jemuž přesto příslušné show businessové dějiny přisuzují dodnes v rámci raného rock'n'rollu

vaším laskavým dovolením, přátelé, začnu svou dnešní mírně připomínací melodickou cestu za někdejším afroamerickým rock'n'rollovým duem Don and Dewey u černošské vokální formace The Squires, která vznikla v kalifornské Pasadeně zhruba v průběhu letopočtu 1954 na jisté tamnější střední škole. Protože jak Don Harris, občanským jménem Don Francis Bauman, spatřivší světlo světa 18. června 1938, tak i Dewey Stephen Terry, narozený 17. července 1937, byli předtím, než se objevili na showbiznisové scéně samostatně, zakládajícími členy onoho tehdejšího vzpomínaného pěveckého doo-wopového kvinteta, a právě v jeho řadách se premiérově, viz následující dokumentační ukázka, oba těšili ze svých prvních, sice tak říkajíc kolektivních, ale přece jen malých gramofonových desek.

Někdejší mládežnická pětice The Squires poskytla v polovině 50. roků konce 20. století, kromě natáčení vlastních kousků, také několikrát pěvecký doprovod zpěvačce Effie Smithové. V domě jejíhož manžela Johna Klinera onoho času vzpomínaní mládenci často zkoušeli. A protože právě jmenovaný pán byl nejen hudebním skladatelem, ale i majitelem několika malých gramoznaček, třeba Shade nebo Spot, netrvalo mu nějak dlouho, aby poté, co slyšel Dona Baumana a Deweyho Terry zpívat i mimo kapelu, dostal nápad vyčlenit oba dost se na sebe vzhledově podobající interprety z dosavadního kvinteta a poskytnout jim kumštýřskou šanci v jejich vlastním rock'n'rollovém duu.

Tom Bellman, který si v letech, na které právě přátelé společně hudebně vzpomínáme, začal říkat s definitivní platností Don Harris a Dewey Terry, byli v rámci svého nově zrozeného dua nejenom dvojicí zpěváků, popřípadě i autorů v drtivé většiny svého někdejšího repertoáru, ale také muzikanti se vším všudy, neboť oba uměli hrát na kytary a jednotlivě Don rovněž na housle či na kontrabas a Dewey na piano. A protože uvedení pánové ještě navíc ve svých gramofonových kouscích velice často spolupracovali s legendárním bubeníkem Earlem Palmerem, vystačilo si takto vzniklé kumštýřské trio s trochou příslušné dobové nahrávací techniky v podstatě studiově mnohdy samo.

U někdejšího amerického dua Don and Dewey zaznamenali showbiznisové dějiny, kromě jiného, jednu pro něj docela nepříjemnou skutečnost. A to sice, že mnohé autorské songy obou pánů muzikantů slavili, váženě milí melodičtí staromilci, daleko větší obchodní úspěchy v různých cover verzích, než v samotných původních podobách o něch dílů. Což byl v listopadu roku 1963 například případ slaďáčku Living It All Up To You, se kterým zaoceánský smíšený mužsko-ženský pěvecký pár Dale and Grace dokázal 2 týdny královat tehdejším billboardovým hot stovkovým hitům, zatímco následující originál mých dnešních hudebně vzpomínkových hostů ze srpna 1957 si předtím ve stejném žebříčku, jak se lidově říká, ani neškrt

Koncem páté dekády závěru minulého století se začal Don Harris, jež mezitím získal ještě dodatečnou přezdívku Sugarcane, víceméně od svého dosavadního kapelového kolegy oddělovat. Takže se hráčsky podílel jak na některých studiových kouscích Johna Lee Hookera nebo Little Richarda a také se čím dál víc vracel ke svému původnímu klasickému nástroji, kterým byly v jeho dětství housle. Přesto však gramofonově v rámci dua Don and Dewey ještě fungoval až někdy do začátku letopočtu 1967.

poté, co se zámořské rockové duo Don and Dewey interpretačně rozešlo, pokračovali sice oba páni muzikanti každý zvlášť, ale větší slávy se, hlavně díky mnou před chvílí vzpomenutým houslím, toho dobou už ovšem v příslušně elektrifikované podobě, přece jen dočkal Don Sugarcane Harris. A to jak spolupůsobením s Frankem Zappou, Johnnym Otisem, Charlesem Wrightem, Johnem Mayallem a některými dalšími, tak i svými vlastními hudebními projekty.

A se smutným konstatováním, že Don Sugarcane Harris, který měl během svého pozdějšího života jak problémy s alkoholem, drogami, tak i se svými vlastními plícemi, byl nalezen mrtev ve svém domě v Los Angeles už 30. listopadu 1999, zatímco jeho někdejšího muzikantského kolegu Deweyho Terry udolala rakovina v uvozovkách až 11. května roku 2003. Se s vámi pro dnešek Jaroslav Vikrent jméno mé hudebně vzpomínkově loučím a pokud budete mít oldies zájem i příště, už teď se s vámi všemi na stejných rozhlasových vlnách a přibližně i o stejném čase těším posluchačsky naslyšenou opět za týden. Příjemný zbytek dne.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Od neděle se mění jízdní řády některých regionálních vlaků. Kojetín chystá květinovou výzdobu centra města. Olomoucká univerzita se připojuje k víkendu otevřených zahrad. Oblačno, přeháňky, teploty až 20 stupňů Celsia a čerstvý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla zlepšit nabídku spojení a návaznost jednotlivých spojů. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Přehled všech úprav najdou zájemci na webu Českých drah, platit budou až do 12. prosince. V centru Kojetína na Přerovsku vznikají odpočinkové zóny s květinovou výzdobou. Město za ně zaplatí 10 milionů korun. Zájemci je najdou nejen na Masarykově náměstí, ale také na Komenského náměstí a náměstí Míru. Pokračuje nezávislý starosta Leoš Ptáček.
3: 7 pyramid, tuším 22 takových velikých květináčů na sloupech veřejného osvětlení. No a kromě toho, tady máme přes 20 takových konstrukcí. Budeme vysazovat popínavé rostliny, které rozhodně ne prvním rokem, ale třeba už druhým, třetím tady vytvoří takový nádherný dominantní prvky.
0: Univerzita Palackého otevírá pro veřejnost parkánové zahrady, připojuje se k celorepublikové akci Víkend otevřených zahrad. Vstup je až do nedělní 19. hodiny Svatojakubskou uličkou mezi budovami Filozofické fakulty z Bezručových sadů pak schodištěm Jakubského výpadu.
4: Akce Víkend otevřených zahrad vznikla v roce 1998 ve Velké Británii. Cílem je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. V Česku se první zahrady otevřely pod záštitou Národního památkového ústavu v roce 2010. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Mši provazenou kytarami, harmonikou, houslemi i zpěvem zažila dnes bazilika Navštívení Panny Marie na svatém kopečku u Olomouce. Přijeli Romové všech věkových skupin, konala se jejich tradiční romská pouť. Mši sloužil nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, nad akcí převzal záštitu. Do mše poutníci z řad mladších generací vstupovali i divadelními scénkami. Právě atmosféra tohoto setkání je důvodem, proč Romové na pouť míří z celé republiky i zahraničí. Sport. 19 hodin odstartoval olomoucký půlmaraton. Do ulic vyběhlo zhruba 12 tisíc účastníků. Kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Zachara Petrova a má 14. evropský titul. Kajakář Josef Dostál byl na mistrovství Evropy 4. na kilometru a první na půl kilometru. Pro olympijského vítěze je to na této trati nejlepší výsledek v sezóně.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno s přeháňkami, teploty 16 až 20, v Jeseníkách okolo 12 stupňů Celsia, čerstvý západní vítr, v nárazech může mít 55 kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli půlmaratonu platí v centru Olomouce mnoho uzavírek a omezení. Týkají se například Horního náměstí, ulice Riegerova, Palackého, Pettingeum.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionu. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno. Starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archívu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna. Ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčín nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a staroitalské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelil vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přes se furt váčilo s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník, pan Josef Krause, který má ty citlivé

ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie. To vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mě jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou srovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěly tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak staroklad rubský kůň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni staroklad rubští koně měli co by nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně, takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno, je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století, dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, co jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým a šlabutým krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech. A vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zrál staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou, nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Vím je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch, velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí, a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější. Nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopní hřebec hřebce napadnout. Tak z tohoto důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak klisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech třech dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Spíš taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už ní nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je maloreprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původním úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: Teď tady vidíme zapřežené čtyřpřeží vraníků, kteří tady projíždějí, a máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech, a ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stajového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stajovém dvoře jsou ta hříbata rozdělená podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečků. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečků. A jsou tady do doby, když si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku za přehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty, a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: skáčeme.
1: Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
2: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situovány rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapovaná poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
1: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
2: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
1: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
3: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu reprodukci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích. Vyšladí.

0: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
1: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní a v tomto případě teda kočárových koní a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa, právě z takzvaného kompozičního ohniska, my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak tkví v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
0: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory. Kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
1: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí. Přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě. Tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy. No a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě. Tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech. Například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v Hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes uslyšíte v našem pořadu následující odborníky.
2: Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Anna Pavlíková, advokátka, která se specializuje na migrační právo. Za naše konzorcium Lenka Kopecká, policy officerka.
1: Tak je představil Jakub Můčka, mluvčí konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty, které uspořádalo debatu o vládním návrhu novely cizineckého zákona. Byla jsem u toho. Historie dosavadných změn cizineckého zákona je dost dlouhá a určitě se kvůli tomu zákon stal nepřehledný. Nejnovější návrh už prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně a podle vlády se věnuje především digitalizaci a právě zpřehlednění pobytové legislativy. Je to významné, ale zdaleka nejde jen o technické záležitosti. Magda Faltová říká.
3: Ten zákon zavádí digitalizaci a to je významná věc pro ten cizinecký systém, možnost prostě zdigitalizovat to řízení, což samozřejmě v situaci, kdy tam máte podávání žádostí na ambasádách, to tu situaci může velmi zrychlit, zefektivnit a nějakým způsobem celý ten systém zlepšit, ale zároveň to dopadá na celou řadu dalších institutů, opatření, které se teda niterně týkají života každého cizince. To, co my na tom kritizujeme, je, že no, není možné podat ty žádosti jinak než tou cestou té digitalizace, takže nemyslí na ty lidi, kteří ty kompetence, schopnosti, znalosti, ale i ty nástroje nemají. Možná bych ještě podotkla, že my jsme prodali asi 280 připomínek za konzorcium, což je sdružení asi 20 organizací. A na druhé straně musíme říct, že ministerstvo vlastně věnovalo i celkem dost času na tom s náma, jakoby některé ty připomínky vypořádat. Ale je tam řada výhrad, které nám zůstávají.
1: Konzorcium se ozvalo, protože považuje za závažný problém rodinnou situaci českých občanů, do které zákon zasahuje.
3: My upozorňujeme na to, že dochází k zhoršení oproti rodinným příslušníkům občanů Evropské unie. To znamená, že to vnímáme, že je něco, co dopadá na všechny české občany, minimálně na ty, kteří mají rodinné příslušníky ze zahraničí, a je to poměrně významná věc, se kterou nesouhlasíme.
1: Druhá oblast je trh práce.
3: Postavení cizinců na trhu práce, pracovní vykořišťování, jestli vlastně ten zákon přináší nějaké zlepšení, nějaké posílení ochrany jejich práv.
1: Zdá se, že právě tyto dvě oblasti prošly bez větší pozornosti v poslanecké sněmovně, jako by se vládě povedlo návrh zarámovat jako digitalizační novelu. Lenka Kopecká z konzorcia nevládních organizací považuje za chybu, že ministerstvo vnitra o tom vůbec nehovoří.
4: Tato změna dopadá nejen na cizince, ale přímo se dotýká vlastně českých občanů a jejich vlastně rodinného života. To, za jakých podmínek tady můžou žít se svou rodinou ve své vlastní zemi. Mluvíme o cizincích, kteří jsou ze zemí mimo EU a mají nějaký blízký rodinný vztah k českému občanovi a chtějí žít s ním tady v České republice. Typicky je to manžel nebo manželka, partner nebo partnerka českého občana, třeba i jeho rodič. Dnes je postavení rodinných příslušníků českých občanů je rovné jako postavení rodinných příslušníků jiných občanů EU, což znamená, že kanadský manžel české občanky tady má stejné pobytové postavení jako kanadský manžel slovenské občanky nebo rumunské občanky, které tady také žijí. Nový zákon tenhle ten princip opouští. Odděluje rodinné příslušníky českých občanů a rodinné příslušníky jiných občanů EU. Nově ten kanadský manžel české občanky bude při žádosti o ten pobyt mít horší postavení než kanadský manžel slovenské občanky. Ministerstvo vnitra tuto změnu vysvětluje tím, že je to nutné kvůli právu Evropské unie. To je minimálně zavádějící argument. Je pravda, že právo Evropské unie se primárně vztahuje na EU občany a jejich rodinné příslušníky, ale právo Evropské unie nezakazuje, aby jsme stejnou právní úpravu vztáhli i na rodinné příslušníky českých občanů. Není to žádný nějaký politický diktát Bruselu, ale je to čistě politické rozhodnutí politické reprezentace České republiky.
1: Zabrání změna zneužívání pobytu a účelovým manželstvím a podvodům? Ministerstvo neuvádí žádná data. Veřejnost tedy neví, jaký je to problém ani jak moc je rozšířený.
4: Jestli někdo uvádí nepravdivé informace nebo jedná se o nějaké účelové jednání nebo zneužití práva, tak stát má nástroje, jak tuto situaci řešit. V takovém případě se pobyt neudělí, pokud se na to přijde až později, tak se může ten pobyt zrušit. Máme za to, že vlastně tím se vytváří nějaký jako nebezpečný dojem, že čeští občané, kteří mají například manžela nebo manželku nebo partnera ze zemí mimo EU, jsou nějakým způsobem podezřelí a a priori už se na ně koukáme jako na podvodníky, což tenhle ten narrativ je pro nás neakceptovatelný.
1: Zhoršení postavení celé skupiny rodinných příslušníků českých občanů kvůli možným individuálním excesům nepovažuje konzorcium za spravedlivé řešení. Navíc se nově vytváří dojem o dvojím metru, kde horší pravidla jsou rezervována pro občany České republiky.
0: My a oni.
1: Uslyšíme teď, jak o novele mluvil ministr vnitra Lubomír Metnar po nedávném schválení návrhu vládou.
5: Cílem je nastavit jasná, vymahatelná a spravedlivá pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky a posílit také kontrolní mechanismy. Návrh je spravedlivý vůči těm, kdo dodržují zákony, přísňuje pravidla a zvyšuje trestní sazby v oblasti nelegální migrace, upravuje systém dočasné ochrany tak, aby odpovídal aktuální situaci a omezoval možné zneužití systému. Dočasná ochrana nově zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dnů zdržovat na území České republiky anebo bude páchat závažnou trestnou činnost. Přísnější budou také podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu, včetně důslednějšího posuzování bezpečnostních rizik a kontroly daňových nedoplatků. Upravujeme pravidla pro vyplácení humanitární dávky. Tady opravdu daleko efektivněji budeme bojovat proti té dávkové turistice.
1: Ani slovo o zhoršení postavení rodinných příslušníků českých občanů. Podle Anny Pavlíkové, advokátky specializující se na migrační právo, česká judikatura v posledních 20 letech má jasný výklad o jejich právech.
6: Práva rodinných příslušníků Čechů by měla být stejná jako ta práva těch rodinných příslušníků Slováků, Rumunů a jiných občanů EU, kteří tady žijou.
1: Nově se liší podmínky pro žádání pobytu.
6: Ty konkrétní případy, jo. Může to být třeba venezuelská žadatelka o azyl, řízení se táhne několik let. Mezitím si prostě najde českého občana, uzavřou sňatek, čekají dítě, to dítě bude mít české občanství. Dneska by tu situaci s tím nekonečným azylovým řízením jednoduše vyřešila tak, že si požádá tedy o pobyt na základě toho, že je manželkou českého občana nebo matkou českého dítěte. Tady tím novým zákonem vlastně tohle udělat nebude moc. Ministerstvo jí asi říká, zbalte si kufry a jděte do Venezuely požádat si o pobyt tam, anebo tady zůstaňte v nějakém neurčitém postavení.
1: Další ilustrace znemožněný rodinného příslušníka podat žádost o pobyt na českém území.
6: To je tehdy, kdy se ten cizinec nachází v takovém nějakém přechodném období, má tady pobyt za účelem práce nebo podnikání, prodlužuje si ten pobyt, je v tom přechodném období, které ministerstvo nazývá fikce, a třeba americká manželka českého občana, která tady pobývá za účelem práce, má zaměstnaneckou kartu, otěhotní, neprodlouží pracovní smlouvu na dobu určitou, takže ta karta jí zaniká. Ona by si normálně požádala o pobyt na základě toho, že je tedy manželka českého občana. A nově to nebude moc udělat, protože je v té takzvané fikci. Asi bude muset teda odjet zpátky do země původu a řešit to tam. Kdyby to byla běloruská nebo americká manželka Slováka nebo Poláka, tak tu situaci prostě vyřeší tady. A když tihle lidi nebudou moc ten pobyt vyřešit přímo v České republice a budou muset cestovat do zahraničí a jenom proto, aby tam podali tu žádost o pobyt, tak tam může dojít k porušení práva EU.
1: Zhoršení se navrhuje i v procesních právech a pravidla pro vyhoštění se nově také zpřísňují.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
1: Lucie Alálu pracovala v nevládnych organizacích věnujících se migraci a lidským právem a tak jí situace se změnami zákona vůbec není neznáma. Navíc její manžel pochází z Peru, takže migrační předpisy jsou součástí jejich rodinného života. Když v roce 2024 nový návrh zásadně měnil pojetí institutu rodinného příslušníka občana České republiky, řekla, že v tomto znění je zákon nedůstojný k vlastním občanům. Myslí to i dnes?
7: Jo, protože pokud má být nějaký jiný pravidla pro partnery českých občanů a občanů Evropské unie, tak to nedává žádný smysl, že nemůžeme si myslet nic jiného, než to, že to je nějaký způsob trestu, ale proč máme mít dvojí metr na český občany a občany Evropské unie.
1: A co vy jako rodina teď můžete udělat? To bude zpřísněný podmínek, za kterých budete žít.
7: Tak my jsme měli štěstí, že jo, protože jsme sem přijeli dřív, než to tohle to vzniklo. Ale co budou dělat nový rodiny, bude to komplikovanější. Budou muset prostě dokazovat daleko víc dokumentů. Nám stačilo ukázat pár fotek. A teď se bude muset dokazovat i jako stav na kontě, což třeba v té době, kdy jsme sem přijeli, by pro nás bylo poměrně jako zásadní problém. Což zase taky podle mě teda potvrzuje jenom to, že tady vytváříme nejenom nějaký rozdíly mezi českými občany občanami Evropské unie, ale vybíráme si mezi těma, kdo na to mají a kdo na to nemají. Pokud tady chceme mít jenom ty, kteří na to mají, tak to už je nějaká jako diskvalifikace. Já jakoby doufám, že prostě nebudou nějakým způsobem retroaktivně upravovat.
1: Závěrečný komentář Magdy Faltové.
8: Máme určitě zásadní výhrady právě k postavení rodinných příslušníků. Zdá se nám, že se tam mohlo dosáhnout posílení mnoha dalších práv, třeba lidem, kteří vstupují na trh práce, jsou na trhu práce, ale třeba vítáme tu digitalizaci.
3: Ten zákon by měl sloužit k tomu, aby se tady dobře žilo i Čechům, i cizincům, aby tady byly nějaká srozumitelná racionální pravidla, která říkají, když uděláte tohle, stane se tohle a my vám nebudeme vlastně ten život znepříjemňovat. To je to, co tady v té úpravě těch rodinných příslušníků není.
1: Refu Fest neboli přišel svátek naštěstí nepotřebuje žádnou změnu svých tradičních kořenů. Existuje už 20. rokem a proto jsem navštívila pracovní schůzku jeho týmu. Hostitelkou Vín Bázy, která multikulturní svátek organizuje, mi byla Jana Remenárová, dramaturgině a produkční celého projektu.
9: Zrovna jsme řešili podrobně doprovodný program. Bude se konat v Kopce 17 na Smíchovské náplavce. Začínáme 15. v pondělí a končíme 21. v neděli.
1: Ale dneska je tady vás pět hezkých dám, takže kdo co dneska dělá?
9: Tak já jsem Bára Hanzalová, mám na starosti hlavně program v hlavní den 20. června, který proběhne letos na ostrově Štvanice na Praze 7. Samozřejmě jako vždy tam budou komunity, kterých máme více než 17 letos. Bude tam spousta zajímavého tradičního jídla, velmi zajímavý program, workshopy.
10: Ahojte, já jsem Rita, řeším PR a komunikace, teda abyste se o tom festivalu dozvěděli. A bylo to skvělé.
1: A domácí, co si myslíte, jak se oni na to dívají, že už 20 let cizinci představují svoje tradice, svoji hudbu, kulturu, jídlo?
10: Tak, když to vydrželo 20 let, pro mě je to jenom dobrý signál, že o to je zájem a mám z toho jako cizinka taky obrovskou radost.
1: Zapomněli jsme na jednu důležitou věc. motto?
9: Motto je odvaha, odolnost, odpovědnost. Jsou tam ty O, jako ty slova jsou pro nás opravdu důležité.
1: O.
10: Skvělé.
1: Pro dnešek vás od mikrofonu zdraví Goranka Oljača a jako obvykle se těší na příští pořad.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálnice D2 byla dnes kvůli tragické nehodě 12 hodin zavřená. V Praze na Letné se dnes konal den s policií a počasí zítra bude opět většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Hezký večer. Dálnice D2 u Blučiny je po mnoha hodinách opět průjezdná. Kolem 4:30 ráno ji v zúžení na 11. kilometru zablokovala tragická nehoda dvou kamionů. Zemřeli při ní oba řidiči. Dopravu policisté odkláněli. Místo se silničářům podařilo zprůjezdnit až před 4:30 odpoledne.
2: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
3: Stále probíhá odklizení kamionů. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
2: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Práci policistů, hasičů nebo i jednotek armády a cizinecké policie dnes představila akce Den s policií. Na pražskou Letnou dorazilo zhruba 8 tisíc lidí. Návštěvníci viděli i třeba fotbalový zápas služebních koní, ve kterém se utkala pražská městská policie proti státní.
4: Služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu, jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
5: S těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, uvolňovat prostor.
4: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
6: Ten první, tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho, a ten druhej, tak taky.
4: Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5 000 příslušníků. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk pořádají celý tento víkend Dny šumavského trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba ve Velharticích je porovnávací fotografická výstava a areálem vás provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Speciální kastelánské prohlídky se budou konat i zítra taky na Rabí a Kašperku. Sport. O titulu v nejvyšší domácí soutěži basketbalistů rozhodne až 7. finále. Favorizovaný Nymburk, obhájce prvenství, totiž prohrál v Pardubicích 57-86. Poslední duel sezóny je na programu v pondělí v pražské hale Královka. Hrát se bude od 5 odpoledne. A tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. S nejvýše nasazeným Američanem Benem Sheltonem prohrál po 3 hodinách po setech 7-6 a 2x6-7.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, ty budou k večeru ustávat. Noční teploty 11 až 8 stupňů, zítřejší denní 17 až 20. A pozor, má foukat silný vítr o rychlosti až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je až do zítřejšího dopoledne zavřená. Silničáři bourají u Jiloviště most. Jak od Prahy, tak od Strakonic sjíždějte exitem 9 a pokračujte Klíneckou, následně Pražskou ulicí. Objízdná trasa je dobře značená. Delší kolona, skoro půlhodinová, se aktuálně sune od Strakonic, brzdí se u Řitky. Od Prahy je fronta kratší, začíná u Cukráku. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy čekejte silnější pro voz od Modřic ze 3. kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jsou to Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
7: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill

ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan Krůta. Teď je

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

0: Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kde jsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: Kde jsi?

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Silničáři bourají most přes dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. V Pardubickém kraji ubylo za první čtvrtletí obyvatel o víc než 800 a počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Silničáři zavřeli v 7 večer dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. Demolují tam most z počátku 70. let. Podle krajské správy a údržby silnic byl ve špatném technickém stavu. A my máme na místě naši reportérku Lauru Hajkovou.
2: Dělníci tu mají 11 tisíc těžké techniky, včetně strojů s hydraulickými nůžkama. Ty už se přes hodinu zakusují do mostu. Pod ní jsou hromady štěrkopísku, do kterého padá betonová suť i kovové výstuže. Provoz na dálnici D4 je omezený už od 13. hodiny, definitivně je zavřená od 7. S částečným obnovením provozu silničáři počítají kolem 9. hodiny ráno. Zavřená je tu teď i provizorní lávka pro pěší, která spojuje Jíloviště se zástavbou na druhé straně dálnice. Silničáři chtějí postavit nový most. Měl by být širší a dlouhý přes 120 metrů. Celkové náklady by měly být skoro 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Teplice zavádějí víkendovou autobusovou linku z centra k jezeru Barbora. Má číslo 112. Město tak chce zajistit častější spojení do rekreační oblasti veřejnou dopravou. Autobus je v provozu ode dneška a fungovat bude 3 měsíce vždy o víkendech a svátcích. Výjíždí z Benešova náměstí a jede přes Řetenice přímo k jezeru Barbora. Pardubický kraj má míň obyvatel. Za první 3 měsíce letošního roku jich ubylo víc než 830. Víc lidí se totiž z regionu odstěhovalo, než se do něj přistěhovalo. A zároveň taky víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
3: Nejvíce obyvatel ubylo na Pardubicku, kde se jejich počet snížil o více než 300. Naopak nejmenší pokles zaznamenalo Svitavsko. Na konci března žilo v Pardubickém kraji přes 530 tisíc lidí. Pokles obyvatel se týká všech krajů v Česku. Napříč republikou se počet snížil o 20 tisíc lidí. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas. Sport.
0: Největším akcionářem West Hamu United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste ze 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Hamu United Davida Sullivana. Ten čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6, zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy může být až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna stojí kamion, potkáte ho na kilometru 176 za 9 kříži, je označený šipkou. V Brně je nová uzavírka na exitu 196 ve směru na Prahu, nedá se sjet na Bratislavu. V Praze je teď hlášená nehoda v tunelovém komplexu Blanka ve směru na Smíchov a v Soběslavi v Bechyňské ulici zasahují u nehody cyklisty záchranáři. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobby redaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje?

0: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
1: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
0: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
1: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
0: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantémy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zapodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby. A vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25-letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Chodím na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo, a dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotový v krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.
4: Fasome.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si 2 stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, 2 nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, to jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař, a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Zítra se změní jízdní řády některých regionálních vlaků a počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet a přilákat nové.
2: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet. Takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
0: Vlaky Českých drah budou od zítřka jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla podle dopravce zlepšit nabídku spojení i návaznosti jednotlivých vlaků. V některých regionech se změní jízdní řády i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude například v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Hlavní vodácké řeky v jižních Čechách jsou aktuálně většinou sjízdné. Větší pozor si musí dávat vodáci pouze na dolním toku Lužnice. Míň vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Úplně nesjízdná je Teplá Vltava mezi Soumarským mostem a Pěknou. Na Vysočině se bude konat ještě i zítra 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Do akce se zapojilo 28 venkovních areálů. Podívat se tak můžete do soukromých, školních, ale i terapeutických zahrad.
4: Návštěvníci mohou na Vysočině vidět například experimentální vinohrad v Tuklekách na Pelhřimovsku nebo zahradu symbolů v Jaroměřicích nad Rokytnou. V Kocourově na Havlíčkobrodsku zase majitelé ukážou, jak propojit přírodní zahradu s moderními technologiemi. Otevřou se ale i terapeutické areály, jako je ten v Modlatíně na Havlíčkobrodsku, kde se o záhony a skleník starají lidé s mentálním postižením. Terezie Málková, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic porazili v šestém finále Národní basketbalové ligy Nymburk Vysoko 86-57. Vyhráli tak i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si tak rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 5 odpoledne v Praze na Královce.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6. Zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je u Prahy zavřená. U jíloviště na 9. kilometru totiž silničáři bourají most. Dálnice bude neprůjezdná až do rána. Dopoledne by měli silničáři pustit provoz jedním pruhem v obou směrech. K večeru má být D4 průjezdná úplně. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátím.
6: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona. Že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní. A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný. Ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty, dej mi jeden. Tohle je rukopis, jo? To, víte, co to je rukopis, tak to je tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě se dalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano, do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z Brna.

0: Lenže...
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších, nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerta krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle. Věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap.

0: Karle, ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš, proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, ne, já to nechci vědět.
0: Jen poslouchej. 15 korun na hodinu, Karle. 15 korun. Fake 15 korun. Fake 15 korun.
1: Za to jsou 4 piva.
0: Ah, to je jedno.
1: To je jasný, hele.
0: Seš mizernej chlap.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
5: Myslíš ty naše, nebo...
4: Ne, já nemyslím doma, jako.
5: Jo,
4: nemyslím,
5: takhle, no jak s kým?
4: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co no. Kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
5: To
4: a...
5: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
4: no, počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono, taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
5: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde teda. Vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
4: Jo,
5: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
4: Moment,
5: že?
4: To si ani nepamatuju, kdy? To
5: si... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
4: A... No počkej, povídej, dál.
5: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
4: No,
5: Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece no. Si nemyslíš, že ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já, Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
4: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
5: To jsem rád, že máš rozum.
4: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
5: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
4: Jo.
5: No, a ty jsi, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se táhat po hospodách s kamarádama, teď to
4: jo,
5: tady říkám.
4: Jo, prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, no, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To je, no. Včera jsem byl.
5: No.
4: A to bylo jenom, to byla pracovní schůzka, jo, to bylo jenom náhodou.
5: Samozřejmě, v hospodě pracovní schůzka, jistě, teď nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera, a jak to bylo předevčírem, Karlíku, no?
4: No co? Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
5: vypadá,
4: že,
5: no,
4: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já,
5: ne,
4: no Luďku, neblázni, no, no, obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
5: Jsi včera byl?
4: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
5: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
4: No to jo.
5: No. Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
4: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
5: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
4: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
5: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný. No,
4: ty jsi to začal, tak no, to musíš...
5: Víš co?
4: No.
5: Já myslím asi takhle.
4: No.
5: Hlavně zdravíčko.
3: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon? Nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno, podívejte se na, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě. Tak takhle populární, jo, znáš?
1: No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: vám jako... Vám Novákovi už to jedno dávno.
1: To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak se na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může Novákovské krásný, když manžele Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říkal, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malí. On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malí. No nezabila bys ho.
4: Tak jen si musím potřebovat.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády, byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhod pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený, chuděrka, a skučí. Tak přiset a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další, až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít dva významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít, ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečený, jako že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
0: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No,
0: ještě?
2: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
0: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To
2: jméno, Sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné Luděk. Jak to zní? Luděk.
2: Luděk. No, no to je víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že? No, tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
0: No, to... no nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, a ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
0: To je pravda, ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
0: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistih, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistih u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prove, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsi nějaký na tebe národ zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
0: No jo, no.
2: Ne, to je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. A potom vypadám jako nějaký takový teda, promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
0: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
0: No já myslím, že jo.
2: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba... Co bych si dal? Já mám dost bohatý...
0: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
0: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá.
2: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
0: Ne, to neříkej. Ten neříkej...
2: Proč? No tak...
0: Tím je náš život doslova protkán. Já bych...
2: Ne, to já si to... Já si to umožním sám sobě.
0: No tak, dobře.
2: Hrome!
0: Ale to bylo hezký, to jsem neznal. No a já myslím...
2: To ještě vodku mám.
0: To už vůbec ne, ne.
2: Ne, tak vodks.
0: Silnej výraz vodks?
2: Vodks ještě mám.
0: To si řekni, to klidně.
2: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

Mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co? Co, co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
1: No počkej, co radši nic?
0: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
1: A co by neměl, kdo by neměl?
0: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
1: Ano, ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
0: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje... s tím tvým.
1: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
0: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma. Ne, nechme to.
1: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady. Jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
0: Jaký tvůj, no. Jaká moje, jaký tvůj, no prostě... Tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
1: Její co?
0: No co, její prostě, no.
1: Taky pak co, její jsem já, ne? Její
0: si ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
1: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně kdo?
0: To nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
1: Právě, no.
0: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš, kdo
1: by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano. Tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
0: No, zkrátka... Zatímco ty tady, tak jsem viděl tvoji paní s tvým přítelem.
1: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
0: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
1: On nesl mou ženu?
0: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
1: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
0: Jistě, samozřejmě co na tom, jenomže tobě přitom nežužrá ucho.
1: Cože mi?
0: Nežužrá ucho.
1: A cože jí?
0: Ale prosím tě, ne.
1: Žužrá? Ne, co jsi to řekl, tady před lima?
0: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... Dělal jako...
1: Do ucha? Tak ona měla ucho?
0: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku, hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
1: Ale řekni mi to jasně,
0: ne.
1: Já už to mám dost, teďko už to ne, ale řekni jasně, tě, páč, co si ne, budou lidi.
0: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi, no hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé, pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl? Ten...
0: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě, no, řekni to.
0: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně
2: já ji rozstřelím, jestli to je pravda, tak já ji rozstřelím.
0: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji rozstrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
0: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, děkuji, zkazil si mě tady výstup, já si tady předvez něco, vypadni už.
0: No počkej, tak Luděčku,
2: já uklidni se, dítě,
0: jenom taková hra, ne?
2: No hra.
0: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
1: Jo, to bylo...
0: Je spocenej, když je nepřipravený.
1: Spotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo spotela. Mám takovou
0: zvláštní školu.
1: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popad. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé dortů mých. Takhle se hraje, Jágo, já ti předvádím, jak se hraje, Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se bavit o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paš, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak jestli předveď ještě nějakou roli.
0: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
1: No, peníze si vytratil.
0: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, já mám zamknutou, zapnutou kapsu.
1: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
0: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
1: Takhle? Na štorc?
0: Na jaký štorc? Naležel to normálně. Takhle jsem je to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, tak kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
1: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
0: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Tak jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
1: Tohle ne, tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
0: Už je mám, už je mám.
1: Co?
0: Ne, už je mám, no, už jsem šťastný.
1: Kde byli, no?
0: No, šatnářka mě navedla.
1: Ty jsi to říkal.
0: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si od mě s tobou,
0: no, jasně.
1: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
1: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdem, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
4: Mohl.
1: Prosím.
4: Yeah.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji vám krásnou sobotní noc a vítám vás při poslechu Noční linky ze zlínského studia. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková. Dnes si budeme povídat o obyčejném a přitom velmi důležitém součásti našeho života, o povídání, o rozhovorech, které nás těší, obohacují, rozesmějí a někdy i pomohou překonat těžké chvíle. S kým si nejraději povídáte? Máte ve svém okolí člověka, který umí krásně vyprávět a jehož příběhy dokážete poslouchat stále dokola? A o čem si nejčastěji povídáte? O rodině, o práci, o cestování nebo o obyčejných každodenních radostech a starostech? A zamyslíme se také nad tím, zda je dnes ještě dost prostoru pro obyčejné lidské povídání tváří v tvář, nebo jestli nám ho postupně nahrazují obrazovky a krátké zprávy. Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? Babička, dědeček, rodiče, kamarád nebo někdo úplně jiný? Těším se na vaše telefonáty, vzpomínky i příběhy. Zavolejte nám do zlínského studia a podělte se o své zážitky. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Jsou příběhy, které slyšíme jednou a přesto si je pamatujeme celý život. Kdo byl vaším nejlepším vypravěčem a o čem jste si spolu nejraději povídali nebo stále povídáte? Do celého Česka zdraví ze Zlína Jarka Barboříková a dnešní noční linku Českého rozhlasu otevře Olin. Pan Olin z Kopřivnice, krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny, kteří posloucháte. Povídání. Já si myslím jednu věc. Povídat si můžou lidi, kteří mají nějaké společné téma. Aspoň já jsem tak o tom přesvědčený. Včera večer, nebo včera od večera od 5 hodin, jsme se sešli parta lidí a začali jsme si povídat. Aby to povídání nebylo takové, jak se říká, jalové, tak jsme si vzali hudební nástroje a vlastně jsme si povídali celý večer skoro až do půlnoci, tím, že jsme spolu zpívali, bavili se mezi sebou a bylo to prostě úžasné. Byli jsme 4 muzikanti, potom přišli ještě 2, takže nás bylo 6 s kytarama, s banjem, s houslema. Byli jsme v jedné vinárnici tady v Kopřivnici. Byli tam i jiní návštěvníci, protože teda skoro okolností jsme pochovali kamaráda jednoho, který do té vinárničky chodil taky, takže se tam sešlo spousta lidí a tím povídáním, jako myslím tím zpíváním, jsme si prostě navazali takový kontakt, že pak nakonec zpívala celá vinárna. Takže toto myslím, že je jeden ze způsobů povídání si, protože jsme příjemně strávili opravdu celý večer.
0: A řekněte, jako tak... Oline, scházíte se tak pravidelně, nebo to byla spíše výjimečná příležitost?
1: Ne, to je skoro každý týden, bych řekl. Neříkám, že v té vinárně máme několik takových různých míst. Já už jsem o tom tady v tom pořadu hovořil, že máme v Příboře, máme tam jedno místo, je to penzion Jal, do Lubiny se jezdí k hospodě, u mostu. Prostě máme takový míst víc, když začíná léto, tak... Někteří kamarádi nás zvou k sobě, jako mi na zahradu, jak se říká, pod altán nebo pod pergolu, a tam si povídáme tímto způsobem. Ale samozřejmě to nechci jenom stáhnout na tu hudbu, i když je to velice příjemné a opravdu ten večer, myslím si, že když se zeptáte těch lidí na druhý den, tak byli velmi spokojení.
0: Olin, další povídání. No, ano. Kdo byl ve vaší rodině největším vypravěčem příběhu?
1: Já bych to řekl, z dětství si teda pamatuju, že to byla stařenka. Já jsem z Jižní Moravy, tak tam se neříká babička, ale tam se říká stařenka. A pamatuju si, když byly takové ty zimní a podzimní večery, tam se takzvaně dralo peří, jestli víte, co to je.
0: Ano, samozřejmě.
1: Hromada peří uprostřed stolu a kolem seděly stařenky, tetičky a příbuzní a prostě sedělo se a vyprávělo se a dralo se to peří. Vždycky se hrábla do toho, vzali se toto a ty se to od těch stopek se to oddělovalo. A my jsme jako děcka vylezli na takové, tam se to byla taková místnost, taková hospodářská, aby se dalo říct. Tam byly takové něco jako síla na zrní, na žito, na pšenici a tak dál. A my jsme leželi nahoře na tom, a navíc tam bylo větší teplo, protože když tam za to bylo v kamnech, tak jsme tam leželi a poslouchali a nakonec jsme usnuli a spali jsme tam třeba, jo. Takže ty naše

0: Je vy právě, víte vy, rád, anebo jste ten, kdo raději naslouchá?
1: No já to mám asi takhle, že já jsem, když jsem se rozhodoval, co budu dělat, jako, jaký povolání, tak jsem chtěl být učitelem. Ale to se mi teda nesplnilo, ale splnilo se mi to částečně, protože od roku 99, minulého století 1999, když jsem tady v Kopřivnici v domě dětí, jsme založili včelařský kroužek, já jsem včelař, to víte samozřejmě, tak jsem se snažil přenášet prostě nějaké informace těm dětem a naučit nějakou mládež tady tomuto koníčku. Toto mě vlastně drží do dneška a já díky tomu, protože jsem jezdil na různé semináře, sám jsem se vzdělával a tak dále, takže v tomto oboru neříkám, že jsem světový znalec, ale když se zmíním, že jsem včelař, tak okamžitě se chytne někdo a začne se vyptávat na různé věci. Jako třeba nedávno jsem byl v operaci v Lázních ve Studánce, v Karlově Studánce, tak tam jsem se zmínil taky, že jsem včelař a ještě jsem tam měl vzorečky medu třeba, tak se tam chytlo několik lidí a opravdu v průběhu toho pobytu čtyřdenního, tak jsem měl takových, neříkám, to byly přednášky, ale jsme se prostě zastavili a třeba jsme stáli čtvrt hodiny nebo půl hodinku, nebo jsme se sedli na lavičku a já jsem mluvil, protože já jak začnu tady toto téma, tak já jsem nezastavený. A ještě když se teda potkám s dalším kolegou včelařem, tak to už je úplně ztracené, protože co včelařství vynálezce, každý prostě se do toho oboru snažíme vnést nějakou novinku, nebo co by nám pomohlo a tak dále, takže tímto, jako neříkám, že jsem světový vypravěč, ale tento obor mě vlastně staví do takové role opravdu toho vypravěče.
0: Že tam máte co říct, a toto je krásné, když víte, o čem mluvíte, což z vás jde cítit, že teda jste včelař tělem i duší, a zároveň je krásné vidět, že to druhé opravdu zajímá, což je taky velmi důležité. Děkuju, Oline, já teď vás zastavím dřív, než se rozpovídáte o včelách i u nás, protože je čas na písničku, takže vám poděkuju za to, že jste nám zavolal a budeme se těšit na další návštěvu vaší noční
1: linky. Děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další povídání. Vy dobrou taky. Noc.
0: To byl pan Oline, který volal noční linku z Kopřivnice, uvidíme, kdo zavolá dál. Večer a noc bývají časem, kdy se dobře vzpomíná. Zavzpomínejme dnes spolu na lidi, kteří uměli krásně vyprávět a měli vždy co říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bylo něco.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Povídání není jenom výměna slov, ale často i sdílení radostí, starostí a vzpomínek. Pojďme se teď připomenout ty, kteří nám svými příběhy obohatili život. Přichází pan Jakub, který volá noční linku Českého rozhlasu z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl zavzpomínat, protože já už jsem párkrát volal a já jsem vlastně nevědomý a já žiju v Centru sociálních služeb pro zrakově postižené a tady u nás v domově jsou jak jakoby mladší, tak starší lidé a chtěl bych zavzpomínat na jednu paní, která už nás teda před 4 lety opustila, bohužel, a to byla paní, která teda přišla o zrak jakoby v pozdějším věku, bylo jí přes 90 už a už na tom byla jakoby špatně a i pohybově a tak, ale ona byla taková hrozně chytrá, dokonce jsme k ní s kamarádem chodili na angličtinu, nás učila a ta, když začala povídat, tak ta byla jako úplně k nezastavení a já jsem prostě, my jsme si hodně spolu rozuměli a já jsem prostě s ní, i hodiny jsem s ní dovedl sedět a prostě jsme si vykládali a já jsem poslouchal prostě její příběhy ze života a bylo, ať to bylo jak smutný, tak veselý a bylo to strašně zajímavý, jo. A když prostě potom nás opustila, tak se přiznám, že jsem to aj obrečel.
0: A vzpomínáte si, o čem jste si s paní nejraději povídali? Byly to vzpomínky na její život, nebo jste si povídali o běžných, každodenních věcech v domově?
1: Tak aj o běžných, aj jsem si různě svěřoval, co jsem třeba já prožil v životě a potom hlavně ty její příběhy ze života, jo, to prostě, to mám tak v hlavě jako tak do dneška.
0: No a byli jste parťáci jenom vy dva, nebo jste často tvořili nějaké větší společenství a dokázala tam udělat krásnou atmosféru třeba na celém patře. Jak jste se vlastně k sobě dostali?
1: Dostali jsme se k sobě tak hlavně, když jsem k ní začal chodit na tu angličtinu. Tak jsme se takhle k sobě dostali a jako ono i tady mělo rádi hodně lidí, jo, ale já říkám, že prostě když mě třeba k sobě pozvala, nebo i vlastně ona byla taková, že při té angličtině jsme kolikrát odběhli a prostě jsme povídali o něčem jiným, jo, a bylo to takový srandovní, protože ona byla taková, že ona potom jakoby ona tady do poslední chvíle měla hlavu v pořádku, jo, takže ale ona hodně jakoby dělala to, že přeskakovala jakoby z tématu do tématu, tak já jsem ji kolikrát musel jakoby zastavit a říkám, ale ještě jste mi nedořekla tamto předtím, jo, co mě zajímalo, jo, a bylo to takový strašně zajímavý, no.
0: Jakoby, a pamatujete si, jestli měla nějaký oblíbený příběh nebo téma, o kterém ráda vyprávěla dokola, ke kterému se vracela?
1: Jo, něco takového, jo, ale dokonce mám v hlavě i teda jedno, jakoby takový její tajemství, s kterým se svěřila mě, který teda nebylo moc jakoby příjemný, protože ona byla původem chemička a tak mi vypravila jeden prostě takový příběh, kdy jakoby, nevím už, jak se to potom nakonec vyřešilo, jakoby, ale měla jakoby být obviněna, že měla účast na nějaké vraždě, ale to bylo jako, že ji prostě nějak podezřívali, že někomu, kdo někoho otrávil, něco prodala, jo, ale nebyla to pravda, jo, a to byl teda jako trošku příběh, který není samozřejmě moc veselý, ale naštěstí jako se z toho dostala, že ji jako by neobvinili.
0: Takže to byla i detektivka. Tak to věřím, že,
1: vlastně skoro,
0: bylo o čem vyprávět a bylo co poslouchat. No a teď máte v domově někoho, s kým si rád povídáte nápodobně hezky, jako jste si povídal s ní?
1: Takhle jako samozřejmě mám tady kamarády, ale už to není tak ono. Já právě si jakoby rád hodně takhle povídám se staršíma lidma. Právě bych si hrozně přál sehnat někoho, třeba nevím, jako třeba jakoby třeba starší paní, s kterou bych si takhle mohl povídat, nebo jo, třeba si telefonovat, jo, s někým takhle. To bych si právě hrozně přál někoho takovýho. Tak jsem právě tímto chtěl, kdyby třeba se někdo takovej našel v noční lince, jo, třeba kdo by třeba, s kým bych třeba mohl prostě takhle popovídat nebo občas si zavolat, jo, tak bych byl hrozně rád.
0: Jakube, určitě není vhodné říkat telefon do éteru, to nedoporučuju, ale pokud mi to dovolíte, tak pokud se dovolá někdo další a bude chtít váš telefon, tak ho můžu soukromně nadiktovat.
1: Jo, to jsem
0: to
1: právě
0: si
1: chtěl.
0: Můžeme
1: takhle
0: říct mimo éter víc.
1: Jo. Mhm.
0: Ale vy máte poměrně mladý hlas, řekla bych, tak je krásné, že i přesto je z toho hlasu cítit taková laskavost a taková zkušenost, byť teda asi budete mladší ročník. Tak souhlasím s vámi, že takové hovory mají zvláštní atmosféru, velký smysl a bylo by fajn zaplnit to místo po té paní někým jiným. Tak buď to najdete někoho tam u vás, a nebo třeba díky noční lince, uvidíme.
1: Jo, to bych byl rád moc. No, já jsem vyučený masér a když jsem chodíval na praxe, tak právě i s těma lidma jsem si tam jakoby povídal, jo, při těch masažích, a taky jsem tam měl jednu takovou, jak bych řekl, jakoby oblíbenou paní, s kterou jsme si rozuměli, jo, takže na jedné právě v jednom domově, kam jsem chodil masírovat.
0: Dobře, Jakube, děkujeme, že jste se s námi podělil o tak osobní vzpomínku, budeme se těšit na příští návštěvu tady u nás. Zdravíme.
1: A můžeme teda potom mimo éter, určitě, když vám dal to číslo mimo
0: éter. Počkám na vás. A posluchačům pouštím Martu Kubišovou, píseň Hey Jude, přesně 24 minut po 23. hodině.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O čem a s kým se nejraději povídáte? Musím se přiznat, že když jsem vymýšlela toto téma, tak mi to na první pohled přišlo až moc jednoduché, tak jsem to chtěla už zavrhnout. A potom jsem si řekla, že právě v té obyčejnosti toho slova je velká síla, že není nic samozřejmého na tom, že si lidé spolu dokážou opravdu povídat, naslouchat, sdílet své příběhy a být si na chvíli blízko jenom prostřednictvím slov, zvláště v dnešní uspěchané době. Tak uvidíme, jak se k tématu postaví paní Ivanka, která volá. No a teď mi to vypadlo. Připomenete mi to?
1: No, Ivana z Rychnova.
0: Z Rychnova, ano. Tak povídejte, co máte k tématu. Krásnou noc přejeme.
1: Krásnou noc také všem. Já zdravím všechny posluchače a pana posluchače, co teď volal před chvílí. Říkal, že je zrakově postižený. A já teda mám taky takové podobné potíže, potýkám se s nima už od svých 20 let, což je hrozně už dlouho a celkem ještě zvládám něco vidět. A teďkon o tom tématu, vy jste říkala, o čem si nejraději povídám, tak třeba je to zrovna i tady to, když člověk ztrácí jako takovýhle jako docela dost, je to vážný pro svět, jako nějak se tak pohybovat, nějak trošičku být jako třeba někam zajít nebo něco někde vidět. No pro mě je to už úplně jako konec, protože já jsem dostala i dalších jako nemocí, co se týká jako mozkové mrtvice před 5 lety a to mě úplně už jako odkázalo na to, že vlastně nedokážu už někde jít úplně, i když jsem teda jako vdaná, musela jsem se odstěhovat ze svého trvalého bydliště, semka do Rychnova a přesto jako mě pořád jakoby chybí, abych si s někým popovídala, protože můj muž k tomu jaksi nemá nějaký sklon povídat si. On je jinak hodnej všecko, ale to povídání mě strašně teda chybí.
0: No děkujeme za to, jak jste připomněla, že slovo hraje v životě velkou roli, zvláště když člověk nevidí, tak se vlastně naprosto přirozeně opírá v životě o jiné věci, o hlas, o tón, o vyprávění, o to, jak si lidé dokážou vzájemně předat myšlenku právě jenom prostřednictvím řeči. A to je ta velká zkušenost, za kterou děkuju. Je to určitě silné a důležité, to vaše svědectví. Tak co s tím teda říkáte, že vám chybí někdo, nějaký vypravěč? Nebo jak jste to myslela? Máte teda nouzi od ty vypravěče, nebo jich máte dostatek kolem sebe?
1: No,
0: možná v nějakém společenství, kde jsou třeba lidé, kteří mají podobný handicap jako vy, tak scházíte se? Komunikujete
1: moc? To nemám
0: moc?
1: Právě. Já jsem tady ten kontakt vlastně by nevytvořila, když jsem jako mohla třeba v Hradci Králové, ale není mi to nějak možný. Takže jako já jsem většinou spíš jako hodně doma a snažím se vyjít nějak domácnost, jak to jde. A mě hrozně chybí ten lidský hlas, prostě popovídat si. Říká můj manžel, on jako k tomu úplně není. On je takový introvert, jako že má radši to svoje, ten svůj klídek a když je na mě hrozně hodné všechno, tak jako mě jako zrakově postižený prostě člověk jakoby jako potřebuju slyšet ten hlas, jo, prostě promluvit si, sdílet některé věci, které třeba toho člověka jako tíží na druhé straně, jo, a jestli
0: co,
1: třeba
0: no, povídejte.
1: Aby třeba ten druhý mě dokázal odpovědět na moje nějaké potíže, který mám, jo. A to by mě hrozně moc pomohlo, no.
0: Někde to začíná maličkostí, oslovit sousedku, poprosit někoho o drobnou pomoc, nebo se dát jenom tak do řeči při běžném setkání venku. Máte možnost takto se na někoho nakontaktovat, nebo někomu zavolat, staré známé ze školy, vzdálené, příbuzné?
1: Jo, to já mám jako možnost, ale mně se zdá, že i když už vlastně oni vědí, že jsem se odstěhovala pryč, tak úplně jako o to nemají úplně tak velký zájem, tak že stačí chvíli si popovídat a pak je dlouho, dlouho nic. No, tak to asi vypadá. A tady v Rychnově je vlastně, tady já bydlím jako v novostavbě, tak tady potkala jsem jednu paní s malou holčičkou, tady je blízko takové hřiště, tak jsme si tam chvíli povídali. No a já tam pokaždé jako nemůžu jezdit, no jakože ona tam asi chodí s tou holčičkou. A je to zase jakoby generace, jakoby mě mohla dělat dceru, no. Já jako mám syna, kde jako on bydlí za Pardubicema a ta vzdálenost a všechno nám nesprostředkovává, abychom se tak často viděli, no. Takže je to tady o tom, prostě. Já mám strašně ráda děti, ráda bych si s nima povídala nebo něco malovala.
0: Jo. Ivanko, možná, kdybyste oslovila nějaké společenství, tak byste se k ní mohla přidat. Já myslím, že ty cesty jsou, mě jich napadá opravdu hodně, zvláště v dnešní době. Tak zkuste pátrat, zkuste se zamyslet, zkuste rozhodit sítě a věřím, že parťáky seženete, máte milý příjemný hlas, takže asi věřím, že by bylo o čem vyprávět. Já můžu nabídnout, že můžu buď dát telefon na předchozího volajícího, kdybyste měla zájem, anebo nabídnout, zavolejte zase nám někdy do noční linky. My tady jsme pro vás každý den také. Ano?
1: Já bych byla ráda, kdybyste mě dala to telefonní číslo.
0: Ano, nevěděla jsem, jestli k tomu směřujete celou dobu, tak zeptala až na samotném konci. Tak fajn.
1: Já jsem to slyšela, ten jeho příběh, to slyšela. Tak ano. Takže právě kvůli tomu jsem se odhodala, že jako volám, dobře. Já to často nevolám.
0: Ivanko, vydržte teda na telefonu, posluchačům pustím Jiřího Korna a vrátím se k vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď sedíte a sami přemýšlíte, komu byste zavolali jenom tak na kus řeči. Dnes nás zajímá, s kým se vám v životě nejlépe povídalo a proč. Aktuální čas 5 minut po půl 12.

0: Některé hlasy nám zůstávají v paměti navždy. Dnes budeme mluvit o těch, které jsme rádi poslouchali a kteří uměli zaujmout svým vyprávěním. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Eva, která volá z Pardubicka. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny posluchače, který poslouchají ještě tuhle dobu. A já strašně vzpomínám na povídání s babičkou svojí, která byla úplně úžasná. Ona byla porodní asistentkou a chodila prostě strašně čistě oblečená, naškrobený zástěry. A já jsem měla takový malý štokrdle a dávala jsem se do jejího klína hlavu. Ona mě takhle poškrabávala ve vlasech a vyprávěla mě příběhy, kde třeba byla, jaký dítě se narodilo a prostě jak chodila po těch maminkách a pomáhala jim při porodu. Ona taky odrodila mě, takže to mě taky trošku vyprávěla, když se narodila tady v té ložnici. Takže pro mě to bylo nepochopitelné, protože teď se rodí úplně jinak, že jo. Ale to bylo tak krásné vyprávění, ona byla tak laskavá a tak vonavá. Já úplně cítím její vůni, takovou, nedovedu to vůbec říct, ale umím si tu vůni vybavit. A když jsem u ní byla, třeba jsem u ní spala, tak ona měla pokojíku měla ještě vchod vedle do takové boční místnosti, kde měla skleník a to byla vzácnost, když mě tam vzala, protože tam měla krásné věci, jako třeba zbytky věcí, myslím, že skleníček třeba nebylo 6, ale byly to strašně krásné, malované ručně skleníčky. Mám je v takovým vlastně držáku, který ty zbyly, teda těch je všech 6. A hrozně si toho považuju, vůbec to teda nepoužívám, protože to mám ve skleníku a dívám se na to, když ta babička to tak zácně s tím zacházela, tak si toho strašně považuju. A vyprávěla mě tak, odkaď to má, kdo jí to dál. A hlavně taky vyprávěla, že její manžel byl první světový válce a co dovezl? Dovezl takovýho kraba a v tom byl obrázek, teda místa, kam se on dostal, takže to tam koupil a bylo to na takovým, jako dalo se to postavit, takže to byl vidět ten obrázek vevnitř a byl to moc hezký, takže všechny tyhle ty věci měl ukázala, popovídala o nich a to bylo úžasný. To bylo opravdu úžasný. Ještě moje sestřenice, tam jsme chodili k ní a ona měla takový strašně vlídnej hlas a čas pro nás měla, takže to bylo strašně milý s tou babičkou. Ty její vyprávění a i pohádky nám četla. Tak to bylo fakt krásné. Na to hrozně ráda vzpomínám. Pak jsem povídala takhle s tatínkem, který mě teda brzy umřel. Mě bylo 7,5 roku. A on se mě strašně věnoval. Linkoval mě sešity, abych měla hezký písmo. Takže mě linkoval vždycky ty velký písmena a malý písmena. Takže jsem fakt jako hezky psala a byl nemocnej, takže byl doma a právě mě o tom, jak je důležitý, když člověk hezky píše, že vlastně ten písmo je obraz toho, jaký ten člověk je.
0: Ano.
1: A oni měli ještě ve škole krasopis, takže on opravdu nádherně psal, měl vycanou ruku i jeho podpis byl úžasný. A tyhle ty vyprávění teda z toho i svým otci o dědečkovi, který byl kovářem, tak to mě ještě teda žili, ale nakonec tatínek umřel dřív, než ten jeho ještě nemocný tatínek, tak najednou jsem neměla žádný pravěče. Tatínek mě umřel, po něm umřel jeho tatínek, tahle babička mě umřela taky. To byly tři lidi, kteří odešli ze svýho života. Bohužel babička zemřela v prosinci, na Silvestra, tatínek zemřel v březnu, dědeček zemřel v dubnu. A tak tyhle ty lidi, který jsem měla ráda, ráda jsem jejich vyprávění poslouchala, tak ty mě ze života odešly. To mě bylo strašně líto. Jako hodně jsem na ně vzpomínala i vzpomínám na ně, protože si i tu vůni ty babičky dovedu vybavit, jak byla vonavá, naškrobená, ona k porodu musela chodit velmi čistá, takže jí zůstala takový ten noblesa toho zaměstnání v těch škrobených věcech, které měla vyžehlený, vypraný, vybělený, nádherný a vonělo to. Ona do těch prádelníků dávala kdoule a ty kdoule to tak zvláštně vovoněly, že to bylo hrozně příjemný. Hrozně příjemný.
0: Evi, já nevím, co to je.
1: A tatínek zase ten vyprávěl o jiných věcech, třeba co zažil, jak studoval na reálce, jaký měli předměty. A to mě strašně bavilo, protože on uměl němčinu a esperanto. Takže jsem si řekla, tak to esperanto to mě taky naučí někdy. Jenomže on zemřel brzo, takže k tomu nemohlo ani dojít.
0: Dobře. Evi, to je krásný obraz babičky. Babičky porodní asistentky. To vyprávění muselo být vždycky plné emocí, radostí, určitě někdy i napětí. No jak jste mluvila o tom, že všichni tři vypravěči odešli poměrně rychle za sebou, tak každý dobrý vypravěč umí na chvíli zastavit čas, ale my ho zastavit nemůžeme, takže tak to bývá, ale věřím teda, že vám v životě předali mnoho a že si toho mnoho nesete. Děkuju, že jste nám o nich vyprávěla, vzpomínala spolu s námi v Noční lince.
1: Určitě mě toho dozdali tím vyprávěním, opravdu.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, budeme tady. Učíme se.
1: Dobrou noc, paní Barboríková. A všem posluchačům přeju, ať se na zítře hezky vyspějí, bude asi hezky, tak to bude fajn.
0: Dobře. V dnešní uspěchané době bývá obyčejný rozhovor někdy vzácností. Máte pocit, že si lidé povídají méně než dřív? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička. Plamen skončil 6 minut před půlnocí. Já jsem se zapovídala teď mimo éter s panem Patrikem, který volal z Prahy. Zdravíme vás. Haló? Slyšíme se? Tak pane Patriku, to je sice hezké, že jsme si povídali mimo éter, ale měl jste počkat ještě do vysílání. Tak nevím, kde se stal nějaký technický problém, nicméně mám obsazenou dalších 5 linek, takže zvednu hned někoho dalšího a vy to zkuste prosím opětovně. Haló, krásný večer, tady je Jarka, noční linka.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Jaroslav, Brno.
0: Pan Jaroslav. Pane Jaroslave, každá rodina má svého kronikáře, každá parta svého vypravěče. Kdo to byl u vás? Jaké příběhy vám nejvíce utkvěly v paměti? To je dnešní téma.
1: A už jsou fejteru?
0: Ano.
1: Jo? Takže vás srdečně zdravím a všechny dobré lidičky z noční linky. No, já už jsem k tomuhle tématu se jednou zmínil o mé babičce, maminka táty, ta byla vyloženě takovou rozenou lidovou vypravečkou, ani si to uvědomovala. No, velice rád jsem naslouchal, když mi vypravila z té doby, kdy žili s dědečkem na Hájence za Otcovačicemi. Za Osvětimany na Uhersko, Radisku a ty různé příběhy z přírody a tak dále. A tehdy já jsem zapomněl dodat jednu takovou krásnou příhodu, záležitost, jak dědeček dotáhl na Hájenku domů tu zraněnou srnečku, tak oni měli tedy krásného psa irského setra, holka, jmenovala se Nela.
0: Ano?
1: Tak to mi vyprávěla, že byli velcí kamarádi. Jakože si spolu hráli potom, jo, jak srnečka už se dostávala z toho trochu a dávala se dokupy, tak že velice kamošili spolu. A já si to dovedl živě představit. Mám jak tu srnečku, tak tu Fenku, tu Nelu, mám i na fotkách, víte? V albu. Mám takový album a tak mám i na fotkách, tak jsem si toho to spíš dovedl představit. Jako, jste tam?
0: Ano, poslouchám a teda ocenuju, že máte také památku ve formě fotografie, no, protože to je cené.
1: A teď jako z pozdější doby se zmíním ještě, mám hodně známých, ale kamarádů už méně. A jednu dobu jsem měl velice dobrého kamaráda jménem Oldřich. Už je nahoře v Nebíčku, tak ho tam zdravím. To byl bohem. Recesista, velký recesista, bohem. On byl, jak už jsem řekl, ode mě o 15, 16 let starší, ale mně to vůbec nepřišlo, protože on byl takový velký kluk, podobně jako já. A my jsme si velice rozuměli.
0: Jaroslave, myslíte postavou nebo duchem?
1: Duchem. Mm-hmm. Celkově, ale tak, jak myslíte, ten recesista, jo, bohem?
0: Ano.
1: Jo, tak jako duchem, ale řekl bych tak celkově, všeobecně, on byl krásně rozevlátý. On byl nádherně krásně rozevlátý a byla s ním sranda.
0: To je hezké slovo, no. Rozevlátý.
1: A tak my jsme si velice rozuměli. My jsme hrávali spolu šachy, pak ještě s dalšími kamarády, Mariášek, Vospodě a tak dále. A my jsme, když taky jsme hráli, toho třeba i úvodí, na dece jsme se dali na deku šachy a hráli jsme, pokud jsme teda nebyli ve vodě, tak jsme hráli šachy a klábosili jsem tam něco, tekli, ale takhle, chci říct tohle. No a i jako tak do přírody jsme někdy spolu chodívali. A jedno jsme měli společné, že jak on, tak já jsme necítili potřebu v té přírodě nějak moc povídat, vykládat a proč si mluvit. A tak, když jsme tak bloncali to přírodu a to, no tak já bych řekl, že jsme si mnohdy, že jsme si mnohé kolikrát řekli ve společném mlčení. A někdy jsme vedli takové hlubokomyslné debaty filozofické. Jedno to vám, já zkusím říct příklad. Tak jsme šli z lesa, z přírody a už jsme se blížili k civilizaci, k jeho domovu, k jeho domku. Měli jsme v plánu, tehdy se hrál hokej, takže se bym dělal na hokej mistrovství světa. No ale ještě jsme jako byli trochu v přírodě, ale už na dohled civilizace, domečky, a najednou se zastavil Olda, jo, a foukal vítr. Foukal velice silný vítr, mraky se honily a to. Najednou Olda se zastavil a povídal, ty Jaro, nevíš, odkud se ten vítr bere? Jako, kde, jak to vzniká? Odkud se to bere?
0: No.
1: No, tak já se hluboce zamyslel a řekl jsem mu to, tohle. No, víš, já myslím, že to je někde v Tramtárii, tam někde daleko v Tramtárii, taková nějaká fabrika zvláštní a když a prostě a oni, když lidi jako zlobí, když moc zlobí a to, tak oni se tam nakrpnou jako naštvo a pouští na nás ten vítr a ty oblaka a tak dál. Takže nějak se mu to tehda barvitě vysvětlil.
0: Mm-hmm. No, o Tramtárii a továrně na vítr. To je krásné, to má v sobě krásný humor i nadhled a člověk si hned představí, jak jste se spolu uměli povídat a zároveň si hrát se slovy a nápady. A taky oceňuji, jak jste říkal, že jste spolu uměli mlčet, že jste si to řekli mnoho. To je taky umění a určitě to jde, jenom to chce už být na velmi vysoké úrovni třeba toho přátelství. Jaroslave, dívám se na čas, musíme končit. Já ale moc děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas a chuť a co říct k tématu, ano?
1: Přeji všem dobrou noc.
0: Mimochodem, nevím, milí posluchači, jestli se mnou budete souhlasit, ale podle mě i pan Jaroslav z Brna je dobrým vypravěčem. S ním se loučíme, vám posílám Abu a za chviličku bude Dalibor Janda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 8 minut po půlnoci, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přeji vám klidný noční čas, ať už jste doma v teple, na cestě nebo třeba jenom tak vzhůru a nasloucháte tichu kolem sebe. Noc má zvláštní atmosféru, zpomalí nás, se stiší a často přinese i vzpomínky, na které přes den zkrátka není čas. A právě dnes si povídáme o něčem velmi obyčejném a přitom důležitém, o lidském povídání. O rozhovorech, které nás provázejí životem, o lidech, kteří umí vyprávět, i o těch, se kterými někdy stačí jenom mlčet a přesto si rozumíme. Zůstaňte s námi i v této noční hodině, pokud máte chuť, a zavolejte nám nebo napište svůj příběh. Dnešní téma zní, o čem si nejraději povídáte a s kým, kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a zdravím do celého Česka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já se jdu podívat na web Noční linky. Tam napsal pan Michal. Nemám v okolí nikoho, s kým bych se mohl povídat o svých největších zájmech. Umělé jazyky, finanční nezávislost, někdy hodně specifická témata. Rád si ovšem povídám i o obyčejných občanských záležitostech. Zjistil jsem, že mě více naplňuje dopisování než živá setkání. Proto mi vyhovuje, že mám hodně přátel v zahraničí. Vyhýbám se ale tématům, která jsou mi vzdálená. Politika, náboženství, sport nebo technika a auta. Pokud druhý nezačne sám, neptám se ani na jeho školu nebo práci. Když jsem v cizině, nebylo mi to příjemné, jak se mě takřka neznámí lidé ptali na rodinný stav nebo výši příjmu. Je to jejich kulturním zvykem, nemysleli to špatně, ale mě to nebylo příjemné. V poslední době jsem si také začal hodně povídat s umělou inteligencí. Té svěřím i osobní problémy, které bych kamarádům neříkal. To napsal Michal Sedlák na web Noční linky. No Michale, děkuju, že jste to teda zmínil tak otevřeně. Umělá inteligence může být užitečný nástroj pro přemýšlení, psaní, ale nenahrazuje ty skutečné lidské vztahy, které mají hloubku a vzájemnost, tak raději zavolejte třeba nám někdy do Noční linky, nemusíte jenom psát. Zdravím paní Ludmilku z Brna, která na vás naváže. Co na to říkáte, paní Ludmilko, když se někdo cítí tak osamoceně?
1: No to jsem teda překvapená, že zrovna pan Michal se cítí takhle osamoceně, no, když má tolik přátel.
0: Tak, co to chce? Možná to chce se víc rozhlednout kolem sebe a dát nějakým třeba vztahům šanci, anebo, jak říkám, ozvat se klidně do Noční linky. Tak jak se vystavíte k tématu? Povídejte.
1: Já vám budu vykládat o mojí babičce, která se dožila 84 roků. A ona byla vdaná, žila v protektorátě, jako ve Znojmě, a měla za muže, a on byl Němec. Měli spolu 3 děti a ona mě vždycky vykládala a proč jako bydlela potom s náma u nás tady v Brně. Ona byla nemocná, ona, protože on byl Němec a byl financ. A já nevím, proč ona říkala, že ho zavřeli, že si jako tam byly hranice někde a chodili tam pašeráci nebo něco. A jestli on někoho udál, tak oni ho zavřeli a byl zavřené v Olomouci a tam odsud utekl a potom utekl do Rakouska a žil v Rakousku. A oni na to přišli, ona to ona mě vykladala, a oni na to přišli a chtěli, aby ta babička

0: Ščana odsud z Temanicka, má s mou mamkou a ještě měla dva bratry, mamka. No, ale ona říkala, že je Češka a tak tady zůstala. A vykládala mě, jak sloužila, vždycky, když jsme tam jeli, ona tam měla potom rodinu, když se jmenovalo Žaletice, a ona tam měla rodinu a vždycky jsme ho tam vezli a ona říkala, tady jsem u těch sloužila, tady jsem u těch sloužila. A vykládala mi, jak za války byly nálety a ona třeba šla z té služby, to byla jiná vesnice, a 3 kilometry šla pěšky a jak se musela schovávat v tom ve struze. Tak to mě strašně zajímalo. A ona se teda nevdala a potom teda se odstěhovala za dama a dožila si teda 84 roku. A potom, když se otevřely hranice, tak my jsme prvně jeli do Rakouska a hledali jsme tu rodinu, kde on jako utekl tam a tam žil, ale on se dožil, já jsem 52. ročník a on asi jak utíkal z toho Olomouce, tak se nachladil a tak dostal zápal plic a tak on se dožil, jako když jsem měla rok, myslím, ale nikdy mě neviděl. A tak jsme potom hledali La Andetaje, jsme hledali hrob a potom teda ta mamka našla nějakou sestřenicu a ta nás tam teda zavedla. Takže to jsem já prožívala. A potom teda jsem ještě jeden případ. Já jsem měla tatínka, který se dožil 87. byl 26. ročník a ten nám zase vykládal, když byla válka a jak přišli Rusy a oni museli chodit, to byl ujezd u Brna, a oni chodili zákopy kopat. Jako mladí kluci, tak to taky vykládal. Potom byl montér zahraniční a jezdil do ciziny. A dvakrát byl v Brazílii, jednou byl 3 měsíce a jednou byl 5 roku. A tam nám vykládá třeba, co zažil. Byl přímo v Rio de Janeiro a říkal, a byl tam zrovna, když tam byly ty karnevaly. A říkal, že teda by tam nechtěl žít vůbec, protože tam jsou tak životní rozdíly. On říkal, že ti černoši, že to je, že oni by mohli dělat, ale oni nechcou. Oni radši budou tancovat pod mostem a stávat pod mostem a v těch papírových domech, co oni si postaví. A nikdy dělat nebudu, jako někteří, jo. A on dělal ve fabrice, kteří vlastnili Itali. A ti Itali říkali, a to bylo zrovna, když byli ti Rusi, přišli v 68. a on, to bylo v 70. roku, 72. A tak tam bylo. A že nás tam pozve celou rodinu a že aby jsme tam zůstali. A on říkal, že by tam nebyla nic za nic, protože oni chlapal kabána, zažil jako tu pláž, teď ten velký stadion Marakána, tam byl. Tak to jsem já úplně políkala.
1: To věřím. Ludmilko, no jak jste povídala o té své babičice, tak příběhy z doby protektorátu v sobě nesou vždycky složité lidské osudy, tak to ve mě třeba zajímalo úplně detailně. A vůbec, já myslím, že vy jste taky dobrá vypravěčka. Dneska se to podle mě hemší samými dobrými vypravěči.
0: To vám teda řeknu, že já jsem taková výpravěčka, že maminku jsem měla 8 roků v domově důchodců, protože jsem se nemohla o ní starat sama, protože já mám postižení páteř, takže brala jsem si ji vždycky Vánoce a to, ale dokud ještě ona měla ten rozum trošku v pořádku. A já jsem tam 2x týdně za něho chodila a chodila jsem i v sobotu, v neděli. A můžu vám říct, že my jsme seděli třeba v té místnosti, kde se tam scházeli ti lidi a oni si k nám chodili sedat. A já jsem si říct, a pořád mě zdravili a chtěli kontakt, chtěli kontakt. Tak na mě se tam navázalo ale 6 lidí a že mámka mě říká, vypuslechete, já nevím, teda jestli chodí za mnou, nebo jestli chodí za těma lidima. Já říkám, mami, je to blbě odhánět? A ono tam přijde sedla si tam a já říkám, co chcete? Chcete kafe? Mám vám koupit kafe? A ono, že jo. A takhle já jsem tam prožívala 8 roků. S ňou. A potom jsem si ji teda nemohla brát, protože ona byla dementní a když jsem si ji vzala, tak ona nevěděla, kde je a pořád mě říkala v noci. Já jsem se vůbec nevyspala. Já chci jít dom, já tady nebudu a chodí hlavně po bytě. Mm-hmm. Takže pak už mě ty sestřičky říkali, neberte si ji, protože ona potom má z toho guláš. No ano. A tak ti lidi tak dobře. Se na mě navázali.
1: Ludmilko, děkujeme. Teď je čas se rozloučit, ale já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala. Děkujeme za každé slovo a za vaše milé sdílení a vzpomínky na všechny, o kterých jste hovořila.
0: Jo, ještě prosím vás, bych já chtěla pozdravit pana Olina, protože ten pan Olin, toho já strašně ráda poslouchám taky.
1: To je dobře. Poslouchejte dál. Teď jo? Písničko od Michala Tučného. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnešní noc věnujeme slovům, vzpomínkám a příběhům. Zajímá nás, s kým jste si nejraději povídali a kdo vás dokázal nejvíce zaujmout. Teď zpívá Michal Tučný.

0: aktuální čas 27 minut po půlnoci. Když někdo umí vyprávět, čas utíká mnohem rychleji. Kdo ve vašem životě dokázal zaujmout každým příběhem? Na to se vás ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Připomenu přesné téma, o čem si nejraději povídáte a s kým a kdo byl nejlepším vypravěčem. To je téma i pro paní, vypadlo, Marie, zdravíme vás moc. Odkud voláte?
1: Ze Sokolovska.
0: Přejeme krásnou noc. A co máte na srdci, co máte?
1: No, vyprávění, kdo nejvíc vyprávěl, už jako malá holka. Dneska už jsem taky stará bába, ale jako malá holka jsme chodívali s maminkou na draní peří, to se tak chodívalo, když se dralo peří v rodinách, tak vždycky se sešli u jednoho, pak příště u druhých, takže tam se vyprávělo. A nejraději jsem chodila k jedný starý, tak jsme jí říkali babička Pokorná, ona tehda už byla stará přes 80 let, já byla malá holčička, já jsem možná ještě ani nechodila do školy a strašně ráda jsem poslouchala její vyprávění a tak jsem chodila i k ní, i když se nedrala, protože ona vždycky vyprávěla. Vyprávěla, jak se žilo, když ona byla mladá, jaká byla móda, že se nosili jenom dlouhý sukně, že chodili do řeky koupat jenom v sukních, že se nemohli slíkat. Že když si poprvé vzali jako dlouhé kalhoty místo sukně, tak byli kamenovaný. A takový ty příběhy, jak se seznámila se svým tehdy ještě nastávajícím mužem, on byl pekař a ona ho v noci šmírovala oknem do sklepení, kde měli pekárnu. Takový krásný příběhy vyprávěla a to jsem tak ráda poslouchala. A dále, pak tam byly u nás dvě staré dámy, které byly kdysi, vyprávěly společnící hraběnce zámecká paní na Kynžvartě. A oni jeli společnici, tak taky vyprávěli o tom, jak se žilo, co prožívali, jak jezdili i na lov a takový ty příběhy. A měli plné skříně knížek. Já jsem si tam, to už jsem byla starší, to už bylo možná 8-10 let, tak jsem si tam ty knížky od nich poučila. No tenkrát jsem neviděla, že to je samá modrá a červená knihovna. Ale byly v tom pěkný příběhy. A vyprávěli, jak se žilo. To bylo jak v pohádce to vyprávění. Já jsem ani nepotřebovala v té době mít moc kamarádek, protože mi stačilo to vyprávění, z toho jsem žila. To už dneska není, že by si někdo takhle vzpomínal a vyprávěl.
0: Víte, co je úžasné? Vy říkáte, že jste z toho žila, ale vy z toho vlastně stále žijete.
1: Možná, že jo, ale i to mělo nějakou chybu. To třeba to čtení té červené knihovny, že jsem si opravdu myslela, že život je takový, jak v těch románech. Růžový.
0: No, tak myslím, že to známe všichni. To je krásné. Já přemýšlím, jak bych to přirovnala, k čemu bych to přirovnala, jak se dřív dralo to peří. Jako v dnešní době, kdy se tak lidé schází na tu stejnou aktivitu v celém Česku, ale nic mě nenapadá.
1: Protože to se muselo mluvit pomalu a potichoučku, aby se moc nefoukalo, aby to nelítalo peří. Takže to byla taková zvláštní atmosféra u toho draní.
0: Ano.
1: Ano, jste tam?
0: Ano, posloucháme, reagujeme. No. No, ano, to bylo setkání sousedů, rodin, kde se nejenom pracovalo, ale hlavně právě povídalo, sdíleli se životní zkušenosti a ta doba byla na toto naprosto výjimečná. A chodili jste, prosím, vždycky k někomu, nebo se chodívalo k vám? Kde se dralo to peří?
1: Někdy u nás, někdy u sousedů, někdy u té paní. Jak kdo měl nastřádaný peří, protože se loškubalíte husy, nechalo se to peří vysušit, že jo, A potom, když už ho bylo dost, aby se z toho potom mohlo udělat nějaká ta, jak říkali, duchna nebo ty polštáře, to byly tenkrát ty polštáře velikánský, tak pak se dralo, aby se to udralo najednou. Ono se to dralo třeba v té rodině několik dní, než se to udralo, podle toho, kolik nás tam taky bylo. Protože aby se tam z jedné husy drálo, to se nevyplatilo už jenom potom toho prachu, co všude bylo. Takže třeba za 3-4 roky se drálo zase u té stejné paní. Jo, mezi tím se to střídalo po vsi, kde kdo jak potřeboval.
0: Víte, co napadlo mě? Třeba zabíjačka, to se stále ještě dělá ano, i u nás běžně, takže možná, že to je jedna z takových těch věcí, která zůstala, kdy se ti lidé sejdou a pracují a u toho povídají. Tak děkujeme i vám za milé povídání. Přejeme krásnou noc.
1: Zdravím všechny, mějte se hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou rozhovory, na které zapomeneme, potom jsou takové, které nás provázejí celým životem. O těch druhých si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Do celého Česka vysíláme ze Zlína. Zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Někdy je největším darem člověk, který si na nás udělá čas a naslouchá nám. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Dnešní téma zní, o čem a s kým si nejraději povídáte, kdo byl vaším nejlepším vypravěčem v životě. Pan Robert z Olomouce je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobré večer. U mě to bylo asi takhle, nejradši jsem měl manželku, protože ona byla moc prima, už 3 roky není. Nejvíc mě bavilo, když jsme spolu hráli člobrda, to bylo moc prima. Protože byla sranda. Vy jste se chtěla něco zeptat.
0: V pořádku, povídejte zatím vy.
1: Jo, no a pak... Koho si moc vážím, tak byl děda, protože my jsme spolu spravovali auták, jako brácha tam byla i já. On jezdil na technickou, děda teda už není od 98. roku. A mě vždycky bavilo, když jsme spravovali to auto, tak jsem mu podával nářadí. On řekl, teď mě podeš, roubovák, teď pilník, jo. Teď 19. klíče, to byla golasada, tak jsem se musel podívat, kde je 19. že, ne?
0: No, dobře, tak. Takže to byly takové pracovní rozhovory, ano, proč ne?
1: Přesně tak, no.
0: Je teď někdo, koho velmi rád posloucháte, na koho si vždycky najdete čas a nahrazuje vám třeba ty, kteří už odešli?
1: Tak mám kamarádku z hospody, pod kterým má paní, evidentně si rozumím, dělá hostinskou. Jmenovat ho nebudu, protože nevím, jestli by s tím souhlasila, to asi ne, no a to je jedno. Jako moc prima holko. No a jinak potom, až budeme mimo éter, tak vám tam nechám pro paní Ludmilu svoje číslo a teďka to nejde, protože to je zneužitelné.
0: No. Dobře. Řekněte, jak vypadal večer u vás doma, když jste byl dítětem? Bylo to tak, jak jste... poslouchal předešlé posluchače, že se neustále vyprávělo u nějakých společných aktivit nebo při nějaké práci, když teda nemluvíme zrovna o té opravě auta. Bylo to tak?
1: No, to bylo různý. Ale na koho moc rád vzpomínám, tak je babička z Bratrušova. A ona vždycky nám četla pohádky z bráchu a to bylo moc prima, jo. Nebo když, ona tam měla i před domem takovou zahrádku a tam byla cibule, česnek a podobně. Takže to bylo moc prima a pamatuju si takový, ještě tam byly takový ty starý kamna, než myslíš, že to pamatuje, to se topilo dřevem.
0: Myslíte normálně kachlové kamna?
1: Ne kachlové kamna, kovovy byly, ale topilo se v tím dřevem. Mm-hmm.
0: No, jasně, kam
1: to bylo moc prima, že tam byla i taková troba. A když se šlo do lesa, tak se nazbírali třeba jahody, maliny, jelány, borůvky a podobně. A pak se udělali koláč, no to bylo vynikající. To bych snědla i s tím talířem, jak to bylo dobrý.
0: Aha.
1: No. A nebo se udělal třeba na houby, tak se udělal houbové guláš, smaženice a podobně, to taky nebylo špatný.
0: Dobře. Roberte, a vy sám jste ten, kdo často baví společnost nebo bavil společnost, kdo často začíná různá témata. Myslíte, že jste dobrým vypravěčem?
1: Jak kdy spíš se učím teďka pozorně naslouchat holce, protože to je umění a zjistil jsem, že třeba ta kamarádka si váží toho, že umím naslouchat, protože někteří chlapi jsou takový, že když vidí o šikovný děvče, tak se na něj lepí, aniž by se ptali, jestli můžu. A se vždycky zeptám, děvče, můžu tě pohladit, když řekne ne, teď nemám čas, nebo já něco počítám, nebo něco, to respektuju.
0: Fajn. Roberte, děkujeme za to, že jste se na nás udělal čas, že nás posloucháte i že se aktivně zapojujete. Teď si dáme písničku od Pavla Bobka a teda zrovna se jmenuje tematicky Drž se zpátky, chlapče můj. Tak jo, mějte se dobře.
1: Dobře, ale ještě dám to číslo, jo, prosím. Bo.
0: Ano, tak klidně vydržte mimo éter, můžeme si dopovídat. A já tady zopakuju teď telefon a také téma. O čem si nejraději povídáte a s kým? Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? No a teď to číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké povídání vám dnes nejvíc chybí? Kdybyste si mohli na hodinu popovídat s někým, kdo už není mezi námi, kdo by to byl? I o tom můžete vyprávět v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která nese téma O čem si nejraději povídáte a s kým? Nebo povídali? Kdo byl nejlepším vypravěčem? Vítám pana Aleše ze Znojma, je to tak?
1: Buenas noches.
0: No, to jsme si na vás, milí posluchači, připravili, my jsme teď probírali mimo éter, jak je nejlepší pozdravit. Krásnou noc, dobré ráno nebo krásný večer. Tak mě pan Aleš poučil, že ve Španělsku na to mají vlastní výraz. To znamená, že si takhle, když se hodně setmí, tak můžete říct. Zkuste to ještě zopakovat?
1: Oni právě mají ve Španělsku, že když se ráno zbudí, tak do oběda se říká buenas tardes, po obědě už je to buenas dias a večer, když se setmí, tak se zdraví buenas noches. A mně právě je takový divný, tady říkáš jako dobrý večer, protože už není večer a já jsem zvyklý od malička, když se řekl dobrou noc, tak jsem dal mamince pusu a šel jsem spát, no. A tak já teďka, ne, že bych neměl Kubu dát pusu, to ne, ale jakože mě blbý, jako říct dobrou noc, jo, to je divný.
0: Tak buenas noches, děkujeme teda za poučku. A já myslím, že vy asi budete rád vyprávět, rád povídat. I vy sám, ale budete povídat o tom, kdo byl pro vás tím dobrým vypravěčem.
1: A můj dobrý vypravěčem, abych pravo řekl, já jsem možná trošku takový sobecký, že já si myslím, že já mám penzion a mám vinný sklep a já rád povídám sám. A já rád mluvím pro hosty, mluvím o víně, mluvím, jak to vzniklo, jakou to má chuť, jakou to má vůni a co by měli a co by neměli. A to je úplně to pro mě úplně to nejlepší a mě to baví a mě to chutná a dělá mi to dobře. Je pravda, že trošku někdy si vymýšlím, aby ti lidi byli spokojení.
0: Ale já myslím, že to dělá každý vypravěč. Já jsem kdysi dělala rozhovor s Miroslavem Donutilem a ten říkal, že je taková poučka, že všechny příhody, které se stanou jeho kamarádům, tak on si musí dát do formy já a vypráví.
1: Jo, je to přesně tak. Ale já bych ještě chtěl, já vím, že teďka budu něčem jiným, ale já obdivuji vás, všichni, co tam jste, že vy opravdu zvládáte ty téma. Někdy jsou ty téma strašně těžký, a vy dokážete se s těma lidma vyrovnat, dokážete s nima mluvit, dokážete se s nima vcítit do nich. Jo, to je úplně se jich divím, že takhle to znádáte. Ale já tam nechci mluvit jako takhle vážně, ale takže já mám třeba lidi ve sklepě a teďka se s nima bavím a teďka dělám různý soutěže a vymýšlím si a je to baví a někdy si tím dělám trošku legraci a oni to žerou. No, takhle to já mám rád, no, to je marný. A jsem už trošku starší člověk, to asi cítíte ve vlastně, že jsem starší člověk. A tak,
0: tak no. Vy hlavně, tak to mám rád. Jestli teda máte ten sklípek, tak vám se to hezky vypráví právě po tom vínečku, že?
1: Jo, jasně, jo, samozřejmě. A někteří lidi mě žerou, jsou samozřejmě lidé, kteří jsou moc namyšlení a myslí se, že jsou nejchytřejší, ale potom zjistí, že každý víno je jiné, každá chuť je jiná a dá se o tom opravdu mluvit hodně dlouho. No. Jsou sladká, suchá vína. Možná teďka mluvím trošku tak, já se přiznám, já poprvé takhle mluvím do rozhlasu, mám trošku trému, tak se obouvám.
0: Tak já myslím, že zatím je to premiéra úspěšná. No a vy teda vyprávíte o té samotné práci ve vinohradu, příběhy, které se vážou třeba k jednotlivým ročníkům a podobně, jo? Rozumím tomu dobře?
1: Jo, samozřejmě. Je to zajímavé, že u nás je to víno takový, že každý ročník má jinou chuť. Někdy je takové počasí, někdy onaké, někdy je větší teplo, někdy je vlhko, někdy je sucho a to víno je pokaždý jinačí. Takže u nás je takový pestřejší. Já jsem třeba, já rád cestuji po světě, přiznávám se, nechci machromat, ale párkrát jsem byl ve světě a byl jsem v nějakých vinařstvích a zeptal jsem se, a letošní víno je takové a před dvouma rokama bylo jaké? A oni mě vůbec nechápali, protože říkali, my tady máme každý rok úplně to stejný. Teď každý rok, jestli to bylo v Kalifornii, nebo teďka jsem byl v Novém Zélandu, oni říkají, my máme každý rok úplně stejné, ale u nás to neplatí. U nás se rozděluje víno ten rok byl jinačí, ten rok byl víc cukru, tam bylo víc kyselinek, takže si zase myslím, že u nás je ta pestrost těch vín zase mnohem lepší. A teďka jsme přešli úplně na jiný téma. Vy jste se asi chtěla bavit o vyprávěčích a přitom my se zabavíme o víně. Takže trošku jsem vás zlomil na svoje milované téma. Nevadí?
0: No, je to totiž i moje oblíbené téma, takže nebylo potřeba mě tolik lámat.
1: To je škoda, že tady nemůžu říct, kde jsem, jaký penzion, že bychom se přivítali a že bych vás nabídl svoje vína, že bych vás pozval k sobě. To je škoda, protože to by byla nekalá reklama.
0: Máte pravdu. Nicméně teda, Aleši, náš čas se chýlí ke konci, tak zkuste říct stručně, prosím, kdo byl pro vás nejlepším vypravěčem vašeho života.
1: Mojím nejlepším vypravěčem byla moje máma. To byla moje máma, když jsme večer jsme si lehli na zem, když se začalo zpívat, lehli jsme si na zem, jeden brácha si sedl na stůl, druhý ležel třeba na gauči, já jsem seděl u kamnech na zemi. A moje mamka vždycky vykládala, jak to bylo ve válce, jak to bylo, jak obchodovali, jak prodávala, jak dostávala různý takový ty body, aby si kupovali jídlo, mlíko, maso. A to nám vykládala, já nevím, snad každý druhý den. A vždycky, mami, prosím tě, povídej nám, jak to bylo ve válce. A aby se ušetřila elektřina, tak jsme v tom šeru leželi, jak jsem říkal, někdo na stole, někdo na zemi, někdo u kamen. Ve tmě, aby se ušetřilo. To v dnešní době lidi nechápou, já už jsem starší pán totiž. A my jsme poslouchali moji mámu, jak vykládala, jak to bylo ve válce.
0: Ale vy teda, Aleši, zníte mlaději asi, než kolik vám je. Protože jestli vám byla maminka schopna vyprávět tyto zážitky, čili už také musela být starší, když prožívala, předpokládám, alespoň ty poslední válečná léta, tak to jsou příběhy opravdu cené, opravdu důležité. A víte co, kdyby teda to šlo, tak já bych klidně přijela k vám do Vinohradu a kdyby to šlo, tak vy jste mohl přijet zase do Zlína a můžu pozvat taky všechny ostatní posluchače na příběhy našich sousedů. Post Bellum pořádá tady v pondělí, teda pod mou taktovkou tady závěrečnou prezentaci, kde budou děti právě příběhy, o kterých vy mluvíte z dob například válečných vyprávět, takže proto v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně víc najdete na internetu. No, hezky se nám to poslouchalo, ještě bychom poslouchali dál, ale dívám se na čas a už nám ho moc nezbývá, Aleši, budeme muset končit, budeme uzavírat úplně celou noční linku.
1: Takže já už teďka můžu říct dobrou noc a dej se, už je mi hodně přes 60, jako v pohodě.
0: Vidíte, tak to bych neřekla. Opatrujte se, krásnou noc.
1: A teďka konečně můžu říct dobrou noc.
0: No, krásné sny. A já jsem se zrovna naučila to o buenos noches, no. Tak,
1: buenas noches, señora, buenas noches.
0: To byl pan Aleš, který volal ze Znojemska a na mě tedy je, abychom se rozloučili. Děkujeme za vaše telefonáty a příběhy o obyčejném lidském povídání, vzpomínání, o setkáních, která mají v životě svoje místo. Přejeme klidnou noc, hezké sny a povídejte se dál. Je to důležité. Nenechte tyhle obyčejné rozhovory mizet z vašich dní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Loučí se Jarka Barboříková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
2: Pardon, jde mi další host.
3: Tak mě tady máš.
1: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
3: Co je dneska v televize?
1: No, veselohra.
3: Veselohra?
1: Ty jsi chtěl něco jiného?
3: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
1: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
3: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
1: Nebuď tak nafrněnej.
3: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
1: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
3: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to.
1: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
3: No počkej. Teď to včera ještě šlo?
1: No včera, teď to nejde.
3: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
1: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Hele, poslouchej. Hele, taky to...

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdysi jsem měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo druhé na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a druhé v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly dvě zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Slečna Violka Drobná!
4: Dobrý den.
5: Dejči to, co? Jak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
4: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladiské neskušenosti.
5: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvil. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
6: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
4: Ano, ano, slavný soude. Pekla se mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
5: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si je doma roztoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
4: Musí a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
5: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
6: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
5: Prosím.
6: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Ano.
5: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
4: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
5: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
4: To jsem navěděl.
5: Co chceš dělat, droha?
4: Že tvůj slib stále ještě platí.
5: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
4: Ach, ty muž.
5: Jako víš, mi srdce krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nesázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
4: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
6: Prosím.
4: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu buchty, milou.
5: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
4: Ach, ty můj.
5: Ach, ty moje.
4: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
5: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když želili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín.

Ona tam jednou jela navštívit ty příbuzny a viděla tam prostě na obrazovkách různé soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

láska s pohrabáčem rozpálená do snihic. Nač teprve hledat klíček, vyláme to jako nic. A už láme dvízka schránky pohrabáčem Matinka.

zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo proplán, na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: se chystaj chrlit vodu pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlk celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát páře a pára jde oknem ven.

0: this.
1: Tak teď bychom třeba mohli...
2: Za Gustou.
1: Tam? Prosím?
2: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
4: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkem a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. No to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval. Tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. Já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
5: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
6: Ona je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do půl osmé jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, tak fajn. Pa, bobule, pa. No a je to.

0: tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času a pozor na kostým.
1: Půl hodinka pouhár, málo nebo mnoho znamená, krátká je či dlouhá, podle toho, jak se srdci zdá.
2: No, to už je lepší.

0: jsem nej, jak ho uslezí.
1: Ruka tvá je rozchývá,
0: písní tou se rozteskní.
1: Ještě jim smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
0: Dáme to, děcko, tím dáme.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tajle, a ta, a on mě podá, a já tam, měl ta, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo všakně, kdybyste viděli, to sedí u toho stolečku tajle, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne? No, mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? A nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, barák. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná otlučená kukačka, ty do ní takhle strkají kockem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku, jo, jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu
6: Má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele táto, jsi ráno. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto! Táto, jsi ráno. Jsi ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Jsi ráno, děj, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
5: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
6: Ty ten si rád jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Ty ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to, ne, já nechci, aby umřel, ne.
3: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, no Vaštou ještě, to byly režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takovej mladý mi připadal.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůd, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Alebo ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádný nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
5: No jen jestli,
4: Jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: Snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. Tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě. My jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčko? No to jako má bejt?
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblím.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinku.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady že se objevují. Já pam, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 leta, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 leta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín, se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, který zastupoval ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval, no tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i u nás přepsaný a tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Máš klukovu košili na sobě?
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: jsi si vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělají problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
4: Zapni mi to.
3: No já to zapnu. Počkej. No. Počkej.
4: Já čekám, co dělám? Ty jsi ale němej. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu. Ježiši. Na to já mám tak...
3: No podívej se, já už toho mám, dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Paniku, pozor. Sedni si, teď máme klid. Kariku,
3: klid,
4: je pár hodin. Podívej se,
3: to je
4: prášek.
3: Prášek?
4: No jo, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čekou otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, tak do publikace a jde se, no, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Ne. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
4: ano.
3: Ne?
4: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
4: Já jsem. Tohle?
3: Je skoro.
4: Jo. No, ano.
3: Osmý, rozumíš?
4: Hej, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Ne, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
4: Ne, co?
3: Jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: já napřed. Nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co? To tady v žádném případě,
4: miláčku. Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrý máš,
3: jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš.
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: to já?
3: Jistě.
4: Já jsem mě přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
4: do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si jsi z té ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej se mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
4: nic
3: neděje?
4: Jsem, no, je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no jistě, tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase, v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud jde o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

biz da. Že chtěl bych jenom jít.